0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vzniknul u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji.
1: Díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa, ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no to je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedináčci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček, takže teta?
3: Ona byla
1: teta?
3: Moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu můj chcete strýčku. Dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
3: bílou,
1: a já od něj ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify,
3: něco
1: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme sem. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídu.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den. Ještě
3: Eva dostanu... Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Aleši,
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
3: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že mluví, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
3: S kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská
1: pěnice. To zní nádherně.
3: Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: Mě je také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové, jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny, čím dal tím vzalující se.
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem. Takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan, a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny, a my jsme tak jako spíš bavili, a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie, a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral,
0: ano,
3: mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježíš Maria.
0: Jo?
3: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes noc znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, mm-hmm. Protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Mm-hmm. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně, to jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích. Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu. A jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely Loutkové. To jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka? Ľudská? Jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale to není pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná prostě. Atmosféra.
2: Já
0: samozřejmě.
2: Vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční
0: dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
2: Je červencový podvečer,

0: Ďakujeme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádnej playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Tak to na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no. Jo,
3: dobře,
0: se omlouvám.
3: Dobře.
2: On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak
3: je
2: se hádat zjistě. Ne, dámy a pánové, prosím, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tedy na pódium. A netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují cmundu po kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatit. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbohem je rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu, bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu...
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale...
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuji za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuji za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili, logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho.

0: Jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
1: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavné a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači, snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
2: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
3: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
4: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo. K tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuální vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
1: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
2: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
1: Ano, tak hlavně je to obrovské děkování, jo? Protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak, aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
2: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roučou. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
5: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
6: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
7: 2 kostely.
5: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme. Aha. Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v

0: mém přenosu svůj tobogán. Čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A. Zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B. Kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C. Vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
1: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
1: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
3: Kolia.
0: Jendo?
1: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
4: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
4: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No ale dobře, tak ale produkoval.
4: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já jsem, no já vím, ne, no ale.
4: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
4: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
1: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
3: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
3: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda. No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
5: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
5: Ne, já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
5: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
6: Hoří, hoří!
7: Plamený, plamený švejt, vidíš mě?
6: Rychle šerepe oponu, pustme šerepe oponu!
8: Ať spustí celý dešť!
6: Proboha, oheň!
7: Požár!
6: Hoří, hoří, hoří!
7: Požár! Vidíte tady před oponou?
9: Tady, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, proboha, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B. Mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C. To byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
1: Řekněte tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
1: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
3: Dámy a pánové, Michal Jagelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: I ve sváteční den na 1. máje pro vás vysíláme. Kromě Vánoc vždycky držíme svátky s Humoriádou i ve vysílání, tak proto jsme tu dneska a já jsem rád, že po té dnešní vytížené noci si čas našla Petra Černocká. Petra, ahoj.
3: Dobrý den.
2: Tak bylo něco v čarodějnice?
3: Měli Já vždycky.
2: Kolik toho stihla, Petra?
3: Právě, že měli být dva, ale ten druhý bych nestihla, tak jsme udělali jeden. Já už jsem taky trošku pohodlná, nechci sedět celý den v autě.
2: Jo.
3: Takže jsme udělali jeden prostě hezký, dobrý. Děti byly šťastný, jsem sáhla do paměti. Já mám i dětský pořad, ale už jsem ho dlouho nehrála. Malovali, všecko zpívali, hele, neměli příjemnou úniku.
2: A oheň uhašen v pořádku?
3: Ano, ohně nebyly. I když dneska hlásili, že byly, ale méně prej než jindy.
2: Petro, jsem rád, že jsme tady a začínáme Humoriádu.
0: Humoriáda.

0: V Rybitví někdy vystupovala Petra Černocká?
1: Asi jo, ale úplně tak nějak nedávno to určitě nebylo. No.
0: Kdo vystoupí teď? Koho vybereme do Humoriády?
1: No, já bych takhle, Zdeněk Izer, s tím jsem taky hodně často vystupovala, on to je ostřejší, jo, takový.
0: No, to umí.
1: Ale taky, aha, autobusák na záchytce. Já myslím, že v jeho podání to bude kouzelné.
0: Dobře, bude tam s Týnou Pletánkovou.
2: U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
3: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
2: To jste měl odvahu si sednout za volant?
3: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo a za sebou 11 metrů plechu plný lidí?
2: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
3: No, oni si tam zlámali hnáty, víte, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
2: Jste museli jet z divočiny.
3: Z jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestu zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadalo, to je to samé, jaká semprantýna.
2: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
3: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
2: Jaká soutěž?
3: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. O zlatýho norka, pochopitelně soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
2: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
3: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli na to funguje.
2: Mně to funguje.
3: Mně to taky funguje.
2: No ale v rámci...
3: Dneska ne, nebudu dneska.
2: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
3: No, to byste, akorát to byste musela znát tu naší...
2: Podejte se normálně.
3: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
2: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to spát.
3: Já aspoň ožrala.
2: Samozřejmě.
3: Víte, co ta naše parta, ona ne, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě, chápete to?
2: Ne.
3: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
2: DIP.
3: DIP.
2: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
3: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
2: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
3: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuje slovy, 90 bodů za půl hodiny.
2: No, to vám,
3: a to si myslíte, že máte půl bodu za panáka.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer, Tina Pletánková, moderátorka, bývala také rosnička televizní v téhle scénce z Telebazaru z televize Prima. S autobusákem se někdy potkala nebo vystupovala s nějakým, kromě Vaška Kopty, Petra Černocká?
1: A mě to moc mrzí, s Koptou jsem nikdy nevystupovala.
0: Ne?
1: Jenom jsem obdivovala semaforu, jak mu to jde. Leta krásně a jak je i muzikant. Hele, Kopta je, to je někdo. S tím bych si ráda někdy zaspívala třeba.
0: Ale co vás spolu nepojí, je třeba, nebo možná ano, on dělá moderátora, vlastně toho komentátora, průvodce pořadu Peče celá země.
1: A to ne, to já nepeču.
0: A já myslím, že on taky ne, ale jenom to právě komentuje.
1: Ano, ano. Já právě, no asi to dělá dobře, jo. On je prostě povšechně šikovný člověk, ale s těma buchtama, já jsem se to nenaučila schválně, protože potom se hrozně tloustne a dámy jsou vždycky takový jako trošku citlivý na svoji vlastní postavu.
0: Takže co, Petra ráno poliká hrášek? Nebo?
1: No já ráno někdy nejím vůbec. To je takový ten poloviční půst, to nebudu vysvětlovat, no prostě ráno nic a k večeru už taky ne, jo. Ale já to dlouho nevydržím, ale vždycky schodím si to jedno, dvě klíčka, abych se vešla do kostýmu Saxány, protože já ji hru na Václaváku a kostým mám už asi 5 let, furt ten samej, a já sama jako malinko přibírám, jo? Takže musím vždycky před Saxánou zahájit takovouhle krutou věc. Nepeču.
0: Nějaký zájezd autobusem?
1: Zájezd autobusem, že
0: někam.
1: Jo, já jsem, no autobusem, teď si nespomínám. Já jsem jezdila
0: jenom letecky.
1: Já si vzpomínám nejlíp, když jsem jako dítě jezdila na chalupu autobusem, ale to se ještě pracovalo ještě i v pátek, takže v sobotu se zahrádkáři jsem jela na sever, kde měl táta chalupu. A vzpomínám si, že musel vždycky zastavovat, protože já jsem blinkala, jsem jako holčička neměla ráda autobus. Já jsem teda neměla ráda ani auto. A pak jsem samozřejmě celý život dělala zpěvačku a nevylejzala z auta. Ale to mě, ale jako dítě jsem blinkala.
0: A to bývá normální.
1: To se děti
0: dospělosti podá, ano.
1: No, mně se to takhle, jako naštěstí jsem se toho zbavila. Autobusák, nic, tam nic. Se mi nic nevybaví.
0: Nevadí. Tak pozor, Zdeněk Izer může pokračovat. Uh-huh. Ať se ho připomeneme, když s ním Petra taky vystupovala, jezdila na zájezdy. A nebo já nasadím proti Lubomíra Lipského s Miroslavem Homolou. Scénka, vlastně hlustvisiácká, konkurs na vrátného úparu. Tak vybíráte 731 800 900, tohle je číslo, je platné i teď ve státní svátek 1. května a je to SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, posílejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda i v ten sváteční den 1. května nechybí ve vysílání a nechybí tu teď taky první souboj. Pod dohledem Petry Černocké vybrala Zdeňka Izera, já zase Lubomíra Lipského. Tahle dvě jména základní proti sobě, které si vyberete po telefonu 731 800 900. Dobrý den, povídejte, hlasujte.
2: Dobrý den, tady je posluchač Petr Stevic nadmedlý. Pozdravuji geniální herečku Petru Černockou.
3: Ani na 1. máje nepřehánějme, ne.
1: A co vybíráte?
2: Vybírám Peťho.
1: Dobře,
3: děkujeme
1: moc. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady Ivánov, mě jste nadmetují. Já vás zdravím a přeji si pana Izera.
1: Děkujeme za ten hlas. I vy taky, hezký sváteční den samozřejmě. Ještě někdo nám přispěje.
5: Dobrý den, Braňo z Martina. Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný prvomájový pohodový deň.
1: Dobře, Ivánov, ať se vydaří, moc krát děkujeme a přepujeme ještě na někoho dalšího, kdo pomůže s výběrem.
6: Dobrý den, Patriku, zdravím paní Petrušku.
3: Dobrý den.
6: Tady řidič autobusu z Jižní Moravy, Ivančic.
1: Výborně.
3: Krása.
1: Tak jsme se trefili.
6: Jelikož Zdeňka Izera znám osobně, měl jsem tu čest, tak ho na dálku zdravím a hlasuji teda pro něho.
1: Dobře, tak se nám
6: všem posluchačům, přeju květnové lásky čas.
1: Ano, i vám samozřejmě. Děkujeme moc. A díky. Uzavírá to kdo hlasem?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i paní Černockou. Díky. A já hlasuji pro pana Lipského s panem Homolou. Hezký zbytek dne, díky.
1: Děkujeme všem. Bylo to na střídačku. Hlasy velmi vyrovnané. Skutečně jen pár novech rozhodlo, že to bude změna. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, takhle jste si vybrali. Autobus Ráka opouštíme i záchytnou stanici a jdeme do baru na jeden konkurs.
8: Dobrý den.
9: Jaké máte psání?
8: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
9: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
8: Děkuju, já jsem Hlustvisák. Hlustvisák mé jméno.
9: Mě.
8: Tak to jste vy, Černý Pirát.
9: No.
8: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
9: Co pak jste nám přines?
8: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
9: To jsem já.
8: Jo, tak to jste taky vy.
9: No.
8: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
9: Já přece ještě nejsem penzi.
8: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
9: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
8: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
9: Tak podívejte se, co jste si psal.
8: Já jsem jdu na to místo toho vrátného, jo?
9: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
8: Ano.
9: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
8: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
9: Tak vy si věříte.
8: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
9: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
8: Ano.
9: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
8: No, mě a proč?
9: No kvůli orientaci.
8: A tak, jo.
9: Abyste věděl, co vás tady čeká.
8: Ano.
9: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
8: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
9: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
8: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
9: Proč by chodili na váhu?
8: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
9: Nesmysl, Vážit se nebude.
8: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
9: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
8: No jak, takhle, helejte.
9: No počkejte, co to děláte?
8: No vidíte, jak mi to, to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
9: No.
8: Páni drazí, a to je vaše vnučka?
9: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
8: tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
9: Ale
8: to
9: no, já nevím. No.
8: Safra,
9: a patrně, ano.
8: A že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
9: Koste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no. Na pláži.
8: A ten dědek vedle, to je Rumun?
9: To jsem přece já.
8: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Lubomír Lipský, jakou vzpomínku v hlavě má, co se vynoří, když se tohle jméno objeví nebo uslyší ho Petra?
3: No, že jsem se nepřipravila. Já myslím si, já jsem jednu dobu i jezdila s těmahle bardama jako moderátor, když už byli staříčky a nebyli v divadle. A Lipský tam nebyl, Kopecký,
1: a film
3: Horníček.
1: Třeba jaký se, jestli z těch Šest medvědů s cibulkou.
3: No jistě, to bylo rozkošný.
1: Já nevím, Děda Potůček.
3: Potůček byl samozřejmě, to byla figura, kterou on sám teda vlastně vytvořil. Ano. Že jo, úplně podle sebe, podle toho modelu té postavy, v tom by dokonali. On i jinak mluvil, trošku jinak. Ano. A to bylo krásný, ano. To bylo jeho jako majstrštyk.
1: Odehrává se ta scénka v baru. Petro, barvu zpěvačku dělala jste někdy, nebo zahrála jste si, nebo zaspívala v baru? Tak to je vlastně kategorie sama pro sebe, barová zpěvačka.
3: Hele, já jsem jednou, a to jsem ještě byla na konzervatoři, jsem byla vybrána, abych zahrála v takovým jako klipu zpěváka, až nakonec řeknu, kdo to byl, abych tam jako dělala barvou tanečnici. Takže mi oblíkli takový prolamovaný punčošky. Hele, já měla postavu jako 20, to bylo dobrý, jo. A dali mi ty takový ty, jako ty kramfleky a takový jenom korzetek. A já jsem dělala stafáž k písničce Karla Gotta.
1: Ne, jaká?
3: No, já ho viděla poprvé naživo. A musím říct, že když jsem se převlíkala v autobuse do tohohle toho, tak on tam vlez a nevím, jestli to udělal omylem nebo náhodou. Ale tam jsem poprvé viděla živýho Karla Gotta a ta píseň, nevím, jak se to jmenovalo, a ona ani nebyla slavná. Ale dělala jsem to jako, jestli jsem mohla tu tanečnici barovou.
1: Jo.
3: Ale já jsem jako do baru vlastně já jsem neměla kdy chodit, že jo? Tak já
1: pracovně jsem myslela.
3: Takhle. Jo, pracovně. V baru jsem nikdy nespívala. To může být zajímavý, že jo? No. Člověk vidí ten cvrkot a vidí, jak se...
1: No to ze začátku to je cvrkot. Ke konci už je to
3: Může to být i nervák, ano. Ne, já jsem v baru nikdy nespívala, ale je to samozřejmě těžká dřina. Já vím, že jako některý ty moji muzikanti třeba v kapele zhráli třeba, já nevím, v Rakousku, v Německu, v baru, jo. To nebyla snadná práce.
1: No. Je to řehole. Je to
3: a já s tímhle hláskem, co já mám takový ten sopránek, já bych se tam nehodila.
1: Ale
3: já mám husopesčí hlásek. A v baru je třeba jako zaspívat pořádně.
1: Jo, takže
3: zatmavit.
1: Na nějakou venkovní akci. Co bychom si teď mohli dát za písničku?
3: No, hele, jestli můžu, tak mně se zdá, že dneska začalo léto. Tak jako strhujícím způsobem. Já jsem šla jenom v tričku a stejně mi bylo vedro.
1: Zítra má být ještě teplej.
3: No právě. Tak jestli můžu,
1: ano.
3: Tak ta písnice se jmenuje, podívej se do seznamu, to se jmenuje Den na letních tržištích.
1: Dobře.
3: A má to krásný text, myslím, že to, nevím, kdo to psal, ale dneska ty texty jsou někdy takový jako blablablam, ale tohle byla báseň. Já už jsem to dlouho neslyšel, možná si to idealizuji. Pustíme si to.
1: Pustíme a vy během toho můžete hlasovat buď pro Lubomíra Lipského, anebo řekli jsme si, že nasadíme další silné jméno proti Miroslava Hrnutila, ať máte nad čím přemýšlet. Kdo to u vás vyhraje? Řekněte nám to na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pravidla znáte. A teď ta Petra Černocká.

0: den na letních tržištích, tak mimochodem k tomu ještě černobílý klip, Petro, jo?
1: Ano, já vím, no. Rozkošné, z roku 71.
0: Devět. No, to už je nějaký pátek.
1: Je to trošičku díl, no.
0: Petra řekla, to už jsem byla naživu. To oba.
1: To je zajímavý, no. Jo. Hele, ono to trošku pospíchá ten čas. Teďka, no. Ale teď se mi zdá, že se to zvolnilo přes tu zimu.
0: Jo.
1: Ale než se nadějem, tak budeme zase mít žlutý listí. Hele, no. Já mám pocit, že to jde nějak.
0: A budou rychle. Vánoce.
1: A budou Vánoce.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nezapomněli jsme samozřejmě na souboj, který vedete vy. Jsou tu dvě ukázky ve hře Lubomír Lipský jako lustvisiák, Miroslav Donutil jako vypraveč a vzpomínat může třeba na pana Kodeta. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je teď a hlasuje?
3: Ještě jednou Honza z Vlkavy a hlasuji dále pro pana Lipského.
1: Ano, znova pana
0: děkujeme
1: Lipského.
0: Moc, mějte se pěkně. Další kdo?
4: Zdravím vás, tady Petr Zezounek, už nejsem v autobuse, už jsem doma.
0: A?
4: Ještě jednou teda, ale Petro, vy si žijete, že jste byla sexy ve 20.
0: Je pořád. Tak
4: podívejte na sebe.
0: Ano.
4: Vypadáte furt stejně, dobře.
1: Ale musíte to v tom autobuse říkat do toho mikrofonu lidem.
4: Aha.
1: Jo, jinak se to nikdo nedoví. No.
4: Jo.
0: Máte
4: tak
0: úkol.
4: To byla normální linka, no. Takže tam mikrofony nejsou.
1: Tak.
4: No, a Patriku, co mi to děláte? Jak já si mám vybrat?
0: No, trochu těžce, ale no. Tak nechci to dělat lehký vždycky. No, tak no. Co?
4: Dobře, tak já zkusím teda toho Donutila.
0: Dobře, píšu mu bot a děkuji, se daří, hezký zatím sváteční den. Ano, ještě někdo, kdo přispěje hlasem?
5: Já vás zdravím, Jakub, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: taky na cestě někde?
5: Jo, na cestě. Já bych poprosil taky pana Donutila.
0: Dobře, a je to vlak, nebo co to je?
5: Ne, to kamion.
0: Kamion?
1: Jo, tak to...
0: Takže to jsou spáry někde na dálnici.
1: Ježišmarja, to je kamion.
0: Šťastnou cestu.
5: Aktuálně v Praze u průhodnic.
0: Aha, vy taky, šťastný průjezd Prahou, mějte se pěkně. A kdo ještě hlasuje, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím za Držbachu. A prosila bych pana Donutila.
0: Dobře, do Adržpachu pozdrav, ať se máte krásně ve stínu skal. No a my máme rozhodnuto, zase pár hlasů navrch, zase změna.
1: Bude změna.
0: Donutil a bude vzpomínat na Jiřího Kodeta, tak jste to rozhodli v tomhle druhém dnešním svátečním souboji.
7: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Mencla, udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního a Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou? A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach, tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stála, tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v Činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což, jak sám říkal, byly tehdy 3měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to, jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

0: Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jedna z ikonických vzpomínek na Jiřího Kodeta a jeho svatební dort, tedy v Hiltonu. No.
3: Můžu něco?
2: No určitě.
3: Já se musím pochlubit, já jsem uhrála jednou manželku.
2: Jo.
3: No jo, já jsem to zapomněla. To byl nějaký, jako to, myslím, že hrál nějakého kriminalistu v televizi. Obávám se, že to ještě bylo černobílé.
2: Zase.
3: No, nevím, nebylo, protože já si vzpomínám, že jsem jednou vylákala moji dceru do posilovny, aby se seznámila s tím, jak její matka se snaží a aby ona taky se hejbala.
2: To jsem zvědav, kde se to spojí. No.
3: No, ale pozor, ona teďka je už úplně sportovní typ, ale to jsme tam byli poprvé a tam byly takhle, se jelo na těch bicyklech.
2: Rotopédu.
3: A nahoře byly obrazovky.
2: Aha.
3: A ona koukala nahoru a říká, mami, nejsi to ty. Já na to úplně zapomněla. Já mu hrála manželku, takže jako asi něco menšího to bylo, ale vybrali mi pěknýho fešáka, ne, za muže.
2: No,
3: a potom jsem ještě jednou doma našla fotku, jak mám ty starý fotky, a to bylo černobílý. A já jsem měla takový čepeček a takový ty modrý šatičky a zástěrku. Hrála jsem takovou tu sestřičku v nemocnici a vedle mě stál Kodec s tím, jak se to říká, testoskopem. Jako hrozně
2: stetoskop,
3: nám...
2: ano.
3: Stetoskop, ano. A strašně nám to slušelo.
2: Výborně.
3: Takže zřejmě nás vyhodnotili jako velmi pěknou dvojici. Tak do dneška jsem pyšná.
2: Tak teď už to možná šrotuje našim posluchačům a přemýšlí. Někteří už možná vědí, kde to bylo, o jakou roli šlo a jaký
3: možná,
2: film. Tak možná
3: jo,
2: nám to řeknou. Kromě toho nám také musí říct, jestli budeme pokračovat zase s Mirkem Donutilem, anebo s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Jejich Železná neděle. Tak buď to bude vzpomínka na jednoho básníka, nebo to bude sběr do Železné neděle. Humor mezera A nebo B, pište v SMS-kách, odesílejte na číslo 90 011 04 nebo se ozvěte do studia na číslo 731 800 900 a hlasujte pro svého favorita. K tomu teď Xindl X se svou písní V humoriádě.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 809 náš telefon. Ve studiu se mnou dnes ve svátek Petra Černocká a na výběr, ať to doplníme, Miroslav Donutil nebo Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, Patriku, i paní Petručku.
3: Děkujem.
2: A chtěl bych, aby si psal pana Donutila.
1: Píšeme mu bod a jdeme dál. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Honza z Rabství. Zdravím vás, o vás dva.
3: Díky.
4: A zvlášť naši letušku na Koštití.
3: Oh, ano.
4: A dal bych si taky Ačko.
1: Dobře, tak dobře, jo, děkujem. Hlas pro pana Donutila. Moc děkujeme za zavolání. Ještě někdo? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr Sokolnice a dal bych taky Ačko Donutila.
1: Taky. Dobře, no tak jo, vyhrál. Tady zastavujeme a uslyšíme po druhé dnes někoho. Miroslav Donutil a vzpomínka na Zdeňka Marada.
6: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdeňa Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdeňal ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdeňkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to auto bude hořet, věř tomu, ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne, jako, jaký fire, jo, a típnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše.

0: brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
1: Humoriáda. Barkas tam hrál svou úlohu a roli v této ukázce, v tom vyprávění. Čím vším jezdila na zájezdy, nebo jste jezdili, Petro?
2: Jo, tohle si pamatuju. Barkas byla taková krabice východoněmecká a v tom se vozila aparatura. To bylo takový menší.
1: A vy jste jezdili v čem?
2: My, no, ani se neptej.
1: Jak to?
2: Hele, ten, no tak my jsme třeba jezdili s mým manželem v takový červený, ruský, obrovský mašině. No prostě to někde koupil. My jsme byli chudí umělci za totalitky, no. A jak se to jmenovalo? Volha.
1: Ve Volze. No,
2: hele,
1: to
2: nebylo
1: bylo...
2: to marný, protože prostoru tam bylo.
1: To jo. Ale
2: Rusáci mají takový jako nadhled, takže tam prostě ty nohy si mohl i natáhnout. No, ale byla to taky příšera. Ale jezdila. Jo. Ono to nějak vydrželo. Oni to asi
1: a taky to žralo.
2: Žralo to strašně, ano, ano. Dneska už by se s tím prakticky nedalo kvůli ceně benzínu jezdit. No, ale to byly podivné věci a taky na těch cestách samozřejmě nebyly pumpy, že jo. Hmm. Takže bacha. Když jsme
1: a
2: jeli...
1: taky nebylo tolik dálnic.
2: No hele, ono toho nebylo hodně, co tehdy. Ale
1: byli... Já tím si říct, že ty cesty a návraty spíš byly pozdější.
2: Ano, jo, to bylo strašlivý. Když jsme jeli z Košic třeba z nějakého vystoupení. Fakt to bylo strašný. Ale byla jsem mladoučka, mě to nevadilo.
1: Jo. Za to teď si člověk vybírá.
2: No teďka jako jedu do Kolína, pak už se mi nechce někam do Budějovic, no. Hm.
1: Říká Petra Černocká, tak pozor. Vyčerpali jsme Miroslava Ranutila, budeme přemýšlet s Petrou, čím uzavřeme, co vám nabídneme vašim uším k poslechu po písnice Miroslava Žbirky. Atlantida, ta je nachystána teď v Humoriádě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 5. Ta po dlouhé době vychází na nás dva ve studiu, respektive na hosta. Ten má vždycky to právo. Nese to Petra Černocká. Tak čím to uzavřem, to sváteční vysílání?
2: Mně je ctí, že tady mám nabídku Michala Pavlaty, což byl velice chytrý a šikovný herec, velice chytrý, vzdělaný kluk. A vždycky říkal hezký anekdoty. No. A to ještě ke všemu židovský, ty já mám docela ráda. Ty jsou takový specifický.
3: Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: Sára, rozvádíme se od stolu i od lože. Pro boha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš? A nebo zase jindy přijde takhle Kohn odpoledne domů a v posteli nachytá svoji manželku Sáru s roubíčkem. Znechuceně se na něj podívá a říká: teda roubíček, já musím, ale proč mein Gott voní? Kohn, musíme koupit naší holce záclony. Každý večer, když se převlíká, stojí za protějším oknem laube a šmíruje, povídá Sára. Žádný výdaje, Sára, žádný výdaje, uděláme to jinak. S holkou si vyměníte pokoje a záclony si koupí laube? Pan Eichelbaum se chlubí, jakou má krásnou ženu. Abeles si ho vezme stranou. Poslouchaj, oni opravdu nevědí, že jejich žena má milence? No a? Odvětí klidně Eichelbaum. Já se radši podílím 50% na dobrém kšeftu, než 100% na špatném. Pravdu má pan Eichelbaum. Je lepší mít jednu krásnou s někým na polovic, než mít jednu ošklivou jen sám pro sebe.
1: Humoriáda. Ta dnešní už je pomalu na konci. Byla sváteční. Petro, děkuji.
2: To nám to uteklo, děkuji moc, bylo to příjemný.
1: Bylo, tak zas někdy příště. A hezké jaro, hezké leto.
2: Ano, ano. A ještě se mě dneska nikdo nepokusil políbit pod stromem. Tak nevím.
1: No tak
2: nevím.
1: To musí rychle, Jirka má na to ještě čas pod nějakou pěknou třešní.
2: Já myslím, že mu budu trošku vyhružovat, vyženu ho na zahradu a ono to klapne.
1: Dobře. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte, že ve stejném čase o víkendu s námi můžete slavit Ve hvězdných návratech další český humor v sobotu s Helenou Vondráčkovou. A pozor, v neděli to bude mít narozeniny Jiřina Bohdalová, tak si to samozřejmě připomeneme i Ve hvězdných návratech. Mějte se krásně
2: a úspěch na artech.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dnes začínají maturity. Studenti budou skládat společné státní zkoušky. Kvůli opravě kuchyně si budou žáci základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě nosit vlastní obědy. Do rozhovoru o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Čekejte oblačno až polojasno, k večeru ojediněle přeháníku teploty až 26 stupňů. Hezké pondělní ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. Pro 89 tisíc studentů dnes začíná maturita. Čekají je didaktické testy společné pro všechny střední školy. Státní část maturity zajišťuje organizace Cermat. Dopoledne budou žáci psát test z matematiky, odpoledne pak z angličtiny. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo 15 tisíc studentů, ke zkoušce z angličtiny 67,5 tisíce. Pokračuje ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
3: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, také ho píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
2: Vlastní obědy si budou do školy nosit žáci základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Důvodem jsou opravy kuchyně, které začnou v červnu. Co se v kuchyni změní, přibližuje ředitelka Andrea Hubáčková. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu Babiše do čela české vlády.
4: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a přes ten plynovod.
5: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté zakončili domácí turnaj Evropské hokejové tour porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na turnaji druhé místo za suverénním Švédskem. Fotbalisté Sparty v prvoligové skupině o titul porazili Jablonec 2-0 a snížili náskok vedoucí Slávie na 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. Teplice v bojích o záchranu remizovali se Slováckem 1-1.
0: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 7 stupňů, v Novém Rychnově 10, Bystřice nad Prnštejnem hlásí 12. Dnes můžeme čekat oblačno nebo polojasno. Později odpoledne a večer se může vyskytnout přeháňka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu Vysočiny. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Provoz je zatím na silnicích Vysočiny slabý, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Byl to ale krásný a prosluněný víkend, co by na to. Pokud vám je líto, že už skončil, tak další prodloužený víkend nás čeká. Jaké počasí bude o prodlouženém víkendu, to samozřejmě v průběhu týdne budeme aktualizovat. Teď jsme každopádně na začátku pracovního zkráceného týdne. Je pondělí, je 4. května roku 2026. Květoslav slaví svátek, tak vám pánové z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. Herečka Alena Mihulová dnes oslaví 61. narozeniny. Tak je to 130 let ode dne, kdy ve Velké Británii vyšlo první číslo listu Daily Mail. My ale zůstáváme v Česku. Je tu Petr Novák a po něm Michal David.
0: Dobré ráno.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 4. května. Svátek má mužské rozkvetlé jméno Květoslav a jeho latinský ekvivalent Florian, který je patronem hasičů. Tady je Petr Jungmann. 1. guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko, Petr Minevit, koupil od Indiánů za nicotných 60 guldenů ostrov Manhattan přesně před 400 lety v roce 1626. Založil na něm město Nový Amsterdam, dnes New York. Nájmy jsou tam jedny z nejvyšších na světě. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul před 50 lety v roce 1976. K němu přidal ještě na začátku 80. let další dva československé. Před 22 lety v roce 2004 čtvrtý v pořadí a první český. Letos Chacharům hrozí sestup, opět po 10 letech. Dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur podepsala bulharská vláda se společností ČEZ přesně před 20 lety v roce 2006. Převod byl završen o několik měsíců později v říjnu. Halima Cissé z Mali porodila před 5 lety v marocké Kasablance zdravá devaterčata. 5 holčiček a 4 chlapečky. Děti byly počaty přirozenou cestou a i taťka prý tu hromadu radosti přežil. Lékaři původně předvídali 7 dvojčata se tam někde schovala. Krásných 25 má dneska gólman fotbalové Barcelony a španělské repre Juan Garcia. A já přeju dobré pondělí a skvělý nový týden.

0: Pokud se i vy po ránu takhle pískáte, vypadá to na krásný den, ale pozor, abyste někoho neprobudili, kdo spí třeba ve vedlejší místnosti. To byli Škorpíci, Wind of Change v 5.17 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Rozjíždíme nový zkrácený pracovní týden, máme pondělí 4. května na Vysočině, dnes čekáme oblačno nebo polojasno, později odpoledne a večer se může objevit přehánka, výjimečně i bouřka, to spíš na západě a jihu Vysočiny. Teploty dnes budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Jana Bémová z krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Povídat si tentokrát budeme o grilování.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem.

Lucie Vondráčková dospívala 9 minut před 17:30 na Českém rozhlasu Vysočina v pondělí 4. května. Chytrý telefon je dnes už běžnou součástí každodenního života většiny lidí. Třeba seniori ale mohou mít s jeho plným využitím problémy. Zařízení navíc často mohou na dálku zneužívat podvodníci. Jak s telefonem správně pracovat a jak nejlépe ochránit své osobní údaje? Na to po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina odpoví předseda organizace Moudrá Sovička Tomáš Hubánek.

0: but you're always in my heart.
1: To byl Michael Jackson v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi zprávy s Karlem Pěškou a po něm zaspívá Karel Zech písničku s názvem Paráda.
2: Je půl šesté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na většině území republiky dál hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Meteorologové výstrahu prodloužili do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Se situace by se měla zlepšit v tomto týdnu, kdy mají přijít srážky. Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daně zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubise z ANO kraj jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Izrael schválil plán na nákup dalších stíhacích letounů od amerických výrobců. Informuje o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového tendru na posílení armády. Podle serveru Times of Israel by se flotila letectva rozrostla na celkem 100 strojů F-35 od společnosti Lockheed Martin a na 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing. Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodu za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu, Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho piloti McLarenu, druhý byl Brit Norris a třetí Australan Piastri. V Hubenově nebo Vatíně je teď 9 stupňů, v Moravských Budějovicích 10, Černovice hlásí 12. Dnes můžeme čekat oblačno nebo polojasno. Později odpoledne a večer se může vyskytnout přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu Vysočiny. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Třebíči projíždějte opatrně ulicemi Znojemská a Březinova. Práce na inženýrských sítích tam probíhají, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 400 akcí ve více než 360 městech po celé republice. Takový bude jubilejní 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené zapojí tisíce dětí. Některé z nich vystoupí na Pražském hradě nebo na Zelené hoře, jak v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte už za malou chvíli. Teď máme 5 hodin a 33 minut.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tuto písničku Karel Gott se svojí dcerou Charlottou naspíval v roce 2019. To byla píseň Srdce nehasnou. V roce 2026, minulý týden ve čtvrtek, když Charlotta slavila 20. narozeniny, tak v ten den vydala svůj první solový single. Into Deep. Tak to zní dcera Karla Gotta v roce 2026. Tak jí přejeme, ať se jí na solové kariéře daří. A v tuto chvíli, 4 minuty před 6:15 se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vydáme za dalšími šikovnými lidmi. Kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. Právě tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
2: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3x jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
3: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
2: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kdo je profesionál, hraje ve filmu. Harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
3: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
4: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
3: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
4: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
3: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
4: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
3: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Máme 6:45, znají makovečky nějaké léčivé byliny? Zjistíme to už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Je pondělí, je 4. května a na Vysočině dnes očekáváme oblačno nebo polojasno, později odpoledne a večer se může objevit přeháňka, výjimečně i bouřka, a to spíš na západě a jeho Vysočiny. Odpolední teploty tady u nás na Vysočině budou dosahovat 23 až 26 stupňů Celsia. Přejeme všem hezké ráno.

tím a tvář den, když se smívá, stromy rostou čím dál víc.

0: To byl Janek Ledecký v 5.2.50 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Marie Rotrová zaspívá o Markétce. Prodloužený víkend Marie Rotrová strávila tím, že vybírala písničky na nová alba, respektive takhle v září jí Suprafon vydá k jisté příležitosti dvojitou desku a 4 CDčko, takže Marie stále vybírá písničky a podle jejího názoru písnička Ten vítr vál by tam rozhodně neměla chybět, protože tu písničku má moc ráda. My také o víkendu vítr vál, ale počasí už se uklidnilo, tak vám všem přejeme hezké ráno.
1: Makovičky.
0: Makovičky samozřejmě v tom dnešním, v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu
2: Vysočina. Dobré léčivé bylinky.
3: Třeba když je někdo nemocnej, on si k ní šuchne.
4: Z té léčivé bylinky se dělají léky a může se s tím uzdravit.
5: Že se z toho může udělat čaj proti kašli.
6: Ty bylinky se od nich natrhají ty květy a pak se to uvaří v hrnci a pak to dají do hrnku.
2: A znáte nějaké léčivé bylinky?
7: Třeba kopřivu, na chrapot,
8: sedmi kráska,
9: šípkový čaj,
2: hřmánek. Jak vypadá heřmánek?
10: Je podobný takový sedmikrásce, že je takový žlutý a okolo sebe má bílý lupeny.
2: Bez. Co je to bez? Jak vypadá?
10: Žlutě.
2: Jsou bylinky potřeba?
10: Ano.
1: Makovičky.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Možnost vyzvednout si řidičský průkaz ve výdejním boxu využilo na Vysočině přes 1600 lidí. V Jihlavském Senior Pointu radí, jak správně používat chytré telefony. Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Čekejte oblačno až polojasno, k večeru ojediněle přehání ku teploty až 26 stupňů. Hezké pondělní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Více než 1600 lidí na Vysočině už využilo možnost nechat si nový řidičský průkaz doručit do výdejního boxu. Služba funguje od loňského července. O doklad mohou řidiči požádat online přes portál dopravy, a to 90 dnů před koncem jeho platnosti, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Pro srovnání s celou Českou republikou můžeme říci, že od 1. července 2025 bylo podáno více než 145 tisíc žádostí, elektronických žádostí o řidičský průkaz a formu doručení do výdejního boxu nebo na výdejní místo využilo více než 63 tisíc zájemců a zájemkyň.
1: Jak pracovat s chytrými technologiemi nebo ochránit své osobní údaje v mobilních telefonech, pomáhá lidem Jihlavský Senior Point. Bezplatné poradenství je zaměřené na rutinní činnosti i na bezpečnost uživatelů. Seniory učí například to, jak ovládat nákupní aplikace nebo v přístroji zvládat běžné denní úkony.
3: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako, a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
4: Popisuje poslední návštěvu Senior Pointu paní Dana z Jihlavy. Radí Alexandra Kaválková.
5: Sedli jsme si k mobilu, mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
4: Do budoucna chce Senior Point vyčlenit na konzultace, práce s mobilem i speciální pravidelné hodiny. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Hořící plocha má odhadem lehce pod 100 hektarů, zatím ji ale stále nelokalizovali. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska a plameny tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Budou pomáhat s hašením do soumraku a v noci začnou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé. U jednoho z nich laboratorní testy zjistili hantavirus. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace, podle které mají lékaři na stejnou nákazu podezření také u dalších dvou mrtvých. Předpokládají, že nakažených lidí bylo na lodi celkem 6. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění. Šíří se trusem infikovaných hlodavců a úmrtnost dosahuje 35-50%.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu, který s národním týmem na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku nebude. Důvody vysvětlil generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šléger.
6: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
1: Švédské hry čeští hokejisté zahájí ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května utkáním proti Dánsku.
0: Počasí.
1: V Hubenově nebo Vatíně je teď 9 stupňů, v Moravských Budějovicích 10, Černovice hlásí 12. Dnes můžeme čekat oblačno nebo polojasno. Později odpoledne a večer se může vyskytnout přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu Vysočiny. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 se stala nehoda u Velkého Meziříčí na 149. kilometru ve směru na Prahu. Boural tam kamion, skončil v příkopě. Omezení je proto pouze u Krajnice. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šestá hodina, pátá minuta, je tady pondělí, 4. květen roku 2026. Ve zprávách jsme hovořili o hokeji, my se za chvíli zaměříme na fotbal. Ke slovu se dostane fotbalový trenér Petr Kouba, prozradí, jestli je u mladých fotbalistů zájem o místo brankáře.

0: Plus ve 17:15 na Českém rozhlasu Vysočina. Alex a host. Dnešním hostem Alex Minářové po 13. hodině bude na Českém rozhlasu Vysočina bývalý fotbalový brankář, v současné době trenér Petr Kouba. Dozvíte se i to, jestli se můžeme v současné době pochlubit talentovanými brankáři.
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás za prvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Celý rozhovor s Petrem Koubou si poslechněte po 13. hodině v pořadu Alex a host.

0: To byl Petr Mouka, písnička Stoupám ti do hlavy v 6.20 na Českém rozhlasu Vysočina. Dnes budou maturanti mít před sebou, no oni ho před sebou mají svůj velký den, protože zkrátka začínají maturity. Nejdříve budou psát test ti, kteří se vybrali matematiku. Odpoledne je pak čeká písemná zkouška z angličtiny. Tématu se budeme věnovat za chvíli.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme oblačno nebo polojasno, odpoledne a večer se může objevit přeháňka, výjimečně bouřka, teploty budou mezi 23 a 26 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Jana Bémová z krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Povídat si tentokrát budeme o grilování.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Čtvrtý květen roku 2026, to je dnešní datum, máme 6.25, ladíte Český rozhlas Vysočina, už jenom několik desítek minut zbývá do startu letošních maturitních zkoušek. Ty začnou dnes ráno didaktickými testy z matematiky, odpoledne pak budou následovat testy z angličtiny. Náš redaktor vyrazil na jedno z pardubických gymnázií a zjišťoval, jak se tam studenti na maturity chystali.
1: Nějak se kvůli tomu nestresuju a věřím, že jsem se na to učila dost a vlastně ta čtyřletá příprava na gymnáziu je dostatečně dobrá a silná, abych vlastně těmi testy prošla bez žádných zbytečných problémů.
2: Didaktické maturitní testy čekají i studentku pardubického gymnázia Dašická Katerinu Burkovou, dívku z ukrajinské rodiny válečných uprchlíků.
1: Obávám se asi takových věcí, jako třeba určení větních členů nebo podobní detaily, které nejsou tak jako pochopitelné pro někoho, kdo ten jazyk teprve si učí.
2: Káťa si jako druhý povinně volitelný předmět vybrala angličtinu. V matematice se podle svých vlastních slov necítí silná. Naopak její spolužačce Ele Drašerové matematika problémy nedělá.
3: Matematika, protože mi jde, baví mě a asi ji budu i studovat do budoucna. Takže já se toho taky nebojím. Mám pocit, že jsem připravená.
2: Podle ředitele pardubického gymnázia Dašická Luďka Buriana si maturitní zkoušku z matematiky vybrala necelá polovina studentů.
4: Máme 120 maturantů, z toho je přes 50 teda na matematiku a zbytek teda si volili ty cizí jazyky. Myslím si, že v letošním roce máme těch matematiků o něco více, než jsme měli v minulých letech, což je potěšitelné. Já jsem rád za to, že si maturanti volí matematiku.
2: Data organizace CERMAT, která státní maturity pořádá, ale ukazují, že celostátní trend je opačný. Posledních 5 let se podíl maturujících z matematiky pohybuje mezi 17 a 19%. Před 10 lety to bylo 27%.
5: To, že si matematiku u maturitní zkoušky volí menší část žáků, není nijak překvapivé a neodráží to pouze vztah k samotnému testu, ale dlouhodobější vztah žáků k matematice obecně.
2: Vysvětluje ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: Matematika patří mezi předměty, které žáci vnímají jako méně oblíbené a náročnější. Ten trend se samozřejmě promítá i do volby maturitního předmětu.
2: Podle Rosulkové je obtížnost letošních státních maturit srovnatelná s předchozími roky.
5: Zkoušky ověřují pouze učivo a dovednosti, které jsou součástí výuky a žáci by tak neměli být překvapeni obsahem těch maturitních testů.
2: Výsledky didaktických testů se studenti dozvědí nejpozději 16. května. Následně čekají zkoušky ústní. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla skupina ABBA, teď už je tu Karel Pěška, začínají krátké zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně, opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Služeb mykologické poradny můžou ode dneška využít lidé v Jihlavě. Otevírají Muzeum Vysočiny. Odborníci budou na zájemce čekat v přízemí muzejní budovy na Masarykově náměstí každé pondělí vždy od 16 do 17 hodin. Houby by lidé měli přinést čerstvé a především neořezané. Poradna bude pravidelně otevřená každé pondělí až do konce června. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z káznice v Jiřicích na Nymbursku. Mladý muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání po něm policisté nasadili vrtulník s termovizí a upozorňovali, že muž je nebezpečný. Podle serveru novinky.cz jeho útěk prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědí není zatím známý. Komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Teherán uvedl, že americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu vyjádřil skepticky. Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do prvoligové nadstavby. Ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Sparťané mají na druhém místě tabulky 8-bodovou ztrátu na vedoucí Slávii. Dalších 10 bodů ztrácí Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Teplice remizovali se Slováckem 1-1. V Třebíči je právě 9 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Počátkách 11. Dnešek čekejte oblačný až polojasný. Později odpoledne a večer se mohou dostavit přeháníky. Na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 odstraňují nehodu kamionu na 149,5 kilometru ve směru na Prahu. Vozidlo skončilo mimo vozovku na boku. Na místě jsou hasiči a také záchranka v odstavném pruhu. Tvoří se kratší kolona. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6:33 jste na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme krásné pondělní ráno.

0: Chytrý telefon vlastní podle dat Českého statistického úřadu více než polovina seniorů v Česku. Někteří ale nedokážou naplno využít jejich funkce. Přitom například obchodníci často staví své slevové strategie právě na využívání aplikací v telefonech. I proto začal jihlavský Senior Point lidem bezplatně radit, jak telefon ovládat nebo jak se bezpečně orientovat v prostředí aplikací využívajících osobní údaje.
1: Já nezamek.
2: Máte pejska na tapetě?
1: Já, pejsek mi to hlídá. Ochotský pes. A ten je teda hodně přátelský.
2: Když se podíváme, co tam máte třeba za aplikace, tak klasicky fotoaparát, galerie, máte jízdní řády, mapy, WhatsApp, komunikujete.
1: Ano, a tady mám dokonce ty karty. Jo.
3: Paní Dana z Jihlavy má chytrý telefon několik let. Nové aplikace se naučila ovládat právě v Senior Pointu.
1: A mám tady i mailovou adresu, což teda jako je pro mě veliká výhoda, že nemusím do počítače a jenom se podívám, jestli je to důležité, jestli to nese odklad nebo ne.
2: S čím jste tady naposledy přišla, že jste potřebovala poradit?
1: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
3: Za stolem poradenského centra sedí Lenka Jurčeková a Alexandra Kaválková.
4: Byla tady paní a říkala, že má problém vybrat z galerie do WhatsAppu přílohu, ať už obrázek, fotografii, sedli jsme si k mobilu. Mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
3: Do budoucna by chtěli zavést i vyhrazené pravidelné hodiny v týdnu, čistě na konzultace, na práci s mobilem.
4: Ti lidé jsou úžasní v tom, oni se chtějí učit, jsou neskutečně šikovní, jenom potřebují daleko víc času a prostoru na to, aby to zvládli sami.
3: Kromě Senior Pointu pomáhají v Jihlavě lidem s digitálními technologiemi, taky organizace Moudrá sovička anebo Městská knihovna. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: průběhu dne?
1: A mělo by na té obloze zůstat oblačno, případně polojasno, a stále pokračuje to, že ta oblačnost může být průsvitná. Později odpoledne a večer se pak s menší pravděpodobností mohou objevit přehánky, výjimečně i bouřka, a to spíše ale v západní polovině kraje, případně se ty srážky mohou objevit i na jihu kraje, a odpolední teploty by měly být mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: Jaké jsou vyhlídky na další dny?
1: Ta oblačnost zůstane a respektive postupně bude přibývat. Zítřek bude oblačný, může být až polojasno a stále oblačnost částečně průsvitná. Odpoledne a večer se pak objevit přehánky také mohou, případně v nich zase může být zase bouřka, a zítřejší maximální teploty 25 až 28 stupňů Celsia. A potom ve středu stále počasí s velkou oblačností a potom v podobě přehánek se ty srážky vyskytnou spíše odpoledne a večer, také se s nimi mohou objevit bouřky a teploty už budou postupně klesat, ve středu maxima mezi 18 a 22 stupni Celsia.
0: Říká v předpovědi počasí na Českém rozhlasu Vysočina meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6.47, za chvíli Black Milk 7x, anebo Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a sýce. Nakoukneme, kolik mají mláďat, a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni for.
1: Životní zkušenost, jo. Ženský rádi říkají, že na muže by měl existovat jako návod, jo. Ale jaký to má smysl? Viděli jste už někdy ženskou, jak čte nějaký návod?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat. Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší sumu za změnu trvalého pobytu. Sparta na úvod ligové nadstavby porazila Jablonec, Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové. Bude oblačno až polojasno, večer ojediněle sprchne, teploty až 27 stupňů. Začínají zprávy, dobré pondělní ráno přeje Karol Pěška. V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá prostor menší než kilometr čtvereční. Od soboty se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl jejich generální ředitel Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
1: Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska a požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ty budou zasahovat do soumraku a v noci začnou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické za KDU-ČSL má suma motivovat také a také kompenzovat čas a náklady na přihlášení pobytu.
4: Probíhá výstavba bytových domů. Postupně přibývají nové byty, takže očekáváme, že v souvislosti s tím bude přirůstat počet obyvatel, ale to se zatím neděje. Takže chceme právě motivovat ty nově příchozí obyvatele, aby si přihlásili trvalý pobyt.
1: Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší částku za změnu trvalého pobytu v kraji. Ždírec nad Doubravou nebo Tis na Havlíčkobrodsku vypláceli 3000 korun, Okřížky na Třebíčku 4000. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu, oznámil to prezident Donald Trump, podle kterého tým jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly začít už dnes. Americké velitelství oznámilo, že na to vyčlení letadla a lodě. Trump řekl, že jde o humanitární operaci, naopak Írán v reakci uvedl, že by to mohl považovat za porušení příměří.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v úvodním kole nadstavby první ligy zdolali Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácejí 8 bodů. Plzeň vyhrála 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Slovácko remizovalo v Teplicích 1-1. Čeští hokejisté prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech a na českých hrách obsadili druhé místo za vítěznými Švédy. Ve čtvrtek začnou švédské hry a trenér Radim Rulík na poslední přípravu před mistrovstvím světa pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšra a Hovorky.
5: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
2: Počasí.
1: V Třebíči je právě 9 stupňů, v Havlíčkově Brodě, anebo počátkách 11. Dnešek čekáme oblačný až polojasný. Později odpoledne a večer se mohou dostavit přeháníky na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 stále opatrně, kousek za Velkým Meziříčím na 149. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Brzy ráno se tam vyboural kamion, skončil mimo vozovku. Ještě probíhá odklízení nehody, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pondělí 4. května, 5 minut po 7. hodině, zdravíme všechny řidiče. Kde máte řidičský průkaz? Paní žence. A víte, kdy vám vůbec končí platnost řidičského průkazu? No podívejte, protože jenom na Vysočině si ho letos musí obnovit zhruba 24 tisíc lidí. Kdy je nejvyšší čas zajít na úřad a jak si nový doklad jednoduše vyřídit online a nechat doručit do výdejního boxu? I o tom v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme hovořit po 4. 8.

0: Klára Basiková, to byla písnička souměrná, 3 minuty před 7:45. Hrajeme písničky, které nestárnou. Do 7:30 na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte třeba Víťu Vávru a písničku Dívka Gloria. Adam Plachetka, tento bas baritonista, má dnes 41. narozeniny, tak mu samozřejmě z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. No a Petr Jungmann připomene, kdo další se 4. května narodil, nebo co všechno se v tento den v letech minulých stalo.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 4. května. Svátek má mužské rozkvetlé jméno Květoslav a jeho latinský ekvivalent Florian, který je patronem hasičů. Tady je Petr Jungmann. První guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko, Petr Minevit, koupil od Indiánů za nicotných 60 guldenů ostrov Manhattan přesně před 400 lety v roce 1626. Založil na něm město Nový Amsterdam, dnes New York. Nájmy jsou tam jedny z nejvyšších na světě. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul před 50 lety v roce 1976. K němu přidal ještě na začátku 80. let další dva československé. Před 22 lety v roce 2004 čtvrtý v pořadí a první český. Letos Chacharům hrozí sestup, opět po 10 letech. Dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur podepsala bulharská vláda se společností ČEZ přesně před 20 lety v roce 2006. Převod byl završen o několik měsíců později v říjnu. Halima Cisse z Mali porodila před 5 lety v marocké Kasablance zdravá 9 děvčata. 5 holčiček a 4 chlapečky. Děti byly počaty přirozenou cestou a i taťka prý tu hromadu radosti přežil. Lékaři původně předvídali 7 děvčata, 2 děvčata se tam někde schovala. Krásných 25 má dneska gólman fotbalové Barcelony a španělské repre Juan Garcia. A já přeju dobré pondělí a skvělý nový týden.

0: Felicitav 7.18. Přejeme vám krásné pondělní ráno, úspěšný zkrácený pracovní týden.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme oblačno nebo polojasno, později odpoledne a večer se může objevit přehánka, výjimečně i bouřka. A to spíš na západě a jihu Vysočiny. Odpolední teploty budou nádherné, mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Jana Bémová z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Povídat si tentokrát budeme o grilování.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: To byla zpěvačka, taky automobilová závodnice Olga Lounová. Když už jsme u těch aut, na Vysočině letos končí platnost řidičského průkazu zhruba 24 tisícům lidí. Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 tisíc řidičů. Od minulého roku si mohou řidiči nechat poslat řidičský průkaz do výdejního boxu.
1: S Jiřím Teclem nasedáme do auta. Vy jste jedním z těch 24 tisíc řidičů na Vysočině, kterým letos vyprší platnost řidičského průkazu.
2: Jo, nedávno jsem zjistil, že mi v srpnu končí řidičák, a takže už v květnu si ho budu muset jít vyřídit. Což se na to moc netěším, páč po 10 letech se budu znova fotit a když se tak koukám do zrcátka, bude to něco. Poprvé mi ho vlastně vydávali řidičák v Třebíči, pak jsem si ho nechal obnovit ve Velkým Mezříči a teď zkusím Jihlavu.
1: Jsme u jedné z přepážek na odboru dopravy v Jihlavě. Podle vedoucího oddělení registru řidičů Karla Bílka zvládnou úředníci tady týdně odbavit asi 150 žádostí o výměnu řidičského průkazu.
3: Tak momentálně máme v registru 80 545 řidičů v rámci města Jihlavy nebo respektive obce s rozšířenou působností. Po začátku roku máme požádáno asi o 2300 žádostí, z toho již bylo 554 elektronicky, což je zhruba čtvrtina všech žádostí. Tak nejlepší doba je žádat tak 3 až 4 týdny před koncem platnosti, protože vycházíme z toho, že řidičský průkaz trvá vydat zhruba ten týden 10 dní, takže aby nedocházelo k nějakým zbytečným prodlevám nebo k tomu, aby neměl řidičský průkaz nakonec propadlý.
1: Doklad už si lidé nemusí vyzvedávat jen na úřadě. Od minulého léta si ho mohou nechat poslat do jednoho z výdejních boxů. Ostatně, jako jsem to udělala já teď, k vyzvednutí pak stačí zadat kód, který přijde do SMS zprávy.
4: Vezměte si balík a poté zavřete dvířka.
1: Od 1. července roku 2025 tuto možnost využilo podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky na Vysočině asi 1600 lidí.
5: Hotový doklad, o který si předtím zažádali na portálu dopravy, nechali poslat tímto moderním způsobem a vyzvedli si jej v momentě, kdy se jim to nejvíce hodilo, typicky při cestě z práce nebo v době, kdy měli volno.
1: Celorepublikově tuto možnost využilo více jak 60 tisíc lidí. Poplatek za zaslání do výdejního boxu činí 100 korun. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dobrý den vám přejeme v pondělí 4. května. Jste na Českém rozhlasu Vysočina. My teď pro vás máme zprávy. Slovo má Karel Pěška.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na většině území republiky dál hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Meteorologové výstrahu prodloužili do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit v tomto týdnu, kdy mají přijít srážky. Dnes je poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. Podání je možné online nebo datovou schránkou. Pokud se opozdí o více než 5 pracovních dnů, hrozí poplatníkům sankce. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do začátku července. Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubise z ANO kraj jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. V arménském Jerevanu dnes oficiálně začíná summit Evropského politického společenství. Kromě lídrů 47 evropských zemí se ho zúčastní i kanadský premiér Mark Carney. Kanada se k akci připojí jako první mimoevropská země. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se včera v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vítězem velké ceny Miami Formule 1 je Ital Kimi Antonelli. Po třetím triumfu v hlavním závodu za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů stanuli ještě dva piloti McLarenu, druhý skončil Brit Norris a třetí Australan Piastri. V Přibyslavi nebo Telči je právě 10 stupňů, ve Velkém Meziříčí 12. Dnešek čekáme oblačný až polojasný. Později odpoledne a večer se mohou dostavit přeháňky. Na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 počítejte s překážkou na vozovce na 151. kilometru ve směru na Prahu. Havaroval tam kamion, skončil v příkopu. Omezení je tam pouze u krajnice Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 7:33. Od dnešního dne pro vás na Českém rozhlasu Vysočina máme nachystanou novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů. Průvodcem bude Martin Písařík a za chvíli s ním prozkoumáme největší lidský orgán.

0: Pořád mu to skvěle hraje a zpívá, to byl Petr Janda se skupinou Olympic. Petr Janda oslavil v sobotu 84. narozeniny, tak mu z Českého rozhlasu Vysočina přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody a to jak v pracovním, tak i v osobním životě a samozřejmě přejeme hodně zdraví. Teď 5 minut před 7:45 na Českém rozhlasu Vysočina odstartujeme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a v tom prvním dílu se zaměříme na největší lidský orgán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 0,4 mm. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 mm. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Je minuta po 7:45, makovečky se za chvíli pustí do sbírání bylin. Jaké léčivé byliny znají? To prozradí už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Je tady pondělí 4. květen roku 2026. Na Vysočině dnes čekáme oblačno nebo polojasno. Odpoledne a večer se může objevit přehánka, výjimečně i bouřka. A to spíš na západě a jihu Vysočiny. Teploty dnes budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: To byla skupina Činasky, to byla písnička první Signální, jinak skupina Činasky před několika dny vydala nový singl Selhání, možná jste už ho slyšeli, možná ještě ne. Každopádně za chvíli s námi bude Petra Černocká v písničce Vrať mi zpět můj smích. Petra Černocká s námi byla v pátek odpoledne v Humoriádě. V závěru Humoriády si postěžovala, že ještě nedostala pusu od svého manžela, ale tak snad to pak napravil.
1: Makovičky. Čemu jsou dobré léčivé bylinky?
2: Třeba když je...

0: Vam cirkni šuhnes.
1: Ty léčivý bylinky se dělají léky a může se s tím uzdravit.
0: Že se z toho může udělat čaj proti kašli.
2: Ty bylinky se od nich natrhají ty květy a pak se to uvaří v hrnci a pak to dají do hrnku.
3: A znáte nějaké léčivé bylinky?
4: Třeba kopřivu, na chrapot,
5: sedmi kráska,
6: šípkový čaj,
3: hřmánek. Jak vypadá heřmánek?
7: Je podobný takový sedmikrásce, že je takový žlutý a okolo sebe má bílý lupeny.
3: Bez. Co je to bez? Jak vypadá?
7: Žlutě.
3: Jsou bylinky potřeba?
7: Ano. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Jste na Českém rozhlasu Vysočina, máme pondělí 4. května. Po zprávách Michal Hrůza zaspívá pro Emu a Valdemar Matuška přidá svoji písničku s názvem Kladivo.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dnes začínají maturity. Studenti absolvují společné státní zkoušky. Jihlavský Senior Point plánuje zavést pravidelné hodiny na práci s chytrými telefony pro seniory. Na trati u Pardubic je přerušený provoz. Express Vindobona jezdí přes Havlíčkův Brod. Bude oblačno až polojasno, večer ojediněle sprchne, teploty až 27 stupňů. Začínají zprávy. Dobré pondělní ráno přeje Karol Pěška. Studentům dnes začínají maturity. Psát budou didaktické testy společné pro všechny střední školy. Státní část maturity zajišťuje organizace Cermat. Dopoledne žáci absolvují test z matematiky, odpoledne z angličtiny. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo 15 000 studentů, ke zkoušce z angličtiny 67,5 tisíce, oznámila šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, také ho píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
2: Pomoc s ovládáním chytrého telefonu nabízí zejména starším lidem Jihlavský Senior Point. Bezplatně je například učí, jak používat e-mail nebo jiné aplikace. Zájem o službu roste, proto ji Senior Point plánuje do budoucna rozšířit a nabídnout ve stálých časech, informovala Alexandra Kaválková z poradenského centra.
5: Do budoucna plánujeme rozšířit právě na tyhle ty individuální hodiny, pravidelné hodiny na konzultace, řekněme od toho září přibližně.
2: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem v úseku u Pardubic stojí, a to kvůli srážce vlaku s člověkem u stanice Kostěnice. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Část vlaku je odkloněná, například Pendolino jede přes Hradec Králové, Express Vindobona je vedený přes Havlíčkův Brod. Provoz na trati by mohl být obnovený kolem 10. hodiny dopoledne. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu Babiše do čela české vlády.
6: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a přes ten plynovod.
7: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraj summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do prvoligové nadstavby. Ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Spartané mají na druhém místě tabulky 8-bodovou ztrátu na vedoucí Slávii. Dalších 10 bodů ztrácí Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Teplice remizovali se Slováckem 1-1.
3: Počasí.
2: Přibyslavi nebo Telči je právě 10 stupňů, ve Velkém Meziříčí 12. Dnešek čekáme oblačný až polojasný, později odpoledne a večer se mohou dostavit přeháníky, na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Počínaje dneškem je nová uzavírka v Chotěboři. Týká se ulice Lesní. Důvodem jsou stavební práce. Nehody pro tuto chvíli nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Takový je aktuální čas. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám krásný vstup do nového zkráceného pracovního týdne. V pátek opět bude volno, opět bude prodloužený víkend. Možná jste si vzali v tomto týdnu dovolenou, čímž jste ušetřili počet dní dovolené a máte ještě víc volna, než jste si mysleli díky 1. 8. květnu. Tak co nás čeká dál? Hokej. Na českých hokejových hrách dominovali Švédové, kteří nestratili ani bod. Český tým v závěrečném utkání prohrál se Švýcarskem a na turnaji v Českých Budějovicích obsadil 2. místo. Na švédské hry poletí Alšera Hovorka z Floridy, které povolal trenér Rulík. Hovořit o tom budeme po 8:45.
3: Dobré ráno.

Jak se dělá divadlo? To je komedie inspirovaná stejnojmenným fejetonem Karla Čapka. Otevírá dveře tam, kde obvykle zůstává tma. Do zákulisí divadelní tvorby. Co se děje, než spadne první opona? Kolik emocí, zmatků, drobných katastrof, vášní i nedorozumění se musí odehrát, než může vzniknout jeden jediný večer pod reflektory? To uvidíte už zítra v úterý 5. května v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Představení, jak se dělá divadlo, tam odstartuje v 19 hodin. Hrají Zbigněv Kalina, Dana Černá, Petra Mošovská, Lilian Fischerová nebo Henrietta Horná.

0: To byl Valdemar Matuška, jeho kladivo v 8.17 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Krištof a Jarek Nohavica, Křídla z mídla. Mimochodem 1. května vyšlo celé album z adventního turné s Filharmonií Hradec Králové a Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. Je to album Richarda Krajča, tak pokud si chcete připomenout zážitky z období adventního, tak máte jedinečnou možnost, protože album už je samozřejmě určené k prodeji.
1: Počasí.
0: Ale já osobně jsem rád, že máme jaro, že si užíváme krásných jarních teplot, uznejte sami. 11 stupňů teď máte v Třebíči, ve Vatíně nebo na Svratouchu, 12 stupňů hlásí Jihlava, taky Havlíčkův Brod nebo Náměš nad Oslavou, 13 stupňů ukazují teploměry v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí 14 stupňů pak máte třeba v Libici nad Doubravou anebo v Počátkách. Dnes čekáme oblačno až polojasno, později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky na západě a jihu Vysočiny. Tam to může být výjimečně i bouřka. Teploty ty dnes vyšplhají na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 8.23, jsem rád, že posloucháte právě nás, Český rozhlas Vysočina v pondělí 4. května. České hokejové hry vyhrály Švédové. Domácí tým v závěrečném utkání prohrál v Českých Budějovicích se Švýcarskem 0-1 po samostatných nájezdech. Trenér Radim Rulík oznámil nominace na švédské hry, které budou poslední prověrkou před mistrovstvím světa a je v ní 7 nových jmen.
1: 7 jiných hokejistů, kteří nebyli v Českých Budějovicích, ale poletí už v úterý do Švédska. Jsou mezi nimi i obránci Floridy, Alšer a Hovorka. Radim Rulík vysvětlil, proč se rozhodl právě pro tato jména.
2: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli. A jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
1: Podle manažera české reprezentace Jiřího Šlégra byla komunikace právě s těmito dvěma hráči a Floridou rychlá a konstruktivní.
3: My se nesetkali s žádným problémem, a naopak generální manažer Floridy Panthers byl velice rád, že zveme.
1: Stejně jako Jiří Šlégr pozval Radka Faxu, tam je výsledek jednání opačný.
3: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
1: Trenér Rulík do Švédska nebere Romana Červenku.
2: Komunikace s ním je to hráč, který ho nemusíme zkoušet a pokud ho zařadíme, tak ho zařadíme do nominace přímo na mistrovství světa.
1: Totéž platí o Lukáši Sedlákovi.
2: To je úplně ten samý případ, kdy je úplně ta samá situace.
1: Na švédských hrách se český tým představí od čtvrtka do neděle. Soupeři budou stejní, tedy Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Skupina Turbo a Hráč, teď už je tu Karel Pěška, začínají krátké zprávy po nich. Ilona Čáková, proč mě nikdo nemá rád?
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Elektronická evidence tržeb by se mohla vrátit od příštího roku. Vláda dnes projedná příslušný návrh zákona. Podle ministerstva financí má opatření omezit daňové úniky a zvýšit příjmy státu. Systém by se měl týkat obchodníků, restaurací a řemeslníků, část živnostníků ale bude mít výjimku. Služeb mykologické poradny můžou ode dneška využít lidé v Jihlavě. Otevírají Muzeum Vysočiny. Odborníci budou na zájemce čekat v přízemí muzejní budovy na Masarykově náměstí každé pondělí vždy od 16 do 17 hodin. Houby by lidé měli přinést čerstvé a především neořezané. Poradna bude pravidelně otevřená každé pondělí až do konce června. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z káznice v Jiřicích na Nymbursku. Mladý muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání policisté nasadili vrtulník s termovizí a upozorňovali, že muž je nebezpečný. Podle serveru novinky.cz jeho útěk prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jde o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Spolu s nimi v zálivu uvízlo 20 000 námořníků. Nabídka se podle prezidenta Donalda Trumpa týká lodí ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola play-off NHL. V rozhodujícím sedmém zápasu úvodního kola na ledě Tampy kryl 28 střel a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesota. Žďárský odchovanec Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi. V Novém Rychnově je teď 12 stupňů, v Dukovanech nebo Libici nad Doubravou 14. Dnes čekáme oblačno až polojasno, později odpoledne a večer se mohou dostavit přeháníky. Na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě se stala nehoda v ulici Na Bělidle. Havarovalo tam nákladní auto. Se zvýšenou opatrností projedete šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Každý den používáme chytrý mobilní telefon, ovšem seniori mohou mít s jeho plným využitím stále problémy. Zařízení navíc často mohou na dálku zneužívat podvodníci. Jak s telefonem správně pracovat a jak co nejlépe ochránit své osobní údaje? Na to už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina odpoví předseda organizace Moudrá sovička, pan Tomáš Hubánek. Sliboval jsem Ilonu Šákovou, tady máte.

0: Většina lidí se život bez chytrého telefonu ani nedovede představit. Na druhou stranu právě chytré zařízení může být branou pro internetové podvodníky. Mezi zranitelné uživatele patří i seniori a právě jim pomáhá třeba nezisková organizace Moudrá sovička. Jejího předsedu Tomáše Hubálka mám teď na telefonu. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: Tak prozraďte, které funkce chytrých telefonů dělají seniorům největší potíže.
1: Tak my jako z našich zkušeností máme, že seniori se chtějí učit novým věcem a hlavní problém teda vidíme v tom, že oni mají strach vlastně něco si instalovat, protože třeba když udělají chybu, tak se nevědí, jak vrátit, jo. Protože my jsme byli zvyklí nebo umíme vyhledávat na internetu ty manuály a ty nejsou k dispozici, takže my spíš nevnímáme to, že by byl problém s aplikacemi a službami, ale spíš s tím, že nejsou vlastně k dispozici manuály, nejsou k dispozici ty zkušenosti s vyhledáváním těch vlastně věcí na internetu a mnohdy se seniori nemají vlastně koho zeptat svých blízkých, jo. Takže z našich zkušeností vyplývá, že mají chuť učit se novým věcem, ale potřebují vlastně s tím jakoby pomoc.
0: Pokud tedy nemají možnost navštívit váš kurz nebo se právě poradit s rodinou, kde mohou lidé hledat pomoc s ovládáním chytrých zařízení?
1: Tak tady bych vám zmínil, že my děláme stovky seminářů po celé České republice, takže můžou se podívat na naše webové stránky Moudrá sovička, kde vlastně v digitální odise je přehled těch vlastně jakoby akcí. Případně se můžou podívat na stránky Moudré sítě, kde máme v 65 oblastech vlastně digitální asistenty, ale jinak, co máme zkušenosti, tak aktivní seniori vyhledávají pomoc v knihovnách, v senior pointech, family pointech, případně vlastně si čtou ty radniční noviny, ty můžou dobře, kde jsou informace, kde můžeme najít tu pomoc. Nevýhoda je trošku to, že dneska seniori opravdu hledají tu individuální pomoc, protože mají různé zkušenosti, mají různé chytré zařízení, různé dotazy, takže tam může být vlastně problém v tom, že rodina je daleko, nebo třeba ten blízký tomu nerozumí. Takže a ten internet jako to vyhledání taky je potřeba mít nějaké zkušenosti.
0: Pojďme seniory pochválit, co ovládají v chytrých telefonech, téměř bez komplikací.
1: Určitě si umí zavolat, přijmout hovor, dneska vlastně vyfotit fotku, už si myslím, že i do těch 75 let zvládají přeposílání vlastně fotografií, když mají mobilní data nebo Wi-Fi, ale zase byl jsem teďka zrovna v Jihlavě, tak tam paní říkala, když jsem se jí ptal, proč si třeba neučím v nějakých dalších službách, tak byl tam ten strach vlastně z toho, že si něco změní. Takže tam vnímám opravdu to, že naší strany tu pomoc, kdy můžeme toho seniora vlastně jakoby nějakým způsobem navést, jak používat ty další aplikace a oni už se potom v tom učí jakoby sami nebo zkouší. Takže za těch 11 let se to hodně zlepšilo. Začínali jsme levým pravým tlačítkem myši a dneska opravdu seniori používají mapy, WhatsApp, aplikaci Záchranka, jsou velmi, velmi zdatní a naším úkolem je právě jim jakoby trošku pomoc.
0: Pojďme lidem poradit, jak by měli v mobilních zařízeních chránit své osobní údaje, co by třeba neměli uvádět při přihlašování do různých nákupních aplikací?
1: Takže když si projdeme ty nákupní aplikace, tak dneska většinou chtějí e-mail nebo telefon. Ten telefon vyžadují z důvodu potom obnovení hesla, tak to si myslím, že jsou maximální údaje, které bychom tam měli zadávat. Většinou jsou to povinné a určitě bych nedával do těchto aplikací, kde sbíráme nějaké kupony nebo můžeme si tam aktivovat nějakou slevu, rodné číslo, číslo občanky, naskenování nějakých opravdu občanky obecně sken, bankovní čísla, PIN kódy, to v žádném případě do těchto aplikací nedávat. Opravdu jenom ty nutné věci, abych mohl vidět ten kupon, jo, za mě.
0: A závěrem prosím řekněte, jak do práce s moderními technologiemi vstupuje umělá inteligence, jak přínosná nebo naopak nebezpečná může být právě pro seniory?
1: Tak z našich zkušeností na těch seminářích vlastně vyplývá to, že a i říkáme těm seniorům, že umělá inteligence v mobilech byla, například jako rozpoznání obličeje, úprava fotografií, redikce slov, dneska i hlasový asistent, třeba když má někdo horší zrak nebo obecně nevidí. Takže my spíš to sdělujeme tak, že vlastně oni tu umělou inteligenci vlastně vytáhli nahoru jako ikonku a můžeme si s ním vlastně povídat, můžeme tam hledat informace. Ona je, co se týče vyhledávání informací, velmi rychlá a hodná, ale my upozorňujeme na to, že vlastně tam je halucinace, je tam chybovost, neskušenost, aby si dávali pozor a opravdu si přečetli ten text nebo tu odpověď. to dělám teda i já, že to není jenom jakoby o seniorech, jo. Výhoda seniorů je, že třeba když jsou zkušený vlastně v nějakém oboru, tak oni jsou schopni to velmi rychle jakoby rozpoznat, ale co vidíme nebezpečí je v tom jakoby fake news, v tom rychlém vytváření obrázků na sociálních sítích, na internetu, dneska nevyžádané zprávy do WhatsAppu, do mailu, na to hodně jako upozorňujeme, neklikejte na to, choďte jakoby tou starou cestou do těch internetového bankovnictví a tak dále. Dneska už je hovor, jo, volala mi umělá inteligence, bylo to opravdu těžko rozpoznatelné, jo, tak z tohohle já spíš mám strach, že nás ta umělá inteligence vlastně zahlcuje a i ty seniory těmito vlastně nevyžádanými informacemi.
0: To říká předseda organizace Moudrá sovička Tomáš Hubálek. Děkuju za rozhovor, až se vám daří, naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naschle.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Bardo, řekni for.
1: Životní zkušenost, jo. Ženský rádi říkají, že na muže by měl existovat jako návod, jo. Ale jaký to má smysl? Viděli jste už někdy ženskou, jak čte nějaký návod?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: S hašením požáru v Českém Švýcarsku pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. Na Vysočině letos skončí platnost více než 24 tisíc řidičských průkazů. Na výletní lodi v Atlantiku nákaza hantavirem zabila 3 lidi. Den bude oblačný až polojasný, večer může ojediněle sprchnout, dočkat se můžeme až 27 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ze studia vás zdraví Karel Pěška. Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje, plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika set hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk.
3: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
1: Poblíž požáru v Dolní Chřibské je domov se zvláštním režimem. Ten zatím podle Vlčka není potřeba evakuovat a jeho obyvatelé jsou v bezpečí. Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daně zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Přes 24 tisíc řidičů na Vysočině si letos musí vyměnit řidičský průkaz. Jen v Jihlavě na výměnu z důvodu ukončené platnosti čekají více než 2000 dokladů. Za celý rok 2026 by tento počet mohl být přibližně trojnásobný. Na úřadech se tak mohou tvořit fronty, upozorňuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Běžná čekací doba na vydání řidičského průkazu je u nás v Jihlavě zhruba týden až 10 dnů. Z toho tedy plyne i ideální doba pro podání žádosti o výměnu řidičského průkazu. Nejideálnější by bylo, aby všechno proběhlo bez stresu a bez čekání, podat si žádost zhruba 3 týdny před koncem platnosti dokladu.
1: Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé. U jednoho z nich laboratorní testy zjistili hantavirus. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace, podle které mají lékaři na stejnou nákazu podezření také u dalších 2 mrtvých. Předpokládají, že nakažených bylo na lodi celkem 6. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění. Šíří se trusem infikovaných hlodavců a úmrtnost dosahuje 35 až 50%. Výletní loď podle britské BBC plula z Argentiny na Kap Verdi.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu, který s národním týmem na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku nebude. Důvody vysvětlil generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr.
5: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
1: Švédské hry čeští hokejisté zahájí ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května utkáním proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V Novém Rychnově je teď 12 stupňů, v Dukovanech anebo Libici nad Doubravou 14. Obloha dnes bude oblačná až polojasná. Později odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháníky. Na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Stále opatrně v ulici Na Bělidle v Jihlavě. Probíhá tam odklízení havárie nákladního auta. S opatrností místem projedete. A v Moravských Budějovicích je ode dneška nové dopravní omezení. Je v ulici Havlíčkova a důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Jezdí se tam jedním pruhem kyvadlově. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělní dopoledne, doufám, že jste si odpočali o prodlouženém víkendu, že jste si užili sluníčka, bylo opravdu nádherně. A co je příjemné, před námi je sice další pracovní týden, ale opět zkrácený. Je tedy na co se těšit. Čas grilování, opíkání špekáčku a dalších je před námi. A proto si i dneska po 11. hodině budeme povídat o grilování, a to s Janou Bémovou z krajské hygienické stanice. Tu ale hodně předbíhám. Teď je na řadě Dobrota Dáši Kubíkové a právě dneska si budeme připravovat maso, které je velice rychle hotové. Můžete si ho dát buď k obědu nebo k večeři. Připravíme si rybu. Jakou? To nám řekne Dáša Kubíková. Počkejte si na to.

0: Hodnoty Dáši Kubíkové.
1: Na rybí filé ze školních jídelen možná nevzpomínáme rádi, ale časy se mění a my si toto pro vás velmi důležité rybí maso můžeme udělat zajímavě. Chuť doplníme omáčkou ze zeleného pepře. No a tady je dnešní recept.
2: Když si pořídíme pěkné kvalitní rybí filé, ušetříme spoustu času při přípravě velmi dobrého oběda. Nebudeme je balit v trojobalu, ale vyzkoušíme něco pikantnějšího. Porce rybího filé vezmeme jeden kousek na osobu, osušíme a na talíři pokapeme citronovou šťávou. Necháme odležet a mezi tím si v misce smícháme hladkou mouku s mletým pepřem a lžičkou červené papriky. Porce filé si nasolíme a ve směsi mouky s kořením je obalíme ze všech stran. Na pánvi si rozehřejeme 2 lžíce másla a 2 lžíce oleje a filé na něm osmažíme do zlatova. Vyndáme z pánve a necháme odpočinout v termonádobě nebo v zahřáté troubě, aby nevychladlo. Do výpeku pak přidáme 2 celé stroužky česneku a ještě trochu másla. Zasypeme moukou, která nám zbyla z obalování, a promícháme. Vznikne ochucená voňavá jížka, kterou zalijeme polovinou kelímku smetany na vaření. Omáčku stále mícháme, aby se mouka rozvařila, nejméně 5 minut. A ještě do ní vložíme kuličky zeleného pepře, lžičku hrubozrnné hořčice a nasekanou petrželku. Pokud je potřeba, přisolíme. Na talíř si pak nachystáme filé, vařené brambory jako přílohu a bohatě přelijeme omáčkou. Takhle vám filé určitě bude chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Tak inspirace k obědu by byla, dneska si připravte rybu, no a my se za pár minut vydáme do Velké Bíteše. Právě Velká Bíteš totiž nasazuje zatím nejvyšší sumu za přihlášení k trvalému pobytu na Vysočině. Kolik nabídne a za jakých podmínek, tak to si poslechněte v reportáži Dana Zacha. Ale až za chvíli, teď Babi Daněk. Krásné dopoledne.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 9 hodin 21 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byla zpěvačka Jana Kiršner. Také na příspěvky za přihlášení k trvalému pobytu začíná doléhat inflace. Začínaly na 3 000 korun, třeba ve Velké Bíteši, teď ale nabízí víc než trojnásobnou sumu. Podrobnosti pro nás má reportér Dan Zach, kterého už vítám ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Velká Bíteš, o které řeč má přes 5 000 obyvatel, když ale mluvím o takzvaně papírových počtech. Protože radnice je přesvědčená, že reálně tam žije ještě víc lidí. V posledních letech se hodně stavilo, byly to rodinné i bytové domy a hlavně tam jsou podle starostky za KDU-ČSL Markéty Lavické rezervy lidi, kteří se zatím nenahlásili k trvalému pobytu. Příspěvek letos město vypisuje poprvé, nově nahlášení obyvatele dostanou 10 000 korun, vysvětlila starostka.
2: Rozhodovali jsme se vlastně ta částka, aby byla zajímavá, aby už to těm lidem stálo za to zajít na ten úřad a ten trvalý pobyt si vyřídit, protože to samozřejmě není jenom jedna návštěva úřadu, souvisí to i se změnou dokladů a podobně, takže aby to bylo pro ty lidi dostatečné.
1: Zároveň se dostatečně kryje před účelovým přehlášením. Pro příspěvek se musí lidé stát občany města do konce letošního roku a zůstat jimi ještě minimálně do příštího září, kdy si budou reálně moc říct o tu 10 000 odměnu. Nesmí být zároveň dlužníkem vůči radnici a nekvalifikují se ti lidé, kteří se přihlásí na úřední adresu na úřad. I přes vysokou nabízenou částku město věří, že se mu akce vyplatí.
0: Kolik lidí chce vůbec Bíteš nově získat?
1: No ideálně všechny, kteří už ve městě a místních částech bydlí a nemají ho v občanském průkazu, mají tam jinou adresu. Kolik jich reálně tady nakonec bude, tak to se dozvíme někdy na začátku příštího roku. Podle Ivy Němcové z matriky je z úředních záznamů aktuálně zřetelný, sice drobný, ale pokles počtu obyvatel.
3: Myslím si, že na to má taky vliv porodnost, protože třeba v roce 2022 tady bylo narozených 66 dětí a v roce 2025 už jenom 37. Když by tady bylo víc mladých, kteří by chtěli založit rodiny, tím pádem by byla i větší porodnost, bylo by to lepší.
0: Osvědčily se takové příspěvky?
1: Jejich průkopníkem byla Jihlava a byla, záměrně mluvím, v minulém čase, byl to rok 2005, kdy se chtěla dostat přes práh 50 000 obyvatel a tak vyplácela nově přihlášeným 3 000 korun. Takováhle částka se osvědčila jako takový zlatý standard. Tuhle sumu pravidelně vyplácí Ždírec nad Doubravou. Letos příspěvek nenabízí, ale v posledním desetiletí si díky němu město přilepšilo o 168 obyvatel. Takže vyplatilo asi 500 000 korun, ale, jak mi řekl starosta Bohumír Nikl, tak naopak díky tomu přišli od státu do městské kasy navíc asi 4 000 000 korun. A to počítal jen se situací, kdyby každý z těch nově nahlášených zůstal jen rok. Pro příště starosta odhaduje, že by musela ta suma trochu stoupnout i kvůli inflaci. Třeba v Tisu na Havlíčkobrodsku, tam už za první rok naplnili svůj cíl přesvědčit asi 10 chalupářů, výjima 2 se to povedlo.
0: Budou v Tisu v přesvědčování k pobytu pokračovat?
1: No chtějí teď navázat a k vyšší populaci si pomoct taky jinými způsoby. Začali tím 3 000 cukrem a v druhé vrstvě přijde trochu bič. Jak mi řekl starosta nestraník David Kozlík, tak na ty budovy, kde nikdo trvale oficiálně nebydlí, typicky chalupářské osazení, tak stáhnou vyšší sazbu daně z nemovitosti. Mají ale i další cukr, nebo když pokračuju v tom příměru, tak řeknu desert, kterým si chtějí zvýšit počet obyvatel. Obec nachystala 20 pozemků, pokračuje starosta David Kozlík.
4: Tak si tam podmiňujeme, že do určitého data od nabytí toho stavebního pozemku se musí celá ta rodina přihlásit k trvalému pobytu.
1: Ti zhodlá zvýhodnit i obyvatele před chalupáři v platbách za vodu a nebo odpady.
0: O příspěvcích k přihlášení k trvalému pobytu jsme si v dopoledním vysílání povídali s Danem Zachem. Děkujeme a přejeme hezký den naslyšenou.
1: Hezký den naslyšenou.
0: Za pár minut se pro změnu budeme věnovat požárům, tedy co dělat, když v obci začne hořet, tak to nám řekne Míra Marek. Teď ale Elton John.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená. Skladba Chtěl bych žít tak, jak se má. O tom zpíval Michal David v našem dopoledním vysílání. Požáry těch v posledních dnech je víc než dost a proto se požárům budeme věnovat i teď v dalším díle pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Co dělat, když ve vsi či městě hořelo? No přece modlit se k svatému Floriánkovi, ochránci před požáry, jehož měli naši pradědové za patrona hasičů a kominíků. Takže ti mívali dnes, když bylo svatého Floriána, taky tak trochu svůj svátek. V této souvislosti je třeba říci, že ochranu tohoto světce naše města a vesnice opravdu velmi potřebovaly. Stavilo se hlavně ze dřeva. I střecha byla dřevěná, ne-li slaměná. A nebylo bleskosvodů, takže požáry byly u našich předků bohužel častým hostem. Opatření proti nim proto bývala obvyklou součástí závazných nařízení. Třeba v právní knize města Kamenice nad Lipou, sepsané léta páně 1562, jest krom jiného psáno. Item stodoly za městem, aby sobě lidé dělali, žádný obilé v slámě do města, aby nevezl. A kdož by vezl, aby mu bylo pobráno. A ještě jedna moudrost starých Čechů, kterou v první její části nemusíme vztahovat jen k oněm plamenům, kdežto tu druhou, tu určitě ano. Tedy, není dobře oheň ohněm hasiti, a co hoří, bez rozmyslu kupiti. No a o ohni, i když z trochu jiného úhlu, si povíme i zítra.
1: Bejvávalo.
0: Jestli pak tušíte, jaký vliv na naše hubnutí má naše sebevědomí, že ne? Zeptáme se na to v dalším díle pořadu Minuta pro zdraví paní doktorky Ireny Zimmerové. Teď si dáme Jiřího Šalíkra. Hezké dopoledne s námi. Stojí.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Šlaghamr a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pro zdraví.
1: Co má při hubnutí největší vliv na to, jestli se nechám ovlivnit vnějšími podněty jako reklamou, vonícími stánky nebo lidmi, kteří mi říkají dej si s námi?
2: Myslím, že odpověď až tak nepřekvapí. Je to vlastní sebevědomí. Já vím, co chci, já vím, co je pro mě nejlepší a dovedu se podle toho chovat. Potom to vlastně není ani tak boj, jde to tak nějak přirozeně. O reklamě vím, že jejím cílem je prodat zboží a slogany jsou udělány účelově. Vonavý stánek mě nerozhodí a lidem, kteří mě lákají k něčemu, co nechci, jsem schopná říct jednoduché ne. Ovšem budovat to sebevědomí a odolnost prostředí, které na nás přímo útočí lákavými nabídkami, je těžké. Chce to také trénovat postupně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: 400 akcí ve více než 360 městech po celé republice. Takový bude jubilejní 10. ročník Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Koželé zapojí tisíce dětí. Některé z nich vystoupí na Pražském hradě nebo na Zelené hoře. Více o tom za pár minut.

Iva Frýlingová, taky Miroš Birka. Někdy stačí dát jen dech. Posloucháte pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kostel v Deratově.

0: Je zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kdo je profesionál, hraje ve harmonii a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vlaky u Pardubic znovu jezdí, část jich byla odkloněná na Havlíčkův Brod. V Jihlavském Senior Pointu radí lidem, jak správně používat chytré telefony. Premiér Babiš v Jerevanu jednal se šéfem NATO o navyšování výdajů na obranu. Den bude oblačný až polojasný, večer může ojediněle sprchnout, dočkat se můžeme až 27 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ze studia vás zdraví Karel Pěška. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku u Pardubic plně obnovený, informoval o tom mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Část spojů byla ráno na 2 hodiny kvůli srážce vlaku s člověkem odkloněná a například expres Vindobona jezdil přes Havlíčkův Brod. Příčiny nehody policisté vyšetřují. Žena, kterou vlak srazil, skončila těžce zraněná v nemocnici. Zvýšení daně z nemovitosti pro domy bez trvalých obyvatel plánuje TIS na Havlíčkobrodsku. Českému rozhlasu Vysočina to řekl starosta nestraník David Kozlík. TIS pokračuje ve snaze přilákat nové obyvatele. Už loni se podařilo 10 trvale usazených, ale oficiálně nepřihlášených přesvědčit motivačním příspěvkem 3 000 korun. Další podobná opatření můžou navázat, přiblížil starosta David Kozlík.
3: Chystáme i nějaké zvýhodnění pro trvalý pobyt, co se týče ceny vody a nějaké poplatky z odpadů.
1: Jak pracovat s chytrými technologiemi nebo ochránit své osobní údaje v mobilních telefonech pomáhá lidem Jihlavský Senior Point. Bezplatné poradenství je zaměřené na rutinní činnosti i na bezpečnost uživatelů. Seniory učí například to, jak ovládat nákupní aplikace nebo v přístroji zvládat běžné denní úkony.
4: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako, a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
5: Popisuje poslední návštěvu Senior Pointu paní Dana z Jihlavy. Radí Alexandra Kaválková.
6: Sedli jsme si k mobilu, mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
5: Do budoucna chce Senior Point vyčlenit na konzultace práce s mobilem i speciální pravidelné hodiny. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v arménském Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7% HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2% a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Andrej Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
7: My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
1: Evropští lídři se na dnešním summitu budou zabývat třeba i legální migrací. Jednat by měli také o energetické bezpečnosti, současné situaci ve světě a posilování stability v Evropě.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v úvodním kole nadstavby první ligy zdolali Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácejí 8 bodů. Plzeň vyhrála 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Slovácko remizovalo v Teplicích 1-1. Vítězem velké ceny Miami Formule 1 je Ital Kimi Antonelli. Po třetím triumfu hlavním závodu za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů stanou ještě 2 piloti McLarenu, druhý skončil Brit Norris a třetí Australan Piastri.
2: Počasí.
1: Ve Svratouchu je teď 13 stupňů, v Třebíči nebo Humpolci 15. Obloha dnes bude oblačná až polojasná. Později odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháníky, na západě a jihu Vysočiny výjimečně i bouřka. Teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nová uzavírka je ode dneška na Havlíčkobrodsku. Je mezi obcemi Lučice a Skuhrov. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Objížďka je vyznačená. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 5 minut po 10. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a to je dobře, protože se vydáme do lesa. Jestli pak tušíte, jak velká je ptačí budka pro sovy a proč vlastně ornitologové právě tyto budky v lesích věší a kontrolují, odpoví nám dnešní příběh z Vysočiny, ve kterém se právě do jarního lesa vydáme.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Leona Machálková, skladba Žízeň lásky. Když jsme u té žízně, tak hlavně myslete na pitný režim. Začínají nám stoupat teploty tak, aby náhodou nedošlo k bolesti hlavy nebo jiným zdravotním komplikacím.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Takovou ptačí budku možná máte na svojí zahradě, potkáváme je třeba na procházkách, ale většinou to bývají budky malé, které využívají hlavně pěvci. Pokud v lese uvidíte vysoko na stromě velkou budku s obrovským otvorem, bude to pravděpodobně budka pro některý z druhů našich sov. Ornitologové je věší vysoko na stromy, aby nočním dravcům pomohli s hnízděním. Mohou je pak také lépe kontrolovat a snadněji kroužkovat.
2: Takhle vrže žebřík, na kterém stojí ornitolog Ivo Hertl s dvěma mláďaty puštíka obecného a poté, co byli okroužkováni, tak se vracejí zpátky do budky.
3: Dana Rimešová. Ano, všechna čtyři mláďata mají kroužek. Už nás dokonce vítala, už vykukovala z toho letového otvoru té budky a už jsou ve věku, kdy pomalu budou vylétávat, takže to bylo tady tak.
2: Co na to matka neutočila na vás, ale hlídá si to, že?
4: Přesně tak. Slyšíme varování tady někde z té houštiny smrkové.
2: Jsme tady v lese kousek od Jívoví na Žďársku. Kolik je tady v té oblasti budek?
4: Instalováno je tady v tom nejbližším okolí stovka budek. Je to taková pracovní oblast, kterou sledujeme intenzivněji. Z toho puštíkovníku je 17.
3: Viděli jsme už nějaká mláďata, ale na některých lokalitách jsme byli příliš brzy, takže na kroužkování byla ještě moc mladá. No a jinak jsme okroužkovali ještě dvě další mláďata na jiném hnízdě ze tří. To třetí nejmladší vlastně ještě byl na kroužek taky moc mladé.
4: Ten kroužek na něm je unikátní kód, který je zaevidován v databázi kroužkovací stanice Národního muzea. A až se tam sjedou data nálezce a kroužkovatele, tak víme, kdy byl ten pták kroužkován a kdy byl nalezen.
2: No a to nalezen. Co to přesně znamená?
4: V lepším případě je to právě při takovýchto kontrolách, kde někdy jsme schopni odečíst kroužek i dospělým ptákům. V horším případě jsou to nálezy typu střelen, sražen, utopen.
2: Ty budky pro sovy musí být obrovské. Kolik to má? Půl metru skoro na výšku?
3: No, bude to mít tak zhruba 50-60 cm na výšku. I ten letový otvor musí být přizpůsobený na puštíka.
4: Kusik popojdeme. Tam máme teda štěstí na druhý druh. Sice rousný. Zjistil jsem, že v budce je 1, 2, 3 čerstvě narozená mláďata a dvě vejce ještě. A docela pěkná zásoba potravy, jsou tam 2 nornící, 6 hrabošů a ještě tady zbytek jednoho.
2: Takže hostina.
4: Je to hostina, mají zásobu potravy, vypadá to, že letos asi nějaká kuřic bude. Takže doufejme, že budou úspěšní a že se zapojí do téhle ochrany lesa. Já tam rychle vrátím samíčku.
3: Přijde mně, že je loňská.
4: Že by byla fakt loňská.
2: Takže mladička. Naše sovy ovšem mají jednoho velkého nepřítele.
4: Tutox je látka k hubení hlodavců, kterou zemědělci jako masivně používají pro ochranu svých kultur, ale jsou tam určitá podezření, že dochází k sekundárním otravám. Hlodavec, který je přiotráven, je ještě schopen nějakého pohybu a o to snadněji ho uloví predátor. Tím se mu dostává do těla ten jed a může být sekundárně otráven. Je to cesta, která ty hlodavce sice zlikviduje rychle na těch polích, ale vyhubí s nimi část těch predátorů. Současně ti predátoři, kteří mají nastaveno hnízdění a reprodukci na dostatek kořistí, mají najednou nedostatek kořistí, takže ta jejich mláďata trpí a často nejsou úspěšně vyvedena.
2: A co vy s tím jako ornitologové můžete dělat?
4: My s tím můžeme dělat právě to, že se snažíme zavádět tu biologickou ochranu, to znamená, že instalujeme budky, snažíme se oslovovat vlastníky, hospodáře, aby nepoužívali jedy, ale šli touhle přírodní cestou.
2: Z lesa u Jívoví Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Tak my už opouštíme les u Jívoví, jak zaznělo od Dáši Kubíkové, a vydáváme se směrem na Telč, protože v univerzitním centru Telč v Masarykově univerzity Brno byla v pátek zahájena výstava fotografií pana Oldřicha Linharta. Itálie mýma očima. My se tam za chvíli podíváme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Tak se nechte zlákat i vy, možná zajímavý tip na dnešní odpoledne nebo třeba víkendový výlet. Teď skupina Elán, Nevím být sám. Hezké dopoledne s námi.

cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: po uši.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Krásné Dolomity, zvlněná krajina Toskánska a skvělá architektura. To vše teď uvidíte v univerzitním centru v prostorách kavárny Haas v Telči. Je tam totiž výstava fotografií pana Oldřicha Linharta s názvem Itálie mýma očima. My teď zjistíme více díky našemu regionálnímu stopaři, a to Adéle Zachové, která je na místě. Krásné dopoledne ti přejeme.
3: Dobré dopoledne. Já už jsem si celou prodejní výstavu prošla a působí to na mě, jako bych se opravdu procházela po Itálii, více se seznamovala s touhle zemí. A tady je celkem, nebo přes 60 fotografií, které zachycují právě toskánskou krajinu, Dolomity, krásnou architekturu, nebo i lidi, se kterými se pan Linhart setkával. Také je tu velká část fotografií věnována Benátkám, takže jsou tu zachycené různé masky na karnevalu, potom je tu třeba i stráž ve Vatikánu, Dolomity, můžu říct, z několika úhlů, anebo třeba i pekárna v Boloni, takže opravdu jako obyčejné věci.
2: Můžeme tedy říct, co je pro tvorbu pana Linharta typické?
3: On se věnuje teda hlavně fotografování přírody, architektury, lidí a zaměřuje se na detaily, které zachycuje ve svých fotoobrazech nebo fotomandalách. To ostatně dokazuje i tahle výstava a zachycuje vlastně, jak už jsem říkala, naprosto obyčejné všední věci, které pan Linhart viděl, zažil. Jsou to tedy věci ze života, se kterými se můžeme setkat i my, takže je tam opravdu zaznamenán ten přítomný okamžik, zároveň se také pohrává s detailem, se světlem, se stínem.
2: Pojďme ještě jednou přiblížit, kdy a kde můžeme výstavu navštívit.
3: Výstava je přístupná každý den od 9 do 17 hodin v univerzitním centru v Telči a také v kavárně, kde si můžete dát i něco dobrého. A já ještě připojím jednu informaci, protože se instaluje další výstava. Já už jsem měla možnost se na ní podívat, na tu instalaci. Je to výstava pana Tomka ve spolupráci s krajem Vysočina. Výstava se jmenuje S ilustrátorem na kole nejen po Vysočině. Začíná už teď ve středu a zároveň na ní můžete získat Pexesus 21 místy, kam můžete vyrazit na kole. Takže to ještě přidávám další tip.
2: Děkujeme moc. Z univerzitního centra v Telči se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová. Měj se krásně a brzy opět naslyšenou.
3: Děkuju, hezký den.
1: Regionální stopař.
2: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál. Naše dnešní babské rady nám totiž pomohou s čištěním spár mezi kachličkami. Tak si další díl nenechte ujít s Jarkou Vykoupilovou. Do té doby nabízím Pavla Bobka, Modern Talking, anebo taky Věru Špinarovou, Nech mě hádat. Hezký den a hezký příjemný start do dalšího pracovního týdne s námi.

0: Pokud je vám ubývá sil a už vás ten domácí úklid takzvaně zmáhá, tak se nebojte, máme tu Jarku Vykoupilovou, další díl Babských rad. Dneska vyzrajeme pěkně na spáry v koupelně. Co na ně funguje, aby byly krásně bílé, to se dozvíte právě teď.
1: Babské rady.
2: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomocí splísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatučí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti, nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Jestli pak víte, kdy vám končí platnost řidičského průkazu, no přiznám se vám, že i já jsem zalovila pěkně v kabelce, našla peněženku a objevila řidičák a zjistila, že jsem v pohodě. Pro mě je to až rok 2028. No ale na Vysočině si letos budou muset obnovit řidičák, a to zhruba 24 tisíc lidí, kteří vyrazí na úřady. Kdy je ale nejvyšší čas zajít právě na úřad a jak si vůbec nový doklad jednoduše vyřídit třeba i online a nechat doručit do výdejního boxu, to si poslechněte za pár minut v reportáži Magdaleny Machové.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Kuby a Matice, skupina Mandraže, a to 8 minut před 11. hodinou v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Slibovala jsem řidičáky, tak se jim pojďme pověnovat. Na Vysočině letos skončí platnost řidičského průkazu zhruba 24 tisícům lidí. Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 tisíc řidičů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Od minulého roku si mohou řidiče nechat poslat řidičský průkaz do výdejního boxu.
1: S Jiřím Teclem nasedáme do auta. Vy jste jedním z těch 24 tisíc řidičů na Vysočině, kterým letos vyprší platnost řidičského průkazu.
2: Jo, nedávno jsem zjistil, že mi v srpnu končí řidičák, a takže už v květnu si ho budu muset jít vyřídit. Což se na to moc netěším, páč po 10 letech se budu znova fotit a když se tak koukám do zrcátka, bude to něco. Poprvé mi ho vlastně vydávali řidičák v Třebíči, pak jsem si ho nechal obnovit ve Velkém Mezříči a teď zkusím Jihlavu.
1: Jsme u jedné z přepážek na odboru dopravy v Jihlavě. Podle vedoucího oddělení registru řidičů Karla Bílka zvládnou úředníci tady týdně odbavit asi 150 žádostí o výměnu řidičského průkazu.
3: Tak momentálně máme v registru 80 545 řidičů v rámci města Jihlavy nebo respektive obce s rozšířenou působností. Od začátku roku máme požádáno asi o 2300 žádostí, z toho již bylo 554 elektronicky, což je zhruba čtvrtina všech žádostí. Tak nejlepší doba je žádat tak 3 až 4 týdny před koncem platnosti, protože vycházíme z toho, že řidičský průkaz trvá vydat zhruba ten týden 10 dní, takže aby nedocházelo k nějakým zbytečným prodlevám nebo k tomu, aby neměl řidičský průkaz nakonec propadlý.
1: Doklad už si lidé nemusí vyzvedávat jen na úřadě. Od minulého léta si ho mohou nechat poslat do jednoho z výdejních boxů. Ostatně, jako jsem to udělala já teď, k vyzvednutí pak stačí zadat kód, který přijde do SMS zprávy.
4: Vezměte si balík a poté zavřete dvířka.
1: Od 1. července roku 2025 tuto možnost využilo podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky na Vysočině asi 1600 lidí.
5: Hotový doklad, o který si předtím zažádali na portálu dopravy, nechali poslat tímto moderním způsobem a vyzvedli si jej v momentě, kdy se jim to nejvíce hodilo, typicky při cestě z práce nebo v době, kdy měli volno.
1: Celorepublikově tuto možnost využilo více jak 60 tisíc lidí. Poplatek za zaslání do výdejního boxu činí 100 korun. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pro jihlavskou europoslankyni Naďovou státní zástupce navrhuje v části kauzy Čapí hnízdo 5letou podmínku. Další dva vrtulníky ze Slovenska pomůžou s hašením požáru v Českém Švýcarsku. Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší sumu za změnu trvalého pobytu. Odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru může sprchnout teploty až 27 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Státní zástupce navrhnul v části kauzy Čapí hnízdo pro europoslankyni z Jihlavy Janu Naďovou z hnutí ANO 5letou podmínku. Navrhuje také peněžitý trest 500 tisíc korun. Naďová se podle obžaloby dopustila dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Závěrečnou řeč pronáší dnes také advokát političky Josef Bartončík. Požaduje zproštění obžaloby a nesouhlasí ani s výrokem vrchního soudu. Nebyl podle něj zákonný. Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vladimíra Vlčka měly ze Slovenska dorazit kolem poledne.
2: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
0: Poblíž požáru v Dolní Chřibské je domov se zvláštním režimem. Ten zatím není potřeba evakuovat a jeho obyvatelé jsou v bezpečí. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Podle starostky Markéty Lavické za KDU-ČSL má suma motivovat a také kompenzovat čas a náklady na přihlášení pobytu.
3: Probíhá výstavba bytových domů, postupně přibývají nové byty, takže očekáváme, že v souvislosti s tím bude přirůstat počet obyvatel, ale to se zatím neděje. Takže chceme právě motivovat ty nově příchozí obyvatele, aby si přihlásili trvalý pobyt.
0: Velká Bíteš nabízí zatím nejvyšší částku za změnu trvalého pobytu v kraji. Ždírec nad Doubravou nebo Tis na Havlíčkobrodsku vypláceli 3000 korun, Okřížky na Třebícku 4000. V Jihlavě mohou ode dneška zájemci využívat služeb mykologické poradny. Najdou ji v Muzeu Vysočiny. Odborníci budou na příchozí čekat v přízemí muzejní budovy na Masarykově náměstí každé pondělí vždy od 16 do 17 hodin. Houby by lidé měli přinášet čerstvé a neořezané. Poradna bude pravidelně k dispozici každé pondělí až do konce června.
1: Sport.
0: Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola play-off NHL. V rozhodujícím 7. zápasu úvodního kola na ledě Tampy kryl 28 střel a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Žďárský odchovanec Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
1: Počasí.
0: V Telči nebo Vatíně je právě 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Nadále nás čeká oblačno až polojasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit přeháníky na západě a jihu Vysočiny, výjimečně i bouřka. Teploty se ještě zvýší na 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nová uzavírka je počínaje dneškem v Chotěboři. Týká se ulice Lesní. Důvodem jsou stavební práce. A na dálnici D1 buďte opatrní na 149,5 kilometru ve směru na Prahu. Brzy ráno tam havarovalo těžké nákladní vozidlo. Skončilo mimo vozovku. Je tam omezení pouze v odstavném pruhu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké pondělní dopoledne, máme 5 minut po 11. hodině a my vás naštveme, protože my si dneska budeme užívat od 11 do 12 hodin grilování. Budeme grilovat masíčko, možná i hermelíny, ale otázkou je, dáme si to na klasický talíř nebo papírový podtácek, nebo raději využijeme něco plastového. Na to se budu ptát Jany Bémové z Krajské hygienické stanice, která je dnes mým hostem. Krásné dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
4: Zeptám se rovnou, po dnešním dopoledním rozhovoru budeme i nadále s láskou grilovat?
5: Určitě.
4: No tak paráda, jdeme si dát Petra Muka.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Dnes je mým hostem Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. A abychom vás potěšili hned na úvod, musím se i vás zeptat, grilování, máte ho taky ráda?
2: Já osobně velice.
1: Hurá.
2: A myslím, že ve svém okolí neznám moc lidí, kteří by negrilovali rádi. Je to fajn záležitost od jara do podzimu, když je pěkné počasí, sejdou se přátelé, rodina, jsme na čerstvém vzduchu, můžeme tak trávit čas o dovolených, o víkendech, teď například o tom prodlouženém víkendu, který byl za námi a který nás zase čeká. A je to, může to být vlastně skvělá společenská událost, ale i velmi skromný, příjemný večer v kruhu rodiny, takže za mě je to skvělé.
1: V tom případě, co všechno se dá grilovat?
2: Nechci říct, že všechno, to by nebyla pravda, ale je skvělé, že vlastně se dá kombinovat maso, ryby, čerstvá zelenina i ovoce. Grilované potraviny navíc připravujeme obvykle bez tuku. Na zeleninu používáme nějaký aromatický přidaný olej, třeba olivový. Určitě bychom měli vybírat maso spíš mladé, libovější. Před grilováním z drůbeže bychom měli odstranit kůži z masa vepřového, odříznout ten tučný okraj a zeleninka by vždycky měla být čerstvá. Na grill se třeba hodí rajčata, papriky, cukety nebo lilky, dá se grilovat cibule, pórek. Brambory se dají vlastně třeba nakrájet na plátky a položit, udělat si z nich vlastně takové chipsy. A dokonce se dá grilovat vlastně i ovoce, jako je třeba ananas. A nebo k tomu masíčku, který si ugrilujeme, můžeme dělat vlastně ze zeleniny nebo ovoce výborné saláty.
1: Pěkně jste nás nalákala krátce před 12. hodinou. Myslím si, že už se nám všem zbíhají sliny, ale teď to zásadní. Můžeme říct, že grilování je zdravé?
2: Grilování patří mezi ty zdravější úpravy pokrmů už proto právě, že se používá méně tuku. Zaujalo mě, že třeba grilovaná kuřecí prsíčka obsahují o polovinu méně tuku, než když je usmažíme jako řízek. Ale určitě je dobré dát si na pár věcí pozor, protože při nevhodné úpravě se mohou tvořit nežádoucí chemické látky nebo dojít k mikrobiální nákaze a to určitě nechceme.
1: To rozhodně ne. Co tedy může hrozit tím špatným postupem?
2: Když je grill příliš rozpálený, při vysokých teplotách vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, takzvané PAU, zkratkou, anebo heterocyklické amíny, což je HCA. A to jsou látky, které jsou spojovány se zvýšeným rizikem nádorových onemocnění. A ty se tvoří právě při přepalování toho masa a pak také při odkapávání té šťávy a tuku. Vlastně z masíčka do rozžhavaného uhlí se vytváří toxický kouř, který vlastně stoupá zpátky a to maso, které se griluje, kontaminuje.
1: Dá se tomu vůbec nějak zabránit?
2: Určitě. Určitě je lépe grilovat pozvolna, aby nedocházelo právě k tomu přepalování a spalování a pokrm by určitě neměl přijít do styku s přímým plamenem. A také má vliv volba grilu. Pokud mám ten klasický, kde vlastně dole topím dřevěným uhlím a nad tím vlastně griluji, tak určitě je dobré používat grilovací misky, které vlastně propouští teplo, ale zabraňují právě prokapávání té šťávy do ohně. A nebo si můžeme vybrat grill třeba s bočním ohřevem, což je báječné. Hodně jsou využívané také různé grilovací a lávové kameny nebo elektrické grily, kde lze navíc dobře regulovat i teplotu.
1: V dobrém dopoledni dnes grilujeme, hovoříme o tom, zda je grilování zdravé a případně jak správně grilovat, abychom neohrozili naše zdraví. Zůstávejte s námi.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jana Bémová z Krajské hygienické stanice. V jednom z našich předchozích rozhovorů jsme mluvili o akrylamidu, že je potenciálním karcinogenem a také neurotoxin. Vzniká to také grilování?
2: V podstatě ano. Akrylamid vzniká při tepelné úpravě potravin s vysokým obsahem sacharidů, jako jsou brambory nebo pečivo. A pokud brambory nebo pečivo opékám, měla by být vždycky výsledná barva zlatava, to znamená tmavě hnědé, přepálené bramborové plátky nebo topinky do černa, bychom neměli jíst.
1: To je škoda. Jsou nejlepší.
2: Já vím.
1: No, ale o tom to dneska není, o tom, co je nejlepší. Jak je to třeba s manipulací s potravinami? Jak dodržovat tu hygienu, aby všechno bylo tak, jak má?
2: Tak určitě, jako při každém vaření, je důležité udržovat čistotu. To znamená, umývat si ruce, všechny pomůcky by vždycky měly být čisté. A je potřeba dodržovat zásadu, aby se potraviny, které jíme syrové, jako je třeba zelenina, pečivo nebo to ovoce, nedostaly do kontaktu se syrovým masem. Stejně bychom měli zabránit kontaminaci toho hotového pokrmu. Bakteriemi, jako jsou salmonella, campylobakterie, escherichia coli nebo listerie. A na hotové pokrmy proto používat vždycky jiné pomůcky, jiná prkínka, talíře, než na kterých zpracováváme syrové maso. A další zásada je zeleninu a ovoce vždycky před jídlem pořádně omýt tekoucí pitnou vodou. Už jsme předtím také před několika týdny mluvili o žloutence typu A. Je to jeden z důvodů určitě zeleninu, ovoce omývat.
1: Jak je to třeba v případě s masem nebo uzeninami ještě a omáčkami různými, které taky rádi používáme, co si budeme, taková majonézka taky není od věci. Jak s nimi zacházet, než je dáme na ten grill?
2: Tak určitě, pokud není nějaký chladný večer, ale přes den, když jsou ty teploty vysoké, měli bychom právě tyhle citlivé potraviny, jako je maso, uzeniny a právě různé ty omáčky, uchovávat v chladu, ať už jsou to příruční boxy nebo někde ve sklepě nebo v chladničce, určitě je nenechávat na přímém slunci. I když si řeknu, já to za chvilku budu zpracovávat nebo za chvilku to budu jíst, mohlo by dojít k jejich zkažení a zkažení našeho žaludku.
1: Na druhou stranu, co když naopak maso neudělám dobře, to znamená, že bude takzvaně nedodělané.
2: Mm-hmm. Takže na jedné straně může být připálené a na druhé straně může být ještě syrové. Určitě bychom si mohli způsobit zdravotní komplikace. Vysoká teplota na povrchu masa ty mikroorganismy zlikviduje. Ale pro bezpečnost té potraviny, toho výsledného pokrmu, který vlastně z toho masa připravujeme, aby byla bezpečná, musíme i teplotu v jádře dodržet, aby aspoň po dobu 10 minut byla minimálně 72 stupňů. K tomu nám dobře poslouží takový vpichovací teploměr, který nás vlastně velmi dobře přesvědčí, že vlastně došlo k prohřátí toho masa v jádře, došlo k prohřátí na těch 10 minut a potom je hotové maso i uvnitř. A vlastně problém je v tom, že to syrové maso může být kontaminované a mohlo by nám způsobit onemocnění, ať už je to žloutenka typu E, právě campylobakterióza nebo salmonelóza.
1: Je nějaké obecné pravidlo, co nejlépe grilovat?
2: Tak určitě používat čerstvé potraviny, ať už maso, zeleninu nebo ovoce. A i tu marinádu si raději připravovat doma sám, ať už s kořením nebo domácími bylinkami s česnekem. A je dobré také nepřehánět to se solí.
1: Mm-hmm. No, za pár minut probereme i ty špekáčky. Ruku na srdce, kdo je nemá rád na ohni. Můžeme, nemůžeme, je to zdravé, není to zdravé, zeptáme se.

0: Eli Dvořákové.
1: Dnes je mým hostem Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice. My si povídáme o grilování. Probrali jsme zde nějaké pravidlo, co nejlépe grilovat, ale teď se dostáváme k uzeninám a špekáčkům, které všichni milujeme. U táboráku jednoznačně jedině špekáčky. Pojďme probrat tohle téma. Doufám, že k nám budete milosrdná.
2: Tak měli bychom být především milosrdní sami k sobě. To znamená, že určitě si vybírat kvalitní výrobek, který má vysoký podíl masa. Samozřejmě by tam měla být zastoupena u špekáčků i ten podíl toho tuku, protože ten je samozřejmě i v tomto případě nositelem chuti. Měli bychom volit uzeniny, nemusí to být jenom špekáčky, ale různé grilovací klobásy a podobně, které neobsahují zbytečně vysoký obsah soli a různé takové ty dochucovací směsi a konzervanty, takže lépe šáhnout třeba i po vlastně třeba i výrobcích těch menších rezníků, ale je určitě potřeba při tom grilování, při tom opékání myslet na to zase. Ten konečný výsledek by neměl být černý, neměl by být přepálený, protože zase, jak už jsme si o tom povídali, vznikají tam různé karcinogenní a další látky. A zase, když ta šťáva skapává do toho ohně, neměli bychom ten špekáček vlastně držet přímo nad tím a určitě ho nedávat přímo do plamene. Prostě si ho tak jako příjemně opíkat výš nad plamenem, aby byl tak do zlatava pěkně opečený, šťavnatý, ale nepřepálit ho.
1: Teď už tedy víme, jak na to, ale nabízí se další otázka, na co si mám dávat pozor, když tedy půjdu do obchodu a budu si vybírat suroviny, ať už je to maso, nebo třeba zmiňované klobásky nebo špekáčky na grilování.
2: Tak určitě doporučujeme všímat si několika varovných signálů, které nás můžou varovat, že něco v pořádku není. Třeba u masa. Změna barvy. Určitě by maso nemělo být nazelenalé, šedivé nebo příliš dotmavá. U uzenin se zase sleduje, jestli barva není nepřirozeně vybledlá nebo naopak zářivá, což může maskovat nekvalitní suroviny. Povrch a konzistence. Pokud je ten výrobek oslizlý, lepkavý nebo vykazuje známky takového pocení v tom obalu, pravděpodobně vlastně dochází už k mikrobiálnímu kažení. A přílišná marináda ve výrobku, jak když si kupujeme vlastně už ty připravené stejky zabalené v marinádě, zase silná vrstva toho koření a oleje může sloužit k zamaskování staršího masa nebo masa s končící trvanlivostí. Bezpečnější je podle nás spíš koupit čerstvé maso a to si naložit sami právě do nějaké té domácí marinády. A určitě pokud maso již jakýmkoliv způsobem zapáchá, pokud je to nějaký nakyslý nebo intenzivní zápach, který značí to kažení. To je určitě důvod k vyhození. I když maso stálo nějaké peníze, i když je třeba naložené v marinádě, může v něm opravdu probíhat už mohou s ním probíhat procesy, které můžou být pro naše zdraví nebezpečné. A určitě si vybírám výrobek, který nemá obal jakkoliv porušený, anebo naopak nafouklý. To zase může znamenat, že tam probíhají hnilobné procesy a vlastně se uvolňuje plyn, který produkují bakterie.
1: Když jsme u toho obalu, tak přeci jenom jaká informace na obalu by nás rozhodně neměla nechat chladnými. I na to se dnes budeme ptát, zůstavíte s námi.

0: Evy Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice. Hovoříme o grilování. Vydali jsme se do obchodu, zjistili jsme, co kupovat, co nekupovat, ale teď pojďme ještě pro změnu zkontrolovat informace na obalu.
2: Tak, na obalu především si všímáme data spotřeby. To je pro nás velmi důležitý údaj. A určitě nekupujeme a nekonzumujeme výrobky, které už jsou vlastně po tom datu použitelnosti. Protože zvláště u těch masných výrobků a u toho masa může to znamenat, že už není v pořádku.
1: Na co můžeme ještě dál dát pozor?
2: Při kontrolách, které provádí kolegové z hygieny výživy a předmětů běžného užívání, kterými pomáhali připravovat dnešní rozhovor. Při kontrolách průběžně zjišťují, že jsou prodávány papírové tácky, které někdo třeba používá běžně, papírnictví jsou k sehnání, a někdo je používá při grilovačkách, opékání právě těch špekáčků, ale na návodu je napsáno, že jsou vhodné pro suché a nemastné potraviny. Což ani špekáčky, ani hořčice a podobně to ne. A většinou vůbec nikoho nenapadne číst návod u papírových tácků, protože jsme automaticky zvyklí, že na těchto táckých se běžně prodávají právě grilované klobásy, párky, různě na poutích a tak dále. Ale stojí za to při používání i takového jednorázového nádobí si ten návod přečíst. Mastnota totiž funguje jako rozpouštědlo, které může z toho papíru uvolňovat nežádoucí látky jako lepidla, různá pojiva, bělidla. A na trhu existují papírové tácky, které jsou, nebo respektive mají bariérovou vrstvu a jsou vlastně určeny právě pro mastné potraviny a po nich je vhodné sáhnout. Je třeba si na pultu vždycky vybrat ten správný výrobek.
1: No, pojďme se taky věnovat plastovému nádobí, protože i to často používáme při grilování. Tak je i tady nějaké varování?
2: Určitě. Může jít například o nádobí z melamin formaldehydové pryskyřice. To se právě často používá třeba při kempování, protože je nerozbitné. Ale pozor, většinou toto nádobí není určené pro horké, grilované, mastné, kyselé pokrmy. Kyselé, jako je třeba právě hořčice. Protože může docházet k uvolňování těch chemických látek, ať už melaminu nebo formaldehydu. A jsou to látky, které nám nepřinášejí úplně zdravotní pohodu. A určitě relativně bezpečné jsou pro studené pokrmy. Proto je zase nutné číst návod k použití a jsou různé varianty výrobků, některé lze používat třeba při teplotě až 70 stupňů Celsia. Takže určitě si vybírám výrobek podle toho, k čemu ho chci používat a co je uvedené na obalu.
1: Tak my se za pár minut vydáme na nákup, na co všechno se musíme dívat při nákupu právě tohohle nádobí. Na věky zů-

0: Host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jana Bémová z krajské hygienické stanice. Grilovali jsme, probrali jsme nejenom papírové podtácky, probrali jsme i různé plastové nádobí, ale teď se vydáváme k další otázce. To znamená, že tedy při nákupu se musím dívat na obal nádobí a vybírat podle toho, k čemu ho budu používat, když si něco takového chci koupit.
2: Určitě. Určitým dokladem bezpečnosti výrobků určených pro styk s potravinami je právě jejich správné označení. To znamená, že když ten výrobek je označený tak, jak má být, tak pro nás je určitou zárukou, že je bezpečný. Při nákupu nádobí právě zejména plastového a různých obalů na potraviny by si určitě měl spotřebitel všímat etikety a ověřit si, jestli obsahuje adresu odpovědné osoby, ať už výrobce nebo distributora, že je na něm piktogram skleničky a vidličky nebo text určeno pro styk s potravinami, pokud se nejedná o výrobek s jednoznačným účelem, jako je třeba vidlička nebo talíř. A určitě by tam měly být uvedené právě podmínky použití, například maximální teplota, symbol myčky nebo mikrovlnné trouby a podobně, abychom věděli, jak s tím výrobkem máme zacházet. A určitě označení výrobků musí být v českém jazyce.
1: No a co když tyhle informace na obalu vůbec nenajdeme?
2: Pokud výrobek není řádně označený, může to naznačovat, že nesplňuje požadavky platných právních předpisů u nás v České republice, potažmo v Evropské unii, a nebyl uveden na trh v souladu právě s dohledem orgánu ochrany veřejného zdraví.
1: No, teď je další otázka, protože co si budeme povídat, jsme na národ lidnější, neradi někam chodíme, rádi si objednávám přes e-shopy. Je lepší nakupovat tohle nádobí a různé pomůcky do kuchyně, třeba i na to grilování v klasickém obchodě, nebo můžeme i přes e-shopy?
2: My doporučujeme tyto výrobky nakupovat zejména v kamenných obchodech, nebo případně na opravdu prověřených e-shopech známých prověřených značek. Určitě s upřednostněním výrobků vyráběných v České republice nebo dalších státech Evropské unie, kde opravdu je záruka té kvality. A co nedoporučujeme, je nákup těchto výrobků na e-shopech dodávajících toto zboží přímo z takzvaných třetích zemí. Zde není garantována jejich zdravotní nezávadnost.
1: Probrali jsme věci, které dáváme na grill, zaměřili jsme se i na grily samotné, zaměřili jsme se na plastové podtácky, taky umělohmotné nebo plastové podtácky, papírové, ale my jsme se ještě vůbec nepověnovali obracečkám, vidličkám, kleštím a podobným pomůckám, bez kterých se při tom grillování vlastně neobejdeme.
2: Určitě je dobré sáhnout po kvalitním materiálu, ideálně třeba nerezové výrobky, a zase platí používat pouze náčiní, které je určené pro styk s potravinami, ale také je určeno pro vysoké teploty, abychom plastové výrobky opravdu nepoužívali při kontaktu s tou pánví nebo s tím grilem. A také ten výrobek by neměl být opotřebený, neměl by mít porušený povrch, protože může docházet k uvolňování nežádoucích látek nebo úlomku z toho nádobí. A v souvislosti s grilováním je opravdu potřeba používat pouze náčiní, které je k tomu určené výrobcem. Takže zase sledovat etikety, návody k použití. Protože třeba právě když použiju výrobek z plastu, nějakou obracečku, a ten plast se peče.
1: A že se to stane občas.
2: A že se to stává. Může docházet zase k uvolňování nebezpečných chemických látek a to určitě nechceme.
1: No to ne. Rozloučení. Já musím říct, že Jana Bémová vždycky na konci dělá takové shrnutí a to je by milé. Tak pojďme shrnout i to dnešní téma, které bylo velice příjemné, co se týče obsahu.
2: No, já už se těším na prodloužený víkend, protože určitě budeme s rodinou zase něco grilovat. Protože grilování k létu, k tomu teplíčku a pěknému počasí rozhodně patří. A při troše pozornosti a dodržování právě těch plně základních hygienických a praktických rad se můžeme vyvarovat rizik pro naše zdraví a určitě s rodinou a přáteli si tu grilovačku pořádně užít, aniž bychom si způsobili nějaké zdravotní komplikace. Takže určitě všem přeji příjemné grilování.
1: Moc děkujeme za to, že jste dnes byla hostem našeho vysílání a vy, milí posluchači, až uslyšíte v obchodě, jak to jenom říkala ta Bémová v tom rozhlase, tak poraďte svému okolí, jak to vůbec bylo. Nebo rozešlete tenhle rozhovor po všech svých kamarádech, aby grilování i letos bylo víc než příjemné. Janě, já děkuju a už se těším, až si v červnu společně budeme povídat na téma studny.
2: A pitná voda.
1: A pitná
2: já se také těším. Doufám, že do té doby několikrát zaprší.
1: No, doufejme.
2: Pěkný den.
1: Jana Bémová z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina byla dnešním hostem. Dobrého dopoledne.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru Písen, Mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině letos skončí platnost více než 24 tisíc řidičských průkazů. Dnes skončí lhůta na podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Americká armáda eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu. Bude většinou oblačno, místy polojasno, později odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, výjimečně i bouřky, a to spíš na jihu a západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Přes 24 tisíc řidičů si letos na Vysočině musí vyměnit řidičský průkaz. Jen v Jihlavě na výměnu z důvodu ukončené platnosti čekají více než 2000 dokladů. Za celý rok 2026 by tento počet mohl být přibližně trojnásobný. Na úřadech se tak mohou tvořit fronty, upozorně na to mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
3: Běžná čekací doba na vydání řidičského průkazu je u nás v Jihlavě zhruba týden až 10 dnů. Z toho tedy plyne i ideální doba pro podání žádosti o výměnu řidičského průkazu. Nejideálnější by bylo, aby všechno proběhlo bez stresu a bez čekání, podat si žádost zhruba 3 týdny před koncem platnosti dokladu.
2: Dnes je poslední den, kdy můžou lidé podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Dnes je také nutné daň zaplatit. Lidé můžou přiznání podat buď online na portálu Finanční správy Moje daně nebo datovou schránkou. Kdy začnou nabíhat případné pokuty, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení.
2: Nejvyšší sankce je pak podle Finanční správy 5% stanovené daně, maximálně ale 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 tisíce korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Americké námořnictvo eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Svoboda údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Írán, který průliv po americko-izraelských útocích uzavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří. Sport. Čeští hokejisté prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech a na českých hrách obsadili druhé místo za vítěznými Švédy. Ve čtvrtek začnou švédské hry a trenér Radim Rulík na poslední přípravu před mistrovstvím světa pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšera a Hovorky.
5: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli, a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z dvacítky, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na tyhle ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa. Počasí.
2: V Jihlavě a Černovicích teď mají 18 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Bude většinou oblačno, místy polojasno, později odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, výjimečně i bouřky, a to spíš na jihu a západě kraje. Odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpomalte za 150. kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu na úrovni Jabloňova. Havaroval tam kamion a čeká se na jeho vyproštění.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání a já vám přeji dobrou chuť k obědu a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: A taky Karlem Gottem, který říká, že zůstane svůj. Já o tom nepochybuji.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal pan Jarda, kterého zdravím do Třeště. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, já vás zdravím. A dneska moje manželka Radka Křížová má narozeniny, tak bych ji chtěl nechat zahrát písničku od Jožo Ráže, abych to upřesnil tedy.
1: Ano.
2: Kočku, protože ona je, my jsme teda totiž trošku starší, ale ona je pořád pro mě kočka. A jináč za celou naši rodinu ji přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hodně lásky.
1: Já se k přání připojuju a samozřejmě Elány a kočku a Jožu Ráže moc rád posílám. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuju moc.

0: Dopředí nazdravíme paní Boženku a její hudební přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla dneska, má můj bratr Mírek krásný 75. narozeniny, tak Mírku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, který potřebuje, protože on je postižený, tak to přeju já a švagr Pepa a celá naše velká rodina a posíláme taky tady tu písničku mamce do nebička, protože moc na ní vzpomíná, byl na ní moc svázaný a takto. A dneska má, by měl svátek taky od našich vnuků, taťka Květoš, tak taky mu to pošleme do nebička a chtěla bych taky poslat aj tu písničku do Jihlavské nemocnice na oční oddělení. Dneska mi dělali zase zákrok do obou očí, tak bych paní doktorkám a panu primařovi a sestřičkám poslala tady tu pěknou písničku a vám, Joško, do rádia.
0: Já děkuju za všechny. Písnička je připravená, jmenuje se Tam, kde teče Mississippi a přichází s ní Ondřej Čejka. Mějte se hezky, pěkné taky. Pondělí a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 22 155 49 99 telefonní linka i pro vaše hudební přání. Až do 13. hodiny máte šanci si o ně

Další písničku bych chtěl za sebe a všechny přátelé, kamarády, rodiče i prarodiče věnovat všem maturantům, protože je tady čas zkoušek z dospělosti. Poslední zvonění už často zazvonilo, tak si ho teď pojďme pustit v podání kapely Extra Band. No a já z těch maturantů chci vypíchnout trošku mého syna Denise, kterého také čeká ta dospělácká zkouška. Tak Dendo, držím moc a moc palce.

0: fasáda na nádraží v Pacově, která podle některých připomíná nevěstěnec, bude přemalována. Zatím se ale nic neděje. Kde to vázne? To nám zítra ráno prozradí Milan Soldán a také na dálku budeme podporovat maturanty u maturitních zkoušek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ale můžete i vyplnit formulář na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. Milý regionku, prosím o zahrání písničky Kdo tě má rád od Lucky Vondráčkové pro našeho tatínka Václava Novotného z Brzkova k dnešním 80. Milý tatínku, v řadě dnešních gratulantů přijmi naše přáníčko, lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko. To ti z celého srdce přejí manželka a děti s rodinami. Moc děkujeme za zahrání a přejeme mnoho úspěchů ve vysílání. My také děkujeme a věřím, že pana Novotného potěší písnička, která už teď zní. Všechno nejlepší i od nás.

Dobrý den, chtěl bych pozdravit babičku Jakuba Vanečka. Má opravdu skvělého vnuka. Společně s ostatními kluky z hokejové reprezentace U18 vybojovali na mistrovství světa krásné 3. místo, bronzové medaile. I když v semifinále proti Švédům nevyšlo a rozhodlo se v prodloužení o pouhých 32 sekund před koncem prodloužení, zaslouží si obrovské uznání a poděkování. Jakub k tomu výrazně přispěl, když zaznamenal 5 kanadských bodů, což je skvělý výkon. Babička na něj může být právem hrdá. Určitě jí tímto dělá velkou radost. Rád bych jí proto nechal zahrát písničku třeba od Valda Gangu. Heuhoja hou, moc děkuji, přeji hezký den, napsal Štěpán Hrubeš. Úžasná zpráva, která dorazila přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a Valda Gang přichází právě teď.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zdravím všechny posluchače a chtěl bych popřát naší nejlepší herečce Jiřině Bohdalové k jejím krásným 95. narozeninám. Všechno nejlepší a vybral jsem písničku od Heleny Vondráčkové Sladké mámení. Děkuji moc, napsal Pavel Bártl. Písničku posíláme.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Marie Rotrové. Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi, pro mého kamaráda Michaela Hodinu k jeho 34. narozeninám. Vše nej, hodně zdraví přeje a písničku posílá Petr Kocián z Pelhřimova. Díky za zahrání.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, přála bych si prosím zahrát svému kamarádovi Květoslavovi Novákovi z Jihlavy k dnešnímu svátku. A písničku jsem vybrala od Evy Farné a Miraje Vzpomeneš si, napsala Petra Pavlíková. Tak já se také přidávám ke gratulaci a písničku pochopitelně posílám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A další přání opět z internetu vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. Ale klidně volejte i výše zmíněné číslo 22 155 49 99. Zdravíme všechny regionáky a přáli bychom si Jardu Hypochondra a jeho jiřínské léto. Díky a dobrou chuť k obědu přeje Jarda a jeho kolektiv z práce. Posíláme písničku.

0: Z Jiřína jdeme do Zdislavec Dubí za Jirkou Prokopem. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Jožo, já tě taky zdravím. Jsem rád, že tam seš, protože večí tam asi nebudeš, vej, tak pojdám.
0: Ano, dnes tak večer tam nebudu, ale zítra tady budu jak v poledne, tak na Rechovky. To je tak jako taková malá anonce.
1: No teda, tak dneska dáme zahránu, he. Je kamarád, teda jo, je to Květoslav, má svátek, viď. Známe se celý život, viď. A je to jeden z těch pořadatelů, co se scházíme ve Skále, viď, a ty se vás vychutácky, Květa Pavlíčku z Chojčína. Posílá to jeho ženě taky. Janice, no, a už jsem mu přál, viď, všechno, tak teď už jenom pošlem nějakou tu písničku a tak ještě jednou, je to všechno nejlepší, dej si štamperle na to, Prokopaj na to, Jožu Koláře, říká taky, viď, že si dáš teda
0: výborně,
1: dobrý.
0: Výborně, výborně, tak všechno nejlepší a posílám Olympiky, písničku pěkně na dupanou energii.
1: Výborně.
0: Ať se líbí. Díky moc, měj se krásně, ahoj.
1: Taky ty, Jožo, čau, čau, čau.
0: No a zahrajeme i vaši oblíbenou, stačí si o ní zavolat. 22 155 49 99, telefonní linka do našeho studia.

Jak se tak dívám na hodiny, tak teď bych to viděl asi na předposlední přání dnešních písniček pro Vysočinu. Je to objednávka z internetu vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem těle písničku od Petra Koláře Ještě, že tě lásko mám. Ta říká všechno. Díky, Béďa. Tak přání bylo vyřčeno, přečteno a písnička ta už je připravena. Petr Kolář přichází zaspívat.

Tak a k Petrovi Kolářovi bych chtěl říct jednu zásadní informaci, možná už jste to někde zaregistrovali, možná ne, každopádně 16. května v sobotu se koná Den otevřených dveří Českého rozhlasu, tedy i studia Českého rozhlasu Vysočina. Od 10 do 16 hodin k nám můžete přijít, popovídat si s námi, podívat se, jak tady pro vás vysíláme. A budou tady také speciální písničky pro Vysočinu, dvouhodinové, od 11 do 13 hodin. Chybět nebude Jarda Hypochondr a také jeho speciální host Petr Kolář, živě, v celé své kráse. Poslední přání, pane Jožo, ještě dlužím Jirkovi do Zdislavic jednu polední v úvozovkách, tak kdyby šlo od Františka Nedvěda Můj zvon. Bohužel je tady ta zpráva pak ještě rozepsána dál, nějaké další varianty přání a chybí tam podpis. Posíláme. Františka Nedvěda končí dnešní písničky pro Vysočinu. Ty další zase zítra po 12.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Ochranou lesů před požáry se bude zabývat nová pracovní skupina. Vznikne na ministerstvu životního prostředí. Městské policii v Humpolci povede Adéla Nováčková. Bude většinou oblačno, místy polojasno, později odpoledne a večer se může objevit přehánky, výjimečně bouřky, a to spíš na jihu a západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Podle návrhu státního zástupce dostala Naďová 3letou podmínku a také peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Uznání viny pražský městský soud zavázal odvolací vrchní soud v červnu loňského roku. Kvůli ochraně lesů před požáry vznikne nová pracovní skupina na ministerstvu životního prostředí. Před jednáním vlády to řekl šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Skupinu by měli tvořit experti na lesnictví, ochranu životního prostředí a záchranné složky. Zabývat by se mohli i množstvím starého suchého dřeva. To podle Červeného teď zhoršuje požár v Českém Švýcarsku.
2: Na to nás právě i IZS během toho zásahu varuje, že právě ta čtvrtá oblast, kde to hoří nejvíce, tak tam právě bylo poměrně dost. Takže já budu chtít nastavit nové procesy, které vzejdou z nějaké pracovní skupiny, nebudu teďka rozhodovat od stolu, chci, aby jsme na to měli nový pohled.
0: S plameny v Národním parku bojují hasiči třetím dnem. 2 ze 4 ohnisek mají podle Červeného už pod kontrolou. Situaci by mohl zlepšit očekávaný déšť. Vedoucí městské policie v Humpolci bude Adéla Nováčková. Její jmenování už schválili zastupitelé. Městská policie funguje v Humpolci teprve krátkou dobu a Nováčková byla její první příslušnicí, uvedl to mluvčí radnice Jiří Aujeský.
3: Městská policie v Humpolci zahájila svou činnost loni v květnu přijetím první strážnice Adély Nováčkové. Ta se od začátku podílela na jejím fungování a v říjnu 2025 byla jmenována také členkou pracovní skupiny pro prevenci kriminality. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Tousendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na 11. místě. Počasí. V Třebíči teď mají 19 stupňů, v Novém Rychnově a Libici nad Doubravou 20. Bude většinou oblačno, místy i polojasno. Později odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, výjimečně i bouřky, a to spíš na jihu a západě kraje. Odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi a také se zdržením počítejte před 120. kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu u Velkého Beranova. Hoří tam nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pondělí krátce po 13. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vás čeká jako vždy pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude dnes Petr Kouba. Hezký poslech a pohodové odpoledne.
1: Alex a host.
5: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně.
0: Nevíte, a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tahle ta lítost, zvlášť ještě teda já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo u toho jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali, to je bez debat, jsme tam a pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době a já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto, je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika, byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalový styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují uschání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to
1: ne.
0: Bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v dnešním fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje. A dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér určitě těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Mm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly. Nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl já jsem byl ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě odmala. Já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil. Nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil a vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili. Vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí. Mm.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. Tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, se to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už to není náročné jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
1: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
0: Ano.
1: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
0: Ano.
1: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
0: běží,
1: tak?
0: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
1: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
0: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
1: Jste hluční fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
0: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
1: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
0: Ano.
1: Nebo máte tam nějaká okna?
0: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
1: Petr Kouba, díky.
0: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Správa Národního parku Šumava varuje návštěvníky před zakládáním ohňů v přírodě. Třebíč chce víc kontrolou v autobusech. Premiér Babiš v Jerevanu jednal se šéfem NATO o navyšování výdajů na obranu. Bude většinou oblačno, místy polojasno, později odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, výjimečné bouřky, a to spíš na jihu a západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Před zvýšeným rizikem vzniku požáru upozorňují návštěvníky pracovníci správy Národního parku Šumava. Varování vydávají v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace je podle nich vážná kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejen v horských oblastech, pokračuje strážce Národního parku Šumava Adam Diviš.
2: Žádáme návštěvníky, aby se zdrželi rozdělávání ohňů, nekouřili, dávali pozor třeba i na odhazování odpadků, protože třeba jenom nešikovně odhozená láhev může způsobit vznik požáru.
0: Ve vozech městské autobusové dopravy v Třebíči cestující častěji narazí na revizory. V autobusech působí od začátku loňského roku, kdy ve městě začal jezdit nový dopravce. S ním chce radnice uzavřít dohodu o zvýšení kontrol. Usnesla se na to městská rada. Uvedl to starosta z hnutí pro Třebíč Pavel Pacal.
3: Že se zvýší počet objemu revizorských kontrol v rámci tohoto kontraktu s tím, že rozsah měsíčních kontrol může být až 200 hodin revizorské činnosti, s tím, že doposud ten počet hodin byl výrazně nižší.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v arménském Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7% HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2% a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Andrej Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
4: My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
0: Evropští lídři se na dnešním summitu budou zabývat třeba ilegální migrací. Jednat by měli také o energetické bezpečnosti, současné situaci ve světě a posilování stability v Evropě.
1: Sport.
0: Hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí, řekl to v rozhovoru pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Počátkách teď mají 21 stupňů, v Telči 20. Bude většinou oblačno, místy polojasno, později odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, výjimečně bouřky, a to spíš na jihu a západě kraje. Odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkým Meziříčím. Vlivem silného provozu a také kvůli požáru nákladního auta před Velkým Beranovem se tam tvoří kolony. A ke střetu osobního auta a autobusu došlo na silnici 38 na úrovni Pávova u Jihlavy. I tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ve středu začíná výstava fotek, na kterých můžete obdivovat krásy našeho kraje. No a za chvíli vás na ně pozveme i v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Vysočina objektivem fotoklubu Vysočina. Tak se jmenuje výstava, na kterou můžete vyrazit do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě, protože právě tuto středu se tam bude konat vernisáž. Co vše na ní můžete vidět, to probereme teď s panem Vojtěchem Zikmundem z fotoklubu Vysočina. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Bude náš kraj ústředním motivem této výstavy?
1: Přesně tak. Náš fotoklub čítá 12 členů fotografů. Každý je nějakým způsobem zaměřený, ale tuto výstavu jsme opravdu připravili monotematicky. Jedná se opravdu o snímky Vysočiny, přírodní snímky.
0: Do jakých lokalit Vysočiny ty fotografie posluchače zavedou?
1: Náš rozsah je víceméně od Jimramova vlastně až po Havlíčko-Brodsko. Takže opravdu to zahrnuje jako veliký kus tady toho našeho kraje, především jako to Ždársko, odkud vlastně my všichni jsme.
0: Už jsem zmínil, že vernisáž výstavy bude ve středu 5. května od 16:30. Dokdy výstava potrvá?
1: Výstava potrvá do 30. června, takže relativně mají na to zájemci jako dost času, ale my samozřejmě budeme rádi, když se to nejvíce lidmi počkáme právě při té vernisáži, protože to bývá slavnostní, bývá to příjemné, a velice rádi si tam s přítomným i popovídáme.
0: Na výstavu Vysočina objektivem fotoklubu Vysočina můžete vyrazit do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě a pozval nás na ni pan Vojtěch Zikmund. Já vám děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji a těším se na vás a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

sest va zup gemam.

0: Máme čtvrt na tři a posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Začala další část maturitní zkoušky. Studenti dnes psali povinné didaktické testy. Více si o nich za chvíli řekneme s redaktorkou Terezou Pešoutovou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Se ví, že oranžová fasáda na nádraží v Pacově, která podle některých připomíná nevěstěnec, bude přemalována. Zatím se ale nic neděje. Kde to vázne? To nám zítra ráno prozradí Milan Soldán a také na dálku budeme podporovat maturanty u maturitních zkoušek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na středních školách dnes začaly písemné maturity. Didaktické testy dostávají všichni studenti stejné. Povinně maturují z českého jazyka a literatury, druhý test si vybírají mezi matematikou a anglickým jazykem, případně jiným cizím jazykem. Více informací má ve studiu redaktorka Tereza Pešoutová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Dnes dopoledne psali maturanti test z matematiky a před necelou hodinou usedli do lavic studenti, kteří si zvolili angličtinu. Těch je obvykle více. Já jsem se byla dopoledne podívat na maturity na obchodní akademii a hotelové škole v Havlíčkově Brodě a tam ze třídy, kde se psal test z matematiky, vyšlo jen asi 15 studentů. Celkem jich letos přitom maturuje 94. Jde nicméně o celorepublikový trend, kdy loni skládalo raději zkoušku z angličtiny skoro 80% maturantů.
0: Dnešními testy ale ty maturity nekončí, co studenty dál čeká.
1: Nejblíže je asi zítřejší didaktický test českého jazyka a literatury, ten musí absolvovat úplně všichni. Ve středu pak část maturantů bude ještě psát zkoušku z rozšířené matematiky, případně dalších cizích jazyků, jako jsou němčina, francouzština, ruština nebo španělština. Ty si ale obvykle vybírají pouze jednotky procent studentů. No a pak záleží na konkrétní škole. Někde, typicky na gymnáziích, skládají maturanti dál už jen ústní profilové zkoušky z vybraných předmětů, jinde mají požadavků více a je to případ právě i Brodské obchodní akademie. Pokračuje její ředitel Jiří Forman.
2: Mají většinou ty odborné předměty. Někteří mají praktickou maturitní zkoušku k tomu ještě a v ekonomickém liceu si několik žáků vybralo maturitní práci, takže ji budou obhajovat u maturitní zkoušky.
1: Někde už praktické maturity mají studenti za sebou, jinde je čekají až v nadcházejících týdnech.
0: Jak to bývá s úspěšností? Zvládne maturitní zkoušku většina studentů?
1: Pokud se na to podíváme z celorepublikového pohledu, tak loni neuspělo přes 12% všech maturantů. Mezi nejproblematičtější předměty patřila matematika nebo německý jazyk. Ty výsledky ale nelze úplně zobecnit, protože se hodně liší podle zaměření škol. Například na gymnáziích ta neúspěšnost činí pouze 1 až 2%. Na středních odborných učilištích neuspěje až čtvrtina studentů a nejvíce problémů mají při maturitní zkoušce žáci nástavbového studia, kde se neúspěšnost blíží ke 40%. Podle některých ředitelů je to hlavně tím, že některé obory jsou více zaměřené na praktické dovednosti a nemůžou poskytnout teoretickým předmětům takovou časovou dotaci jako právě gymnázia.
0: O maturitních zkouškách jsme mluvili s kolegyní Terezou Pešoutovou. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak velká je ptačí budka pro sovy a proč ornitologové tyto budky v lesích věší a kontrolují? Na to odpoví dnešní příběh z Vysočiny, se kterým se vydáme do jarního lesa. Už za chvilku.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Ptačí budku možná máme na zahradě, potkáváme je na procházce, ale většinou to bývají budky malé, které využívají hlavně pěvci. Pokud v lese uvidíte vysoko na stromě velkou budku s obrovským otvorem, bude to pravděpodobně budka pro některý z druhů našich sov. Ornitologové je věsí vysoko na stromy, aby nočním dravcům pomohli s hnízděním. Mohou je pak taky lépe kontrolovat a snadněji kroužkovat.
2: Takhle vrže žebřík, na kterém stojí ornitolog Ivo Hertl s dvěma mláďaty puštíka obecného a poté, co byli okroužkováni, tak se vracejí zpátky do budky.
3: Dana Rimešová. Ano, všechna čtyři mláďata mají kroužek. Už nás dokonce vítala, už vykukovala z toho letového otvoru té budky a už jsou ve věku, kdy pomalu budou vylétávat, takže to bylo tady tak.
2: Co na to matka neutočila na vás, ale hlídá si to, že?
4: Přesně tak. Slyšíme varování tady někde z té houštiny smrkové.
2: Jsme tady v lese kousek od Jívoví na Žďársku. Kolik je tady v té oblasti budek?
4: Instalováno je tady v tom nejbližším okolí stovka budek. Je to taková pracovní oblast, kterou sledujeme intenzivněji. Z toho puštíkovníku je 17.
3: Viděli jsme už nějaká mláďata, ale na některých lokalitách jsme byli příliš brzy, takže na kroužkování byla ještě moc mladá. No a jinak jsme okroužkovali ještě dvě další mláďata na jiném hnízdě ze tří. To třetí nejmladší vlastně ještě byl na kroužek taky moc mladé.
4: Ten kroužek, na něm je unikátní kód, který je zaevidován v databázi kroužkovací stanice Národního muzea. A až se tam sjedou data nálezce a kroužkovatele, tak víme, kdy byl ten pták kroužkován a kdy byl nalezen.
2: No a to nalezen. Co to přesně znamená?
4: V lepším případě je to právě při takovýchto kontrolách, kde někdy jsme schopni odečíst kroužek i dospělým ptákům. V horším případě jsou to nálezy typu střelen, sražen, utopen.
2: Ty budky pro sovy musí být obrovské. Kolik to má? Půl metru skoro na výšku?
3: No, bude to mít tak zhruba 50-60 cm na výšku. I ten letový otvor musí být přizpůsobený na puštíka.
4: Kusek popojdeme. Tam máme teda štěstí na druhý druh, sicrousny. Zjistil jsem, že v budce je 1, 2, 3 čerstvě narozená mláďata a dvě vejce ještě. A docela pěkná zásoba potravy, jsou tam 2 nornící, 6 hrabošů a ještě tady zbytek jednoho.
2: Takže hostina.
4: Je to hostina, mají zásobu potravy, vypadá to, že letos asi nějaká kořist bude. Takže doufejme, že budou úspěšní a že se zapojí do téhle ochrany lesa. Já tam rychle vrátím samíčku.
3: Přijde mně, že je loňská.
4: Že by byla fakt loňská.
2: Takže mladička. Naše sovy ovšem mají jednoho velkého nepřítele.
4: Stutox je látka k hubení hlodavců, kterou zemědělci jako masivně používají pro ochranu svých kultur, ale jsou tam určitá podezření, že dochází k sekundárním otravám. Hlodavec, který je přiotráven, je ještě schopen nějakého pohybu a o to snadněji ho uloví predátor. Tím se mu dostává do těla ten jed a může být sekundárně otráven. Je to cesta, která ty hlodavce sice zlikviduje rychle na těch polích, ale vyhubí s nimi část těch predátorů. Současně ti predátoři, kteří mají nastaveno hnízdění a reprodukci na dostatek kořistí, mají najednou nedostatek kořistí, takže ta jejich mláďata trpí a často nejsou úspěšně vyvedena.
2: A co vy s tím jako ornitologové můžete dělat?
4: My s tím můžeme dělat právě to, že se snažíme zavádět tu biologickou ochranu, to znamená, že instalujeme budky, snažíme se oslovovat vlastníky, hospodáře, aby nepoužívali jedy, ale šli tohle přírodní cestou.
2: Z lesa u Jívoví Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V našem vysílání teď s námi meteorolog Petr Hruška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Máme opět krásný jarní den. Asi ty teploty budou nad nějakým dlouhodobým průměrem.
2: Ano, rozhodně jsou nadnormálné. V této chvíli na Vysočině máme většinou 21 až 25 stupňů Celzia. K tomu teda slunečné počasí. Oblačnost se nějaká vyskytuje, ale většinou je to len taká vysoká, priesvitná. No a fúka nám mierny juhovýchodný až južný vietor na západe kraja, tam na některých miestach len slabý, premenlivý.
0: Bude se už přes noc objevovat více oblačnosti na Vysočině?
2: Už teraz v najbližších hodinách a večer môže vznikať kupovitá oblačnosť. Aj aktuálne vzniká nie úplne na Vysočine, ale v južných Čechách za Šumavou a sem tam sa tam vytvárajú prehánky, ktoré môžu doputovať i na Vysočinu, hlavne do tej západnej časti. Budú to len také lokálne, takže nie všade, ale niekde sa teda v najbližších hodinách alebo v priebehu večera môže prehánka, prípadne i búrka objaviť, ale na mnohých miestach teda zostane bez zrážok aj v noci, minimá 14 až 11 stupňov Celzia.
0: Déšť by sa už zítra mohol objaviť na celé Vysočine.
2: Nebude to stále všade na Vysočine, ale každopádne tá pravdepodobnosť sa zvýši. Bude prevažovať zase taká oblačná alebo polojasná obloha s čiastočne priesvitnou oblačnosťou popoludní a večer. Potom na niektorých miestach prehánky alebo i búrky. Stále platí, že by to bolo hlavne v západnej časti kraja. Zajtra tá pravdepodobnosť je taká stredná, takže vyššia ako dnes. Bude ešte stále teplo, maxima 24 až 27. Možno niekde i 28 stupňov Celzia a vietor mierny južných smerov v okolí prípadných tých prehánok a búrok môže zosilovať.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška, my vám za to ďakujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Od dneška pro vás máme v našem vysílání novou rubriku Co v učebnicích nebylo. To je její název. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů a naším průvodcem bude Martin Písařík. Už za chvíli prozkoumáme největší lidský orgán. A do té doby můžete přemýšlet, jaký že to vůbec ten orgán je.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 0,4 mm. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 mm. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Českém Švýcarsku dál hoří les, domov se zvláštním režimem v Chřibské je mimo ohrožení. Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi, mimo jiné bývalého ministra Blažka. Americká armáda eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu, Irán to označuje za porušení příměří. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přeháňky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasiči se snaží dostat pod kontrolu lesní požár v Českém Švýcarsku. S ohněm bojují na 100 hektarech. Desítky jich zůstávají také u domova se zvláštním režimem v Chřibské na Děčínsku, který je v blízkosti jednoho z ohnisek. Zasažení budov ale v tuto chvíli nehrozí. Většina z 60 klientů domova trpí těžšími formami stařecké demence, pokračuje ředitel domova Potoky Igor Prokeš.
3: S klienty jsme to přímo jako neřešili, protože řadě z nich vlastně těžký to vysvětlit, aby pochopili, co se děje, takže spíš jsme se připravovali my. Věřím, že se nám podařilo udržet klid a pohodu v domově.
2: Hasiči varují před zakládáním ohňů nebo odhazováním nedopalků v přírodě. Na celém území Vysočiny je kvůli velkému suchu vyhlášená výstrha před vznikem požáru. Platí do středeční půlnoci. Během víkendu hasiči v kraji vyjížděli ke skoro 30 případům požáru trávy a lesních porostů, uvedla to mluvčí Petra Musilová.
4: Drtivě většině případů mají tyto požáry stejnou příčinu, a to je lidská neopatrnost a nedbalost. A právě v souvislosti s těmito požáry prosíme občany o maximální opatrnost při rozdělávání a manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě.
2: Policie obvinila další tři lidi v bitcoinové kauze, oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho ex-náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a za zneužití pravomoci úřední osoby. Americké námořnictvo eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Svoboda údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Irán, který průliv pro americko-izraelských útocích uzavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří.
5: Operace Projekt Svoboda se podle Pentagonu zúčastní 15 000 amerických vojáků. Na akci se podílí víc než stovka vojenských letadel a také plavidla amerického námořnictva. Prezident Donald Trump varoval, že na jakékoliv pokusy Teheránu operaci mařit, Washington tvrdě odpoví. V Perském zálivu zůstaly po uzavření Hormuzské úžiny stovky nákladních lodí a tankerů. Na jejich palubách je 20 000 námořníků, kteří se celé týdny nemohou dostat na pevninu a domů. Rostou obavy o jejich fyzické i psychické zdraví a docházejí jim zásoby. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě. Počasí. V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přeháňky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkým Meziříčím. Vlivem silného provozu a také kvůli požáru nákladního auta před Velkým Beranovem se tam tvoří kolony. A zpozorněte na silnici 150 u Hněvkovic na Havlíčkobrodsku. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ladíte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 15. hodině. Za chvíli vám představíme náš nový seriál o dlouhověkosti. Až do pátku uslyšíte v našem vysílání příběhy lidí, kterým je 100 a více let. Začínáme reportáž se 103-letou paní Bělou. Ještě nedávno se učila dokonce španělsky.

0: pro zdraví.
1: Co má při hubnutí největší vliv na to, jestli se nechám ovlivnit vnějšími podněty jako reklamou, vonícími stánky nebo lidmi, kteří mi říkají dej si s námi?
2: Myslím, že odpověď až tak nepřekvapí. Je to vlastní sebevědomí. Já vím, co chci, já vím, co je pro mě nejlepší a dovedu se podle toho chovat. Potom to vlastně není ani tak boj, jde to tak nějak přirozeně. O reklamě vím, že jejím cílem je prodat zboží a slogany jsou udělány účelově. Vonavý stánek mě nerozhodí a lidem, kteří mě lákají k něčemu, co nechci, jsem schopná říct jednoduché ne. Ovšem budovat to sebevědomí a odolnost prostředí, které na nás přímo útočí lákavými nabídkami, je těžké. Chce to také trénovat postupně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: zase ví, že oranžová fasáda na nádraží v Pacově, která podle některých připomíná nevěstěnec, bude přemalována. Zatím se ale nic neděje. Kde to vázne? To nám zítra ráno prozradí Milan Soldán a také na dálku budeme podporovat maturanty u maturitních zkoušek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Dobré pondělní odpoledne. Při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v Česku přibývá lidí, kterým je 100 a více let. Teď jich je 1158. Jak tráví čas a co jim dělá radost, o tom je náš nový seriál. V prvním díle poznáte paní Bělu Krásovou a její neuvěřitelných 103 let.
1: Paní Bělo, jaký jste ročník?
2: Jsem ročník 22.
1: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
2: No, já se cítím docela dobře. To je náhoda, opravdu. Nikdy jsem nestará o to, abych byla 103 let.
1: A v rodině máte dlouhověkost?
2: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89. Pocházím ze Dvora Králové, tam jsem byla až do 3. třídy, 4. jsem chodila už v Praze.
1: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla. Používáte chodítko?
2: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
1: Máte drobnou postavu? Barvíte si vlasy? Máte zrzavé?
2: To jsme si řekli s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy se divit. V rámci možností peču o sebe, no.
1: Jak byste se popsala? Jaká jste?
2: To je těžký. Taková normální ženská. S pěti dětma.
1: S pěti dětma.
2: Jsem babička i prababička. I prababička.
1: Máte velikou rodinu. Jsem do domova pro seniory v Praze 4. V Hájích za vámi často chodí.
2: Děti za mě chodí každý den. To mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
1: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
2: Moje příjmení je Krásová.
1: Krásová.
3: Paní Běla se vdávala ve 27 letech, vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Dnes ve 103 letech v pražském domově pro seniory chodí dvakrát v týdnu na cvičení.
2: Chodím na tělocvik, hrozně ráda, ale je takový moc mírnej, že mě to neunaví.
1: Neunaví vás to?
2: Mě to neunaví a já si cvičím někdy i na chodbě sama.
1: Tak my se teď přesuneme do vašeho zoukoutku v domově pro seniory. Vy vstáváte a berete si chodítko, to je vaše jistota. To chodí.
2: Moje jistota, jo.
1: Co říkáte?
2: Že si odbiju povinný chození odpoledne.
1: Tím naším přesunem, že si odbydete vaše odpolední chození.
2: Musím se udržovat dobrý fyzický kondici. I když tak jo, hodně ležím, ale to patří k věci.
1: Ale jdete rychle. Máte tenisky?
2: Tady se taky projdu, tak to je dobrý.
1: Jakýkoliv trénink se počítá?
2: To se ví.
1: A paní Bělo, co paměť?
2: Výbornou paměť mám, opravdu. Musím se pochválit.
1: A vy máte i mobilní telefon, ten je tlačítkový?
2: Tlačítkový.
1: A co říkáte na takové vychytávky technologické, elektronické, jako třeba i různá dotyková zařízení, robotické vysavače, které jezdí po bytě?
2: Má to dcera a moc to nepoužívá. Radši luxuje.
1: A tady máte andulky?
2: Tamhle ti velký jsou líní, ti málo chodí.
1: A je nějaké období, do kterého byste se ráda vrátila?
2: Do mládí jedině.
1: Do mládí?
2: Ti mě tak dobrý. A to už se nedá vrátit. Musím být spokojená s tím, co je.
1: Napadá vás nějaká rada, kterou byste dala lidem?
2: Že skromnost je dobrá vlastnost.
1: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme půl čtvrté, vy posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. I dnes nadprůměrně teplé. No a požárů je v posledních dnech až moc, kromě sucha, za to taky může vítr. Když hořelo ve vesnici, tak to byla vždycky velká tragédie. Už jenom proto, že se dříve stavilo hlavně ze dřeva. No a co lidé dělali, když do vsi přišel požár, to řekne dnešní bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Co dělat, když ve vsi či městě hořelo? No přece modlit se k svatému Floriánkovi, ochránci před požáry, jehož měli naši pradědové za patrona hasičů a kominíků. Takže ti mívali dnes, když bylo svatého Floriána, taky tak trochu svůj svátek. V této souvislosti je třeba říci, že ochranu tohoto světce naše města a vesnice opravdu velmi potřebovali. Stavilo se hlavně ze dřeva. I střecha byla dřevěná, ne-li slaměná. A nebylo blesko svodů, takže požáry byly u našich předků bohužel častým hostem. Opatření proti nim proto bývala obvyklou součástí závazných nařízení. Třeba v právní knize města Kamenice nad Lipou, sepsané léta páně 1562, jest krom jiného psáno. Item stodoly za městem, aby sobě lidé dělali, žádný obilé v slámě do města, aby nevezl, a kdož by vezl, aby mu bylo pobráno. A ještě jedna moudrost starých Čechů, kterou v první její části nemusíme vztahovat jen k oněm plamenům, kdežto tu druhou, tu určitě ano. Tedy, není dobře oheň ohněm hasiti, a co hoří, bez rozmyslu kupiti. No a o ohni, i když z trochu jiného úhlu, si povíme i zítra.
1: Bejvávalo.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Životní zkušenost, jo. Ženský rádi říkají, že na muže by měl existovat jako návod, jo. Ale jaký to má smysl? Viděli jste už někdy ženskou, jak čte nějaký návod?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce před 16. hodinou posloucháte Dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: A to je taky čas dát si něco dobrého. Na rybí filé ze školních jídelen možná nevzpomínáme rádi, ale časy se změnily a my si to pro nás velmi důležité rybí maso můžeme udělat o něco chutnější a zajímavější. Doplníme ho totiž omáčkou ze zeleného pepře. Tady je dnešní recept.
2: Když si pořídíme pěkné kvalitní rybí filé, ušetříme spoustu času při přípravě velmi dobrého oběda. Nebudeme je balit v trojobalu, ale vyzkoušíme něco pikantnějšího. Porce rybího filé vezmeme jeden kousek na osobu, osušíme a na talíři pokapeme citronovou šťávou. Necháme odležet a mezitím si v misce smícháme hladkou mouku s mletým pepřem a lžičkou červené papriky. Porce filé si nasolíme a ve směsi mouky s kořením je obalíme ze všech stran. Na pánvi si rozehřejeme 2 lžíce másla a 2 lžíce oleje a filé na něm osmažíme do zlatova. Vyndáme z pánve a necháme odpočinout v termonádobě nebo v zahřáté troubě, aby nevychladlo. Do výpeku pak přidáme 2 celé stroužky česneku a ještě trochu másla. Zasypeme moukou, která nám zbyla z obalování, a promícháme. Vznikne ochucená vonavá jížka, kterou zalijeme 1/2 kelímku smetany na vaření. Omáčku stále mícháme, aby se mouka rozvařila, nejméně 5 minut. A ještě do ní vložíme kuličky zeleného pepře, lžičku hrubozrné hořčice a nasekanou petrželku. Pokud je potřeba, přisolíme. Na talíř si pak nachystáme filé, vařené brambory jako přílohu a bohatě přelijeme omáčkou. Takhle vám filé určitě bude chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Také jihlavští hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Třebičce víc kontrol v autobusech městské hromadné dopravy. Pražský městský soud uznal dnes europoslankyni Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Zítra očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Uhánek. Na hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko se podílejí také profesionální hasiči z Jihlavy. Od soboty je tam čtveřice, která se dnes bude vracet domů, a na jejich místo přijede čerstvá náhrada. Kromě toho z Jihlavy vyjela na sever Čech také speciální cisterna Titan, která lépe odolává sálavému teplu. Ve vozech městské autobusové dopravy v Třebíči cestující častěji narazí na revizory. V autobusech působí od začátku loňského roku, kdy ve městě začal jezdit nový dopravce. S ním chce radnice uzavřít kontrakt o zvýšení kontrol. Usnesla se na tom městská rada. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vina z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Nepravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud v kauze 50-milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Odsoudil ji k 3leté podmínce a pokutě 500 000 korun. K uznání viny trestní senát zavázal odvolací vrchní soud v Praze. Městský soud proto nemohl dnes rozhodnout jinak, i když na věc měl jiný názor, řekl jeho předseda Jan Šot.
2: Tím, že bychom jednak nerespektovali povinnosti, které pro nás vyplývají z trestního řádu a ústavního pořádku, a znova rozhodli o zproštění obžaloby jenom proto, že máme odlišný názor na hodnocení důkazů, za situace, kdy odvolací soud si sám ty důkazy zhodnotil ve veřejném zasedání, dospěl k odlišnému závěru, než ten náš, by vedl pouze k protahování řízení.
1: Obhájce Naďové Josef Bartončík se chce odvolat a je připravený podávat dovolání k nejvyššímu soudu, případně podat ústavní stížnost. Odhaduje, že řízení potrvá ještě roky. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Tousendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolina Muchová, a to na 11. místě. Počasí. V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat má mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ke střetu osobního auta s cyklistou došlo v ulici Karlov ve Velkém Meziříčí. Dávejte tam pozor, s opatrností tam projedete, a se zdržením v koloně počítejte v pražském směru dálnice D1. Kolona začíná už před Měřinem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme, uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn, už podle oblečení rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
3: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venku, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
2: Jo.
3: No.
2: A funguje to?
3: No,
2: na náladu?
3: No, tak nebo? Já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo se po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
2: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat. Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré, to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového, jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Ale na túry moc velký nechodím.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne,
0: to
1: mám normálně polobotky, ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, ale se školou.
0: Jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Moriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, brej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty viděli?
0: Ano, ano, snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. To není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle
5: se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavý, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit ty 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z Televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že má vás spoždění, takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už já nevím, vás vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové nebo
3: tak
1: z technickou.
3: To, vůbec nevím.
1: To zrušili. No, protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly. No, to je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tu konferenci.
1: Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Mm-hmm. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou. Ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení. Kvapil, Drašár, Cuchá, Schoenfeld, Nejedlo.
3: To jsou naši učitelé. To jsou naši
5: učitelé. Libor, Vašek, Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky Vlastiku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Je dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, tady. Píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vememe do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout. Tady je konkurs na konferenciérku z Televariety v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přištěla.
8: No, prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekutekuheše.

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako a... už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jak? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a ta se mě nejvíc líbila, i jsem o tom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová. To je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně. Tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí. Důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost. Bývalo to tak?
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění, ne, teď asi z toho nedělám legraci.
2: No a je to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle jo, textu, jo. Jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo. No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách jezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
2: A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já a plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To
2: na
3: znamená,
2: sebe.
3: Že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: Na
3: a jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog. A pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900. To je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi. A nebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S humoriádou dál za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefony k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Petrovi Novotnýmu.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr z Teplic nad Betlí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do zaspody.
3: Ano.
1: A pro co
4: hlasuje? Bečko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zaspod.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: My taky. A šťastný dojezd. Mějte se hezky. Díky.
5: Děkuju, taky se mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného. Povídání o masožravé kytce, to jste vybrali, rozhodli jste.
7: Adelko. To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych ji mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcípáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si? Ta moucha netuší, ta si já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká... Lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, to si jdu prohlídnout a sedne si na kraj toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A ty nám říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám, já jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fraps, a já kde, a co to, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře, poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina jede se žrlání za 14 let, jo. Ale... Ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych cípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta mužka byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak, to já chci zachránit, jo. Já byl v botanické zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký taký masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady. Že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce. S tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápěti zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řeknu, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a... Už jsem přišel do kuchyně, hele, já už přeci nic z té kuchyně slyšel takový mlač, mlač, mlač. Hele, já jsem se tak ale vyděsil. otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou, tam prokazatelně stálo něco zeleného. Teď já jsem si říkal, ta svině Kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozužil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta Kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý Kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta Kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní Kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty Kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, jako. Ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo, jo, jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to jo. Je jak v té takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co zprovedce? Ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě počít. Nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už je to univerzální květina. Co se nocí chlapům u vás tak?
3: No tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Hmm. Pak se posadí.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho brand championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano. A svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
3: No to jsem si musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přivedl, tak ten žasnul, že jo, tomu jsem neříkal, že to tam dávám já. Ty,
1: já mám za korunu tady panáčka, zhledem od číšníka přinese, to je hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to, co jsem taky se potkal s tímhletím.
3: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně háklivý.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale aby někdo něco nenatočil. Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam, kde se tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů. Ano. Jedině nahor. Protože že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem a
3: No, tak postelku. Cízlera jsem měl vždycky velmi rád. Karolínu Slunečku ještě pamatuju. Samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská. Taková měla zvláštní, perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti ve scénce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900. Číslo znáte, ještě jednou 90 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. 6. rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humuriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy, když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří, dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás,
1: chlapci. My vás taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší, takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak, dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná opravdu... skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první. No. Naše redakce přijde se první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko.
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskare, ale máme návštěvu. To je... Kamilku...
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Ano, posadíme se, prosím. No.
8: Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněl
8: no. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl bys si polévku kouřit zlato? Kafičko bude
8: co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Tak napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa. Odjakživa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitív, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?

0: začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo? Protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
0: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, které já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, ano. Že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Snečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
0: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme a dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
0: Epizodu s tanečnicí Kájankou. To by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B. Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík, 731 800 900. Hlasujte právě teď. Máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě máme skoro rozhodnuto, ale schválně si se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sustí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, pan, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od růřejí tady pamatuju takhle malinký, jo. Mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, páš, to by bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď... Víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo.

0: Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
1: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
0: No to já jsem právě slyšel, já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
1: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
0: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom hned děli, o co jde a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
2: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro Václave.
3: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
2: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Řidiči se zítra opět připlatí za benzín i naftu. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek je trestně stíhaný v kauze Bitcoin. Vídeň vyhostila 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů víc, tedy maximálně 44 korun 29 haléřů. Nafta zdraží o maximálně 30 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 59 haléřů. Údaj zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Resort nově vypočítává cenový strop střídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května také zvýšil povolenou marži o 0,5 koruny za litr. Detektivové obvinili v bitcoinové kauze další 3 lidi. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daněla a advokáta Káry Matice. Bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun státu v loni daroval programátor Tomáš Jiříkovský. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO České televizi řekl, že kauzu považuje za nešťastnou.
3: Já to nemám za potvrzené, zatím jsou to spekulace médií. Pokud tomu tak je, tak je to bohužel důsledek zřejmě jejich jednání, ale jedna věc je, jak samozřejmě rozhodnou orgány činné v trestním řízení, nakonec jak rozhodne soud, ale docela jsem se divil, že někdo se zkušeností Pavla Blažka vůbec se k něčemu takovému propůjčil.
2: Vedoucí městské policie v Humpolci bude Adéla Nováčková. Její jmenování už schválili zastupitelé. Městská policie funguje v Humpolci teprve krátkou dobu a Nováčková byla její první příslušnicí, uvedl to mluvčí radnice Jiří Aujestský.
4: Městská policie v Humpolci zahájila svou činnost loni v květnu přijetím první strážnice Adély Nováčkové. Ta se od začátku podílela na jejím fungování a v říjnu 2025 byla jmenována také členkou pracovní skupiny pro prevenci kriminality.
2: Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži, oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí Beaty Meinlové-Reitzingerové je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívána ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí, uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Sport. Teniska Nikola Bartuňková postoupila do závěrečného kola kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Římě. Američanku Krugerovou vyřadila ve 2 setech. Končí naopak Dominika Šalková po 2setové prohře s Rakušankou Krauzovou. V mužské kvalifikaci se o vítězství bude snažit Dalibor Svrčina, a to s Francouzem Bonzim. Počasí. V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 119. kilometrem u Velkého Beranova stojí nákladní auto po požáru. Místem se jezdí pouze levým jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná den v kraji. Víte, kdy vám končí platnost řidičského průkazu. Jen na Vysočině si ho letos musí obnovit zhruba 24 tisíc lidí. Kdy je nejvyšší čas zajít na úřad a jak si nový doklad jednoduše vyřídit online a nechat doručit do výdejního boxu, to vám řekneme v našem vysílání už za několik minut v reportáži.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
6: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Hasiči varují před zakládáním ohňů nebo odhazováním nedopalků v přírodě. Na celém území Vysočiny je kvůli velkému suchu vyhlášená výstraha před vznikem požáru. Platí do středeční půlnoci. Během víkendu hasiči v kraji vyjížděli ke skoro 30 případům požáru trávy a lesních porostů, uvedla to mluvčí Petra Musilová.
2: Drtivé většině případů mají tyto požáry stejnou příčinu, a to je lidská neopatrnost a nedbalost. A právě v souvislosti s těmito požáry prosíme občany o maximální opatrnost při rozdělávání a manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě.
1: Na hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko se podílejí také profesionální hasiči z Jihlavy. Od soboty je na místě čtveřice, která se dnes bude vracet domů, a na jejich místo přijede čerstvá náhrada. Kromě toho z Jihlavy vyjela na sever Čech také speciální cisterna Titan, která lépe odolává sáhlavému teplu. Autobusového dopravce na červenec pro Pelhřimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit kraji Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody se dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Pelhřimovsko nastupující společnost busem. Podle hejtmana kraje Martina Kukly z hnutí ANO se náklady na tento měsíc prodraží dohromady o 7 milionů korun. Samotných cestujících se to ale nedotkne.
3: Cestující si předpokládám ničeho nevšimnou, akorát v jedné té oblasti, a to Pelhřimovsko, budou už jezdit jiné autobusy.
1: Chytrý telefon využívá většina seniorů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Mezi staršími lidmi navíc roste zájem o práci s umělou inteligencí. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl předseda organizace Moudrá sovička, která pomáhá lidem s moderními technologiemi. K tématu se v nadcházejících minutách ještě vrátíme. A zvýšení daně z nemovitosti pro domy bez trvalých obyvatel plánuje TIS na Havlíčkobrodsku. Českému rozhlasu to řekl starosta nestraník David Kozlík. TIS pokračuje ve snaze přilákat nové obyvatele. Už vloni se podařilo desítku trvale usazených, ale oficiálně nepřihlášených přesvědčit motivačním příspěvkem 3000 korun. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vysíláte Český rozhlas Vysočina a posloucháte Den v kraji. Na Vysočině letos skončí platnost řidičského průkazu zhruba 24 tisícům lidí. Nejvíce v Jihlavě, kde tento rok musí doklady vyměnit přes 6 tisíc řidičů. Vyplývá to z dat z ministerstva dopravy. Od minulého roku si mohou řidiče nechat poslat řidičský průkaz do výdejního boxu.
1: S Jiřím Teclem nasedáme do auta. Vy jste jedním z těch 24 tisíc řidičů na Vysočině, kterým letos vyprší platnost řidičského průkazu.
2: Jo, nedávno jsem zjistil, že mi v srpnu končí řidičák, a takže už v květnu si ho budu muset jít vyřídit. Což se na to moc netěším, páč po 10 letech se budu znova fotit a když se tak koukám do zrcátka, bude to něco. Poprvé mi ho vlastně vydávali řidičák v Třebíči, pak jsem si ho nechal obnovit ve Velkém Meziříči a teď zkusím Jihlavu.
1: Jsme u jedné z přepážek na odboru dopravy v Jihlavě. Podle vedoucího oddělení registru řidičů Karla Bílka zvládnou úředníci tady týdně odbavit asi 150 žádostí o výměnu řidičského průkazu.
3: Tak momentálně máme v registru 80 545 řidičů v rámci města Jihlavy nebo respektive obce s rozšířenou působností. Od začátku roku máme požádáno asi o 2300 žádostí, z toho již bylo 554 elektronicky, což je zhruba čtvrtina všech žádostí. Tak nejlepší doba je žádat tak 3 až 4 týdny před koncem platnosti, protože vycházíme z toho, že řidičský průkaz trvá vydat zhruba ten týden 10 dní, takže aby nedocházelo k nějakým zbytečným prodlevám nebo k tomu, aby neměl řidičský průkaz nakonec propadlý.
1: Doklad už si lidé nemusí vyzvedávat jen na úřadě. Od minulého léta si ho mohou nechat poslat do jednoho z výdejních boxů. Ostatně, jako jsem to udělala já teď, k vyzvednutí pak stačí zadat kód, který přijde do SMS zprávy.
4: Vezměte si balík a poté zavřete dvířka.
1: Od 1. července roku 2025 tuto možnost využilo podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky na Vysočině asi 1600 lidí.
5: Hotový doklad, o který si předtím zažádali na portálu dopravy, nechali poslat tímto moderním způsobem a vyzvedli si jej v momentě, kdy se jim to nejvíce hodilo, typicky při cestě z práce nebo v době, kdy měli volno.
1: Celorepublikově tuto možnost využilo více jak 60 tisíc lidí. Poplatek za zaslání do výdejního boxu činí 100 korun. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Výhodný nákup jedině s mobilní aplikací. I s tím se čím dál častěji setkávají seniori nejen na Vysočině. Jak ale všechny aplikace správně používat a nepřijít například o osobní data? I to se můžou zájemci bezplatně naučit v Jihlavském Senior Pointu. Už za chvíli se v reportáži dozvíte další podrobnosti.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky ní.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Chytrý telefon sice vlastní podle dat Českého statistického úřadu více než polovina seniorů v Česku, někteří ale nedokážou naplno využít jejich funkcí. Přitom například obchodníci často staví své slevové strategie právě na využívání aplikací v telefonu. I proto začal jihlavský Senior Point lidem bezplatně radit, jak telefon ovládat, či jak se bezpečně orientovat v prostředí aplikací využívajících osobní údaje.
1: Já nezamykám.
2: Máte pejska na tapetě?
1: Já, pejsek mi to hlídá. Pochodský pes. A ten je teda hodně přátelský.
2: Když se podíváme, co tam máte třeba za aplikace, tak klasicky fotoaparát, galerie, máte jízdní řády, mapy, WhatsApp, komunikujete.
1: Ano, a tady mám dokonce ty karty. Jo.
3: Paní Dana z Jihlavy má chytrý telefon několik let. Nové aplikace se naučila ovládat právě v Senior Pointu.
1: A mám tady i mailovou adresu, což teda jako je pro mě veliká výhoda, že nemusím do počítače a jenom se podívám, jestli je to důležité, jestli to nese odklad nebo ne.
2: S čím jste tady naposledy přišla, že jste potřebovala poradit?
1: No hlavně ty mapy, ty jsou teda jako opravdu, protože teď se nějak měnila ta aplikace, jako a za ty mapy jsem teda vděčná, když se takhle můžu zeptat.
3: Za stolem poradenského centra sedí Lenka Jurčeková a Alexandra Kaválková.
4: Byla tady paní a říkala, že má problém vybrat z galerie do WhatsAppu přílohu, ať už obrázek, fotografii, sedli jsme si k mobilu. Mobil nepotřebuju do ruky, navedu klientku, zopakujeme několikrát tady tenhle ten úkon a většinou odchází ten klient spokojený.
3: Do budoucna by chtěli zavést i vyhrazené pravidelné hodiny v týdnu, čistě na konzultace, na práci s mobilem.
4: Ti lidé jsou úžasní v tom, oni se chtějí učit, jsou neskutečně šikovní, jenom potřebují daleko víc času a prostoru na to, aby to zvládli sami.
3: Kromě Senior Pointu pomáhají v Jihlavě lidem s digitálními technologiemi, taky organizace Moudrá sovička anebo Městská knihovna. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Dnešní dobré dopoledne na Českém rozhlase Vysočina nás vrátilo zpět do prodlouženého víkendu. Tématem dopoledního rozhovoru bylo grilování a my se k němu vrátíme hned po písničce od Heleny Vondráčkové.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte krátce po půl šesté, den v kraji. Je grilování zdravé? Na to jsme se zeptali přímo Jany Bémové z krajské hygienické stanice, která byla dnes hostem našeho vysílání po 11. hodině.
1: Grilování patří mezi ty zdravější úpravy pokrmů, už proto právě, že se používá méně tuku. Zaujalo mě, že třeba grilovaná kuřecí prsíčka obsahují o polovinu méně tuku, než když je usmažíme jako řízek. Ale je určitě dobré dát si na pár věcí pozor, protože při nevhodné úpravě se mohou tvořit nežádoucí chemické látky nebo dojít k mikrobiální nákaze a to určitě nechceme.
2: To rozhodně ne. Co tedy může hrozit tím špatným postupem?
1: Když je grill příliš rozpálený, při vysokých teplotách vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, takzvané PAU, zkrátkou, anebo heterocyklické amíny, což je HCA. A to jsou látky, které jsou spojovány se zvýšeným rizikem nádorových onemocnění. A ty se tvoří právě při přepalování toho masa a pak také při odkapávání té šťávy a tuku. Vlastně z masíčka do rozžhavaného uhlí se vytváří toxický kouř, který vlastně stoupá zpátky a to maso, které se griluje, kontaminuje.
2: Dá se tomu vůbec nějak zabránit?
1: Určitě. Určitě je lépe grilovat pozvolna, aby nedocházelo právě k tomu přepalování a spalování a pokrm by určitě neměl přijít do styku s přímým plamenem. A také má vliv volba grilu. Pokud mám ten klasický, kde vlastně dole topím dřevěným uhlím a nad tím vlastně griluji, tak určitě je dobré používat grilovací misky, které vlastně propouští teplo, ale zabraňují právě prokapávání té šťávy do ohně. A nebo si můžeme vybrat gril třeba s bočním ohřevem, což je báječné. Hodně jsou využívané také různé grilovací a lávové kameny nebo elektrické grily, kde lze navíc dobře regulovat i teplotu.
0: A já ještě doplním na závěr, že to, co to je hostitelská péče a proč je tak důležitá, zjistíme pro změnu zase zítra v dopoledním rozhovoru po 11. hodině, protože na to se zeptáme přímo zakladatelky nadačního fondu Spoluživot Terezy Schindlerové, která bude hostem Heli Dvořákové a pozve vás zároveň na Českém rozhlase Vysočina i na zajímavou výstavu. Den v kraji. Také si někdy nevíte rady, jak pomoct svému dítěti, když je nemocné, tak na to vám odpoví pan doktor Cyril Matějka na přednášce v Lukách nad Jihlavou, kde je i náš regionální stopař Adela Zachová a proto my se tam vypravíme taky už za několik málo minut.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Lukách nad Jihlavou začne za pár minut v centru Klíč přednáška pro rodiče s panem doktorem Cyrilem Matějkou. Toho také můžete znát pod přezdívkou Cyril Děckař. Poradí, jak zachovat klid, když vám onemocní dítě, kdy už jet k lékaři, ale hlavně dostanete různé praktické rady. Regionálního stopaře Adélu Zachovou už máme na místě a řekneme si tím pádem i víc podrobností. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Tady v centru Klíč už se všechno připravuje, protože přednáška začíná za pár minut. Je tu přes 20 účastníků a jak už jsme říkali, ta přednáška nebo ten seminář nebude pouze o teorii, ale pan doktor bude dávat hlavně praktické informace. Například, co dělat, když má vaše dítě horečku, kašel nebo bolest břicha. A když budu teda úplně konkrétní, tak třeba konkrétně ta horečka je u dětí velice častá a je to pouze příznak, ne nemoc. Je tedy potřeba ji srážet podle potřeb a stavu dítěte, ne podle čísla na teploměru. Takže dokud si dítě trochu hraje, pije alespoň nějaké tekutiny a je pouze teplé, tak nemusíme zbytečně panikařit. Pan doktor se tedy nezabývá jenom nemocemi, ale i věcmi, na které často malé děti trpí.
0: Někteří posluchači možná pana doktora neznají, pojďme je s ním více seznámit.
2: Když to vezmu úplně od začátku, pan doktor Matějka se po vystudování lékařské fakulty věnoval více oborům, pediatrii, pracoval i na pohotovostech a urgentních příjmech nebo u záchranné služby. No a protože rodiče neustále opakovali chyby v péči o nemocné dítě, tak začal vytvářet edukativní obsah na sociálních sítích. Napsal knihu, která má pomoci rodičům, když se starají o nemocné dítě, a také právě pořádá tyto přednášky.
0: Takže ty přednášky se konají, dá se říct, pravidelně?
2: Ano, pan doktor jezdí po celé České republice a zpravidla několikrát do měsíce a na jeho sociálních sítích se potom můžete dočíst a najít termíny všech těch jednotlivých přednášek.
0: A my jsme mluvili s Adélou Zachovou, naším regionálním stopařem, který je teď v Lukách nad Jihlavou. Díky za to a pěkný podvečer.
2: Děkuju, přeji hezký večer.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý podvečer, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce před 18. hodinou. Vydání Dne v kraji je pro dnešek u konce, ale po 18. hodině pro vás na Českém rozhlase Vysočina máme připravený už další program, protože připravený je Tomáš Vodrážka a taky Dechovky pro Vysočinu, které začínají hned po zprávách v 18. hodin. My se uslyšíme opět zítra po 14. odpoledne tady na Českém rozhlase Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO se na síti X ohradil proti rozsudku jeho bývalé poradkyně Naďové v kauze Čapí hnízdo. Žďárští tenisté můžou využívat nové kurty. Ruská raketa zabila nedaleko Charkova 6 lidí. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí Pražského městského soudu. Nepravomocně uložená 3letá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu Vrchního soudu v Praze, který podle Babiše ohnul soudní proces. Mluvčí Pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
3: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
1: V kauze je obžalovaný i Babiš, sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Naďová jsou nevinní. Kompletně opravené antukové kurty vedle fotbalového stadionu už můžou využívat sportovci ve Žďáře nad Sázavou. Fungují od tohoto týdne. Místo 3 starých poničených kurtů vznikly 4 úplně nové. Pokračuje Josef Růžička z městské organizace Sportis.
4: Tady byly původně takhle 2 a jeden takhle otočený. A kus ještě bordela, jo, tak jsme to rozšířili. Takže teď jsou vlastně tady 4 kurty a zase důležitý, že jsou správně otočený, tak aby těm lidem v podstatě při té hře odpolední co nejméně svítilo sluníčko proti.
1: 6 lidí zahynulo při ruském raketovém útoku na městečko Merefa nedaleko Charkova. Balistická střela Iskander dopadla do obytné čtvrti, zničila obchod, desítky automobilů a zranila na 30 lidí. Ukrajinská armáda podle vojenských úřadů vyslala na Rusko zhruba 200 dronů, a to především do okolí Moskvy, kde se připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války.
5: Na vojenskou přehlídku v Moskvě se začínají zaměřovat i ukrajinská média. Všímají si toho, že armáda rozestavuje kolem Rudého náměstí velké množství techniky protivzdušné obrany a že se na věžích kolem Kremlu, v domech a na příjezdových cestách objevují ozbrojení vojáci. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky oznámil, že Moskva musí počítat s tím, že na přehlídku 9. května mohou přiletět ukrajinské drony. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat má mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1. Za 119. kilometrem u Velkého Beranova stojí nákladní auto po požáru. Místem se jezdí pouze levým jízdním pruhem. A zpozorněte na silnici 151 u obce Doma Mil na Třebíčsku. Překáží tam nehoda 2 osobních aut.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. Každý den mezi 18. a 19. hodinou patří čas na Českém rozhlasu Vysočina vašim oblíbeným dechovkám pro Vysočinu. Na milé gratulace a písničky na vaše přání se těší muzikant Tomáš Vodráška.
2: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodráškou.

0: Úvodní pochodovou písničku zahrala dechová hudba Suprafonu. Telefonní linka do Jihlavského studia má číslo 22 155 49 99. Formulář určený pro vaše gratulace je na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz a SMSky ty můžete posílat na číslo 90 011 04. Paní Janička z Koječína je tu, aby vybrala další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, přeji vám i všem posluchačům. A dneska bych nechala vybranou písničku zahrát jenom pro mého manžela, který zítra slaví krásné narozeniny a dnes má sváte, protože je Květoslav. Milý taťko, my ti přejeme hodně štěstí, hodně zdraví a prostě krásný dny si užívej, pohodičku a radost života. To ti přeje manželka Jana, obě děti a všechna naše vnoučata. Máme tě rádi. Děkuju.
0: Dobře, písničku máme nachystanou. Kde tě, lásko, mám? Hraje a zpívá řečická kapela. Jani, vám hezký večer a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, pane kapelníku, děkuji.

0: Valčíkovou písničku pro vás hrála a zpívala řečická kapela. Hasiči z Kališ jsou tu a vyberou další píseň. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. V sobotu oslavila své krásné narozeniny členka našeho sboru paní Jitka Fischerová. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonala, jí chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Valčí Požáků, Ptám se tě, milý můj, a velice děkujeme.
0: Dobře, písničku máme nachystanou, Božáci vyhrávají, zdravíme hasiče do Kališ a hezký večer.
1: Naschledanou.

0: To byl Valčík od Božiáku a další Valčíková písnička nás čeká. Je tu Majka ze Skály. Majko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, zdravím vás. A dnešní hudební pozdrav posíláme k dnešnímu svátku a k zítřejším narozeninám, k Větoslavu Pavlíčkovi do Koječína. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. No a zdraví Majka a Standa ze Skály a vás, pane Tomáši, prosím, vyberte nějakou hezkou písničku od vás. Děkuji a někdy zase naslyšenou.
0: To se mi zrovna šikne, Majko, mějte se hezky, naslyšenou a já přidám hned další přáníčko podobné. Dnes slaví narozeniny naše velká kamarádka a výborná zpěvačka a učitelka Danielka Hamaričová z Havlíčkova Brodu. Přejeme jí pevné zdraví a tí Pepíček nezlobí. Prosím, zahrajte Danielce cokoliv od Vysočinky. Díky, podepsaná je Dana a celá kapela. Teče potůček bublavý.

0: Palacově, která podle některých připomíná nevěstěnec, bude přemalována. Zatím se ale nic neděje. Kde to vázne? To nám zítra ráno prozradí Milan Soldán a také na dálku budeme podporovat maturanty u maturitních zkoušek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: V tuto chvíli také se Slávkou ze Střebíče. Slávko, vítám vás ve vysílání, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer vám, pane kapelníku, a všem posluchačům Dechovek pro Vysočinu. Nechávám zahrát od Babouku skladbu pro oslavence, a to pro pana Květoslava Pavlička z Koječina, k jeho krásným narozeninám a dnešnímu svátku pro radost a potěšení. Přeji oslavenci pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a vše dobré do dalších let. Vám, pane kapelníku, srdečně děkuji a někdy zase naslyšenou.
2: Už se na to těším. Písnička od Babouku je připravená. Naslyšenou, hezký večer. Děkuji.

0: parádní písničku pro vás zahráli Babouci a Luboš ze Sedlejova nechává zahrát další pěknou písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, děkuji, že jste mě vzal do vysílání a zdravím všechny posluchače a pošleme dneska písničku Zažímalům do Urbanova, Ježkům do Heraltic, aby se jim dobře dařilo, vám do rádia, Tomáši taky, abyste takhle pěkně to hráli furt pryč, všem mým kamarádům, příbuzným a sousedům a dobrým lidem a Honzovi do Brna to taky pošlu, protože ten mi taky dává hrát. A díky moc za to a třeba nám zaprší, tak si to dáme, aby zapršelo teda. Protože už by teda mohlo jako trochu zapršet, jako kdyby jako, jo. Takže díky moc a těším se příště zase na slyšenou.
0: Já, Telská Rychovka už vyhrává na slyšenou.
1: Díky moc, na slyšenou.

Tak to byla krásná písnička od Telské dechovky a já nahlížím do vašich e-mailů a máme tady pěkné přáníčko. Paní Marie Fitzbauerová z Chotěboře dnes slaví 80. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví a radosti do dalších let. Podepsané jsou dcery Jana a Alena s rodinami. Prosíme písničku Pivovarský koně. Tu nám zahraje policejní třináctka.

0: Dobrým mokem si budeme připíjet společně s Jožkou z Hrálce. Dobrý podvečer.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska musím dát zahrát krásnou písničku Květoušovi Pavlíčkovýmu do Koječína a zejtřejšímu řeknu 3-3-3. Ať si vybere, co chce, i jeho paní Jana. Krásnou písničku, Tomášku, pusto tam, přeju zdraví, štěstí a dlouhá léta.
0: Dobře, máme Slivovičku Trnečkovou, hrají a zpívají Žadoviáci a to byl Juška z Hrálce. Juško, naslyšenou.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Připili jsme dobrou slivovičkou a teď se podíváme do Brna za Honzou. Ten určitě něco takého pěkného připraví. Dobrý podvečer.
2: Ahoj Tomáši, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu a vydal jsem písničku s Jižanama, jmenuje se Pro Jižany a bude pro tebe ta písnička a pro ty moje kamarády všechny, tu celou velkou partu dechovkových kamarádů od Batelova až po Lanžhod, pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lubošovi do Sedlejova a Květoslavu Pavlíčkovi do Koječína k těmu svátku a k těm narozeninám, tak přeju taky zdraví, štěstí a dechovkovou pohodu.
1: Dobře, i tobě Honzo, dechovkovou pohodu, to zní pěkně. Pro Jižany, Jižani, Honza z Brna, naslyšenou.
2: Díky Tomáši, ahoj.

0: Jižáni zahráli písničku Pro Jižany a teď už je tady Jarda z Vyskytné. Jardo, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, Tomáš, já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Dechové pro Vysočinu a dneska bychom chtěli s Janou popřát panu Květoslavovi Pavlíčkovi do Koječínách dnešnímu svátku a k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody v kruhu svých nejbližších a ještě dlouhá léta přeje Jarda Jana z Vyskytné. Písničku posílám i tobě, Tomáši, a písničku pošluji všem posluchačům, přátelům a kamarádům a přeju všem hlavně zdraví, štěstí a pohodu. A vybral jsem Borkovickou polku od Veselky a tobě moc děkuju a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. Ahoj.
0: I já písničku máme nachystanou. Hezký večer.

0: Veselka dohrála a je tu další pěkná písnička, také do polky vybrali Jirka. Jirko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáš, tak zdravím tě ještě jednou, zdravím všichni kamarády, posluchače. No, jak jsme slyšeli, dnešní den, to je jenom den Květoslava Pavlíčka. Dneska svátek, zítra narozeniny. Takže Květoslave, no, já už jsem ti dával zahrát i v poledne, všechno, i telefon jsme to probírali, takže ještě jednou všechno nejlepší, posílám ti jenom písničku. Když jsi ty jako starý voráš, tak jsme ti tam jednu našli s Tomášem, no. A ještě přátelé, už taky, jo, až budeme mít jen 10. sraz, tak taky Tomáš slíbil, že tam přijede taky Vysočinka do skály, jo. To bude vyvrcholení a konec našich srazů.
0: Ja, dobře.
1: Jo, Tomáši?
0: Tak já počítám s tím, dobře, písničku máme na chystanou.
1: Za dva roky, no.
0: Tak jo, Jirko, díky za zavolání.
1: Já taky díky, Tomáši, já pustám tu jednu takovou tu zemědělskou, nebo jak se tomu říká.
0: Já už to políčko nedohrám, je písnička nachystaná. No, výborně. Hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla písnička pěkná, veselá, zemědělská, je to Maruška Spolné. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás poprosila, jestli byste byl tak hodnej a mohl zahrát. Dneska měl tatínek svátek Květoslav a už je to 30 roků, co zemřel. A písničku bych si přála, když jsem šel z Radišťa s požehnání, a nebo do Linečku. A děkuju vám moc krát.
0: Není vůbec zač, do Linečku jsem nachystal. Hezký večer. Dobře. Naslyšenou.
1: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: No a ještě jedno přáníčko stihneme, tu dáme na závěr. Prosím o zahrání písničky Holuběnka pro našeho tatínka Václava Novotného z Brzkova k dnešním 80. narozeninám, milý tatínku. Nalej si s námi skleničku, zaspívej si, odpis písničku. Všechno nejlepší ti přeje Soňa Vlčková a celá rodina. To bylo všechno z dnešních Dechovek pro Vysočinu. Loučí se muzikant Tomáš Vodrážka a zase zítra v 18 hodin si nalaďte pěknou dechovku.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Policie obvinila v bitcoinové kauze další 3 lidi. Podnikatelé budou od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Vysočina sehnala autobusové dopravce na jeden chybějící měsíc pro Pelhřimovsko a Humpolecko. Zítra očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policie obvinila další 3 lidi v bitcoinové kauze. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blaška, jeho exnáměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a za zneužití pravomoci úřední osoby. Vláda počítá se znovu zavedením elektronické evidence tržeb od nového roku. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Výjimku z EET budou podle ní mít malí živnostníci. Prokázat ale budou muset, že mají příjmy do 1 000 000 korun. Do systému EET se můžou přihlásit dobrovolně. Pokud to neudělají, paušální daň se jim podle Schillerové zvedne.
3: Nebudou platit na příště tu symbolickou 100 korunu na dani z příjmu, plus samozřejmě sociální plus zdravotní v té jedné platbě, tak jak jsou zvyklí, ale ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
1: Osvobození malých živnostníků od EET bylo rozhodující pro to, aby návrh uspěl v koalici. Motoristé i SPD EET totiž dřív odmítali. Autobusového dopravce na Červenec pro Pelhřimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit kraje Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody se dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Pelhřimovsko nastupující společnost Busem.
2: Sport.
1: Fotbalová Slávia má po úvodním nadstavbovém kole šance ligy náskok na druhou Spartu 8 bodů a pokud vyhraje v příštím utkání právě nad Spartou, zajistí si v předstihu titul. To ale odmítá útočník Letenských Jan Kuchta.
4: Matematicky může, no bohužel. My jsme si to pokazili v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách tak, aby tady ta situace nenastala, a myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a foukat má mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Se zdržením stále počítejte v pražském směru dálnice D1. Za 119. kilometrem u Velkého Beranova stojí po požáru nákladní auto. Místem se jezdí pouze levým jízdním pruhem.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když se řekne Maďarsko, já si teda představím guláš.
2: Výborně.
1: No, protože to je dobrota. Tak mě napadá, která slova máme z maďarštiny v Česku.
2: Ten guláš samozřejmě, nebo čabajku, nebo čardáš, no ale třeba i kočár a pohár.
1: Takže v maďarštině se řekne kočár, kočár, to asi ne.
2: On se řekne koči, nebo aspoň v téhle podobě původně k nám přišel. A zrovna ten kočár, to slovo koči v maďarštině znamenalo pocházející z vesnice Koč. Takže je to vlastně z vlastního jména.
1: Co ten pohár?
2: Pohár nejdřív přišel z maďarštiny do slovenštiny, což je logické, je to blíž. Pak jsme ho taky převzali, ale na něm je zajímavé, že nepochází z té maďarštiny. Že tam to jenom pro nás vlastně byla trochu taková oklika. Protože ta maďarština si ho vzala z bavorštiny, z němčiny. A my obvykle jsme německá slova přebírali přímo. No ale ani v té bavorštině samozřejmě není úplný původ toho slova. Znamenal tam nádobu na pití, ale vycházelo to z latiny, kde byl výraz bikárium a ten je zřejmě z řeckého bikos, nádoba, džbán. Takže pohár je maďarský, ale je až v řečtině.
1: Jo, jinak pohár primárně ve slovenštině to je stále sklenička nějaká. V češtině to už je docela zastaralé označení pro skleničku, tady to spíše používáme třeba jako zmrzlinový pohár.
2: Nebo... Tak, ten význam tak, se tak, trošku posunul.
1: Já vím, že když jako malé dítě jsme byli u tety na Slovensku, těšil jsem se celý den, protože teta říkala, odpoledne přivezou z města poháry. Tak přivezli ty skleničky, byl jsem zklamaný. Začali jsme gulášem, skončíme gulášem. Co to vlastně znamená guláš? Jaký je původ toho slova?
2: Když to vezmeme od konce, tak v maďarštině se používala složená slova, já jsem si je napsala, abych to řekla správně, gulyás hús, nebo třeba gulyás étel. A to znamenalo pastýřské maso nebo pastýřské jídlo. Protože ti pastevci skotu se nazývali gulyás, gulyáši, když to tedy vyskloňujeme po česku, a vařili to jídlo z hovězího masa tedy. A guja to bylo pojmenování pro skot.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. Středoškolákům začaly maturity. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
3: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
2: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
5: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
2: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Začaly maturitní zkoušky. Středoškoláci dnes psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání se letos písemných zkoušek účastní zhruba 89 tisíc maturantů. Asi 120 jich je na střední zdravotnické škole v Kladně, říká její ředitelka Daniela Tomsová.
6: Těch žáků na matematiku máme poměrně málo, protože dávají přednost anglickému jazyku. Máme tady převahu dívek a ty k té matematice nemají až tak velký vztah. Každý vyučující má konzultační hodiny, anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
0: Pražská minibusová linka 243 ode dneška vede z Kazína až k nové konečné zastávce Radotínská Lávka. Jezdit bude v pracovní dny od 6:30 ráno do 7:30 večer. Zároveň už nebudou některé spoje pokračovat jako linka 242. Ta naopak posílí provoz a většina jejich spojů bude jezdit v celé trase ze Zbraslavského náměstí do Dolních Černošic nově až do večera.
1: Sport.
0: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série Českému rozhlasu.
7: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Pořád se projíždí jen levým pruhem, kolony vznikají dlouhé, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdržíte se minimálně půl hodiny. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín kamionu na dálnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně.
0: Nevíte, a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tahle ta lítost, zvlášť ještě teda, já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku, a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů, a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. Bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický. My jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo to jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam a pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době a já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalový styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat? Vás to bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v dnešním fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to je jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teď nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15, 16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér určitě druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Mm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly. Nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl v sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě odmala. Já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil. Nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil a vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, když jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale jsem Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí. Mm.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v tom sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě, a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá, akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Spartafest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to bude probíhat a vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky. Nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartanské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci organizovat.
0: Jaké další spartanské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda, a tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi, že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne. Já nejsem zdatný bruslař. Já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpěj ty klouby. Ano, netrpěj ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. A já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje

0: a ne víkend co víkend. Vlastně mají hrou středa, středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný, úžasný hráč.
1: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, jak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
0: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže mi to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí. A už to není takový, jak to bylo dřív, jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí, jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
1: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
0: Ano.
1: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
0: Ano.
1: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
0: běží,
1: tak?
0: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec a řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
1: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
0: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
1: Jste hlučný fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
0: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
1: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
0: Ano.
1: Nebo máte tam nějaká okna?
0: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
1: Petr Kouba, díky.
0: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn. Ředitel jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
2: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%. Měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
0: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v České televizi. Ředitele věznice Zdeňka Hermana kvůli tomu postavil mimo službu a vyvodil další personální důsledky.
3: První zástupce té věznice, který měl na starosti bezpečnost, a to mnoho let, tak s ním byl ukončen služební poměr. Stejně tak se to stalo v případě dalšího vedoucího oddělení, který měl na starosti bezpečnost.
0: Dodal, že vězeňská služba posílí pravidelné kontroly vnitřních i vnějších prostor všech věznic. Radnice Prahy 1 opraví park Kampa. Odhadované náklady jsou 63 milionů korun. Dělníci obnoví cesty, vysází zeleň, vymění lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích. Kdy rekonstrukce začne, zatím není jasné, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
4: Většina lidí mají rádi ten park Kampa přesně takový, jaký je. Ty úpravy by měly být co nejvíce citlivé, budou se týkat celé plochy vlastně parku Kampa, cestních sítí, opravy zábradlí okolo čertovky, zeleně a vytvoření vodních plítek a mlžítek, které také na té Kampě vlastně chybí. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na horách bude do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále jen levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím na kilometru 147 a je to nadlouho. Osobním autem se jede rychleji levým pruhem, zastavují kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na dálnici D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a i tam je to asi na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

skutečně kovbojská home on the range z druhé poloviny 19. století jako Můj rodný dům Bohdana Boháče v nahrávce Spojených trebských osad Pardubice, tedy Stopy, otevřela další pokračování našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými modeláři naší country, folku a trebské písně. Tentokrát se nejdříve zastavíme u další slavné pardubické sestavy folkového topasu.

Trojnásobní majitelé Porty ze závěru 70. let. Pardubický Topas, který založili v roce 1977, silně folkově orientovaní dřívější členové Stopy. Hlavním impulzem tehdy bylo objevení silné autorské dvojice Radek Píša Honza Slabý, jejíž Jak se narodí den získala v roce 1978 autorskou Portu. Neméně populární byla v té době jejich stará zeď i poněkud pozdější poznámka Jenom tak.

Textově i interpretačně dokonalý Tomáš Linka a z doby jeho jednoho zastavení v sestavě Greenhornu Přání chci být vodou na tvůj mlýn. Česká verze country jedničky Rollin' with the Flow, kterou o 16 let dříve, tedy v roce 77, nabídl tehdy 45-letý rockabillyový veterán, stříbrný lišák Charlie.

Krásný kamarád, který přinesl tandemu Radovan Píša Jan Slabý v roce 1979 autorskou portu v podání pardubického Topasu ve složení Míla Hájková, Jana Hejdová, Radek Píša, Jarda Smetana, Petr Navrátil a Pavel Smeták. A když už jsem se zastavil mezi vítězi americké hitparády s letopočtem 1977, jistě neudělám nejmenší chybu, když připomenu oslavu městečka Luckenbach, ležícího uprostřed Texasu, které v době, kdy tahle písnička vznikla, už bylo dočista lidu prázdné. V závěru nahrávky, považované všeobecně za vlajkovou loď Country Outlaws, se připomněl další z těch, které Nashville považoval za rebely, Willie Nelson. The only two things in life that make it worth living

Tak tohle byly liberecké tulačky s písničkou Prší, která jim v roce 1980 přinesla zelenou portu. A rychle do Brna, kde na nás čekají trilobiti, jejichž historie začínala už v roce 1977. Takhle zpívali slavné Orinoco Tony Linharta.

Vyloženě letní nalej na mě olej a pořádně ho vetři. Rub It In vynesla v roce 74 na vrchol hitparády hodně rockového Billy Crash Craddocka. Po třetí a naposledy se vyšplhal do čela hitparádových singlů o 3 roky později písničkou Rozlámaný na kousíčky, Broken Down in Tiny Pieces.

Trebskou klasiku Josefa Joe Jägera, když kopita vyzvání, vám nabídli Vaše Krajineš, Jana Zuzka Radová, Sava Slimá Klimeš, Jiří Žhavon Alina, Petr Kukal Růžička, Jirka Vězda, Jirka Kasec Kasálek a Kamil Mazálek, tedy brněnský Tramp Evergreen Band, který vznikl v roce 88 na troskách skupiny Antares. Na počátku nového tisíciletí se blízkl písničkou Dnes již nejdu spát.

Brněnský Tramp Evergreen Band a ranní příboj Wabiho Rivoli na závěr dnešní tolky country dostavníkem. Díky všem, kteří jste jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě vás trilobiti naloží do vlaku jménem Blues a pak už dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: neděl 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Kriminalisté obvinili bývalého ministra Pavla Blažka kvůli bitcoinové kauze. Příbram chystá novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Kriminalisté obvinili další tři lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
2: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc Hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
3: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
2: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
4: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
2: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotaz nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Příbram vypíše novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Ta je podle vedení města ve špatném stavu. Původní výběrové řízení musela radnice zrušit. Teď vypracovává zadávací podmínky. Tender chce vyhlásit ještě v květnu. Pokračuje starosta Jan Konvalinka za hnutí ANO.
5: Ty základní parametry budou v podstatě totožné s nějakými drobnými niancemi, co se týká nějakých hodnotících kritérií a tak podobně.
0: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisu maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
6: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
0: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na horách bude do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní auto. Projíždí se jen levým pruhem. Kolony se tvoří, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru. Kamiony to mají na výrazně delší dobu. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín z kamionu na dálnici. A taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový unavený.
0: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program,
1: asi
0: kolegyně,
1: jo.
0: A uděláme kurz tleskací.
1: Jsme trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych dala pro ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši. Prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá. U leváku levá, samozřejmě. Je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, doktor Plácal uvádí 48. No, to...
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty to uvádí tež, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady
0: třeba...
1: je nikdo nemá.
0: To je jenom pro přesnost, jo? Pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak,
1: neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma, no ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
1: Ale to není potlesk, to je
0: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne,
0: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. To já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vám, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No.
1: Pozor.
0: Ano, to už byl téměř
1: trošku,
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý,
0: a teď
1: ano.
0: Pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
0: Tak. Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště jsem nechodil.
2: Ale no to když ne...
0: No ne, no tak pak.
1: Čemu plácat, že tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
1: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl i jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. Pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánu se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V třetím roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v pátém roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu, něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení? No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Bíteši v restauraci u Karlička na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Bíteši můj Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloup. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak naschledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu nutně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi začít striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano, to ostatně taky vedle vás, že jo. Moment, jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. No jenom proto, s obdivem, no proto. Prosím. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jako že člověk... Žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší, zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: No, tak já o tom... Nerad mluvím, že táska jaksi na tělo.
2: No tak na tělo, to ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si, no tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No, podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano,
2: ano.
1: To
2: ano.
1: Je moudré, aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří, a přísahat na jejich nezávadnost.
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale, jo? Ale nalejte se, nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy, to jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepřou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Pro boha. A na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
4: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla. No,
2: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy vážené přítelkyně. Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodal vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tady máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štamtgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiň.
1: Já, promiňte, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl, jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

0: hezky. Já divadlo hraju skvěle, na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě. V tanci oba vznášíme se jako vánek lehce, tančím trochu od podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než si jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo, kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo,
1: Bobulkovo rozčilené se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: právě lákadlo.
1: Lístečku, co to tady vyvádíš?
0: Jakube, už jste tady zas? Vy nedáte pokoj?
1: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
0: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
1: Čemu, co by řekli stromy, lístečku?
0: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
1: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: Ajej, dadej, bobulko, ajej, dadej.
1: No, počkejte, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.

0: Aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Krásný májový večer bych měl vlastně říct na prahu noční linky Českého rozhlasu. Dvě hodiny povídání na jisté téma jsou tady. V té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího, tedy 5. květnového dne, vás čeká ta možnost, máte-li svůj příběh na téma co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš, zatelefonovat na 731 800 900 anebo využít ještě jeden možný komunikační jednosměrný kanál, tedy web rozhlas.cz/linka, a říct tak, jaké to bylo, když se vás někdo malý, jeden malý zvědavec třeba, ptal na věci a jevy, které jste brali tak nějak automaticky. Jen si vzpomeňte, jak se hodilo, že si ze školy pamatujete třeba Pythagorovu větu, Archimedův zákon, anebo číslo pí, tedy Ludolfovo číslo, případně poučku o lití vody do kyseliny. O znovu nalezených školních vědomostech, s jejichž pomocí jste vysvětlovali potomkům třeba to, proč se střídají roční období, se v dnešní noční lince můžete rozpovídat na zmíněném telefonu a rozepsat na webu, který jsem taktéž uvedl. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček a už teď namátkou otvírám právě zmíněný web a zkusím ocitovat to, co napsal Bohumír. Zdraví noční linku a píše: s vnoučaty se zásadně neučíme. Nám též nikdo nepomáhal, to je věc rodičů. Roky nám utíkají, mladí se dnes na školu dívají jiným směrem, byli bychom pro smích. Jsme rádi, že přijedou, když je jich tolik, máte se co ohánět. Mladým se nebudeme plést do jejich výchovy, tím si musí projít sami. Máme tak starostí až nad hlavu, furt se jim něco nabízí ze strany babičky. Člověk je rád, když si odpočine a co nejdřív, ať vypadnou. Bereme to z vesela. Konec citátu. Bohumíru vzkaz je takovým, řekl bych, příkladem toho, jak bychom asi neměli chápat dnešní téma. Nejde mi o učení s vašimi dětmi či vnuky. Ale jestli vás třeba, ať už vnuk, vnučka, syn nebo vaše dcera, oslovili s dotazem, ke kterému, tedy k jehož zodpovězení, jste potřebovali znalosti ze základní školy. Teď už je to možná jasnější. Tak tedy, co se na základní škole naučíš? S dětmi, potomky, vnoučaty, jako když najdeš. Můžete telefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Telefonovat do ní můžete na číslo 731 800 900. A znovu připomínám téma, okolo nějž by se měly dnes točit vaše příběhy. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. A velká škoda, že se trošku víc na webu rozhlas.cz/linka, což je další možnost, jak dát najevo, že máte co říct k tématu. Škoda, že se na zmíněném webu o něco víc nerozepsala Kája. Hezké téma. Já k tomu jen dodám citát Roberta Falžema. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tam se dětem dávají základní základy pro život, potvrzují po 42 letech práce ve školce. Kdo je prosím teď na telefonní lince 731 800 900? Tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Monika, vidím, že nikdo nevolá, tak začnu.
0: Ale volá Moniko, to ne, že by nevolal, ale vy jste měla holč štěstí.
1: Aha, tak já jsem myslela, že tam nikoho nemáte. Tak, dobrý večer všem, konečně jsem se nějak smířila s letním časem, já jsem teď neposlouchala několik linek, že jsem se ještě nepřeorientovala. Musím říct, teda vždycky si vzpomínám několik kamarádů, kamarádek učitelek a v rodině, že neustále, jak chtějí zvyšovat ty platy, tak vždycky říkám, že mají ty přestávky a prázdniny a mám obavy, že to školství už dnes není na tak dobré úrovni, jako když jsme byli mladí. A
0: Moniko, vy jste to vzala hodně ze široka.
1: No, tak jako takhle bych řekla. Do dneška my používám paní učitelku z druhého stupně, vynikající češtinářka, která nám radila, nevíš, jak máš napsat my, mě, mně, nebo mne, tak si řekni my, ti, mě, tě. Mně je tobě, mne tebe, takže jako s tím není problém, funguje to.
0: No problém s tím není, ale já jsem si to nestačil napsat, Moniko.
1: Prostě to jsou takové různé rady, které jsou k nezaplacení, no. Že vlastně vidím, když potom lidé dělají hrubky, tak je mi to trochu líto.
0: Moniko, a ptala se vás někdy, vaše dcera, váš syn, na něco, co začínalo proč, když byli menší třeba, nebo když byla, nebo byl menší, proč třeba se střídají den a noc, nebo proč se střídají roční období? To jsou ty nejnebezpečnější dětské otázky.
1: No, to se dala ve třech letech, to byly otázky jako proč fouká vítr.
0: No, proč fouká jako vítr? Jak jste jí to vysvětlila?
1: Tak jako na to moje IQ nestačilo, tak jsem říkala, no to je jeho práce, protože jak se to tam různě míchá teplej a studený vzduch, jako tady končí moje inteligence a začínají pohádkový příběhy, ale v podstatě základní školu jsme měli báječnou, musím bohužel už většina těch paní učitelek je na onom světě, protože už já taky nejsem úplně mladá dívka, je mi 62, ale měli jsme třeba báječnou paní učitelku Kabelkovou na prvním stupni, která vědoma si toho, že žáci jsou darebáci a neumí pravopis, tak byly báječné diktáty. Žáci seděli a maminky trpěly a vlastně těmito nápovědami docílila toho, že vlastně si ti slabší žáci ukotvili lepší pravopis a ti dobří si potvrdili, že vědí, že se měkké i používá v mužském rodě a tak podobně. No.
0: Takže jistou roli, neříkám, že ve všech případech, které jste zmínila, ale jistou roli v tom hrála nějaká mnemotechnická pomůcka, zejména u toho mě, mne a me, že?
1: No, myslím si, že hlavně je důležitý kvalitní učitel ve smyslu, že ho ta práce baví, že k ní má dispozice a ne, že to je znuděný, třeba vyhořelý člověk, to pak by měli dělat něco jiného a ani nesou. Samozřejmě přeji učitelům, aby měli dobré platy, ale myslím si, že jenom v těch platech to není, že jako dneska chudáci musí pořád rámcový vzdělávací program a psát nějaké výkazy a zákazy a úkazy a mám pocit, že největší škoda je, že jsou ty mobilní telefony v těch školách.
0: Tak ale teď už jste úplně někde jinde.
1: No ne, ale v podstatě ti žáci se neučí, když to trošku zdramatizuji.
0: No to zdramatizuji.
1: Jak spoléhá na to, že si všechno najde na ChatGPT nebo na jiných platformách a takové ty řeči, určitě jste to zaslechl v médiích, že by se žáci neměli biflovat, že by se měli učit myslet. Ano, myslet se musí učit, ale když nebudou nic vědět, když nebudou vědět, že hlavní město je Praha a vedle je taková hezká vesnička, jmenuje se Brno, možná ji znáte, tak...
0: No, poslední obydlená zatáčka před Vídní, no.
1: Tak
0: no.
1: To je důležitý. No nic, nebudu tady...
0: No,
1: nebudu
0: vy jste u obecného začala a k obecnému jste přišla, ale mezi tím byl aspoň střípek k dnešnímu tématu. Moniko, moc krát děkuji.
1: Jedinou radu bych si dovolila, kdyby náhodou, nedej bože, vaše vnoučata nebo děti měli nedobrého učitele, změňte školu. To bych jako si dovolila tuto radu a všem přeju krásné dny a nádherný máj. Naschledanou.
0: Děkuju, dobrou noc. Co jste se naučili na základní škole a o hodně později využili při vysvětlování svým potomkům, ať už to byly děti nebo vnuci či pravnuci, a většinou to bývají, to znovu opakuju, většinou to bývají velmi nebezpečné dětské otázky začínající na proč. Proč se nesmí voda lít tam a tam, nebo kyselina do vody a podobně. Znalosti načerpané na základní škole využijte později, nikoli při učení nebo doučování, ale když už se vás ten malý človíček na něco zeptá a zvídavě a kouká, a čeká na vaši odpověď. Tak o tom si můžeme povídat v Noční lince, třeba po písničce Mekyho Žbírky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já vítám na telefonu 731 800 900 posluchače Jirku a zdravím do Zbíšova. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, Borku, vám a i posluchačům všetkým.
0: Za všecky děkuju. No, a jen připomenu téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a potomky obecně, jako když najdeš. Teď už vás poslouchám, pardon.
1: Jo, no tak paní před náma měla trošku pravdu, jo, protože my jsme se učili a dneska ti učitelé mají hromadu práce, ale většinou z toho tak nějak vždycky ještě dokážu vybruslit, když se děcka něco zeptají. A oni se ptají tak, že když jim odpovím já, jako třeba děda, nebo tatínek, jinak, než to v té škole slyšeli, tak to třeba i lépe pochopí, jako jo. Ale dostali mě s otázkou, proč je v noci tma.
0: No, a co jste jim na to odpověděl?
1: Že nevím. A víte, tak popravdě, že jo. A nebo proč je obloha modrá, to jsou takové jasné otázky. A víte, jak jsem se to dozvěděl? Až já.
0: Na Google.
1: Normálně poslouchám, jestli to můžu říct, v sobotu v 8 ráno na vaší spřátelené stanici ten Meteor. A tam vždycky mluví tady o těch populárně vědeckých a vůbec takových zajímavostech. I pro děti je to, že jo, vlastně. A je to strašně dlouho vysílaný pořad. To je, já mu nebudu dělat propagaci.
0: Ale to klidně dělejte, já ho poslouchal, když mi bylo 10 roků, Meteor. No.
1: Můžete ho poslouchat do dneška, už má přes 3000 vysílacích za sebou cyklu. Ale tam to vysvětloval pán, samozřejmě vždycky se ptají někoho chytrýho, že jo. Tak, že tma je tady vlastně proto, že ty hvězdy jsou od nás daleko těch, od, já nevím, 8 až po miliony světelných let. A kdyby tomu tak nebylo, takže by tady ke tmě nikdy nedošlo. No, a tak jsem to tak potom jako... časem zase těm dětkám, až zase přijeli, tak jsem jim to řekl, že už jsem se to naučil, no a to je tak asi zhruba všechno. Takových otázek samozřejmě má.
0: Já bych měl taky ještě jednu otázku. Jednu, no, kterou jsme vlastně s Monikou, která volala před vámi, nevyřešili. Proč fouká vítr?
1: Ale no tak vítr fouká, protože někde je nižší tlak, někde je vyšší tlak a někde je menší teplota, někde je větší teplota.
0: Já vám tleskám, tleskám.
1: To se vyrovnává, jo. Ale to jako, no podívejte, tatínek můj učil v komíně fyziku 50 roků, tak zase ten mě něco řekl, co jako třeba dneska dětská ani tak netuší o tom. No.
0: Vy jste to měl blízko. Ty znalosti.
1: No, tak jo, tak taky mám jako tu školu, ale to nechceme být jako. Jo, takže, a ještě proč je obloha modrá, to si budu muset zase poslechnout ten Meteor ještě jednou teda. Ale jo, nemusím, protože to je nějaký lom světla, který se vyfiltruje a takže zbývá ta modrá na tu oblohu. No, ale tak nebudu zdržovat a mějte se pěkně v lince, poslouchám pravidelně, poslouchám i od Brnečko, takže...
0: No já se skláním, Jirko, jak před vašimi znalostmi, tím, jak jste to poslal dál svým vnukům, jo, jestli jsem tady správně rozuměl, no a taky vám moc krát děkuju za váš telefonát.
1: Jo, vnukům, to je, ten už se učí na Karlově univerzitě, bez něho nějaký matematický inženýr, tomu já už nic nevysvětlím. Teda.
0: To už není ani vyšší dívčí, to už je opravdu ukáčko, no, tedy Univerzita Karlova.
1: Já se ho budu ptát a až se něco dozvím, tak vám to zase zavolám.
0: Jirko, moc krát děkuju. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Co se na základní škole naučíš? S dětmi, jako když najdeš. Já budu raději říkat s potomky, ať jsou to vaše děti nebo vaše... vaši vnuci nebo vaše vnučky, prostě potomci, tak. A to, co napsala Jarmila Kopcová na rozhlas.cz/linka je před námi. Dobrý večer, je mi přes 80 let. Já sama si ze základní školy pamatuji pouze málo. Za to můj manžel, Jožinek, ten dodnes ovládá číslo pí, ale nejenom klasicky 3,14. Umí víc než 20 čísel. za desetinou čárkou. Rád vzpomíná, jak ho jeho pan učitel ze srandy popichoval, že umí jen dvě čísla za čárkou. No a tak Jožinek za pár dní přišel a vytřel mu zrak, protože se těch čísel naučil mnohem víc. Pořád si to přesně pamatuje a před vnoučaty se tím chlubí. Z Vysočiny zdraví Jarmilka. Počkejte, Jarmilko, až se ho zeptají, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme, to Ludolfovo číslo. Hned si to jdu najít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které se vlastně tak trošku vracíme k tomu, co jste se naučili na základní škole. A to proto, že už mnohé z vás jistě zaskočilo, když se najednou objevil některý z vašich potomků, vnuci, vnučky, děti samotné, a začal se vás ptát většinou na začátku takové nebezpečné otázky, je slůvko proč. Tak třeba proč není oheň možný chytit? To by mě zajímalo, co byste Miroslave řekl. Já vás zdravím do jižních Čech.
1: Já taky vás zdravím.
0: Proč není možné chytit oheň?
1: Oheň?
0: Je to hloupá otázka, že jo? Ale...
1: No, tady budeme, že řekni mi, no, proč není možné
0: chytit oheň? No tak je to, není to tuhá látka, není to ani tekutá látka, jo, není to ani plyn, aha. Tak jako, co to vlastně je? Že jo, až se vás na to někdo, nemusíte odpovídat. Mě to jenom tak napadlo, blesklo mě to hlavou.
1: Na to se právě nepřemýšlo.
0: Čelil jste někdy otázce, která začínala slůvkem proč? Třeba proč se střídá noc a den?
1: No to jo.
0: Co jste na to odpověděl?
1: Tak tohle téma, že úplně zaražený. Ježiš.
0: Dobře, vy jste asi měl jiný příběh a já vás takhle zaskočil, což nebylo úplně mým cílem, ale vy určitě jste připraven na to vzpomínat na nějakou konkrétní otázku. Tak poslouchám.
1: Já bych asi to dneska to ukončil, že tak úplně.
0: Jejda, a to mě ani neřeknete, proč jste vlastně telefonoval?
1: No, ale... Tady tohle otázku takhle...
0: Nemusíte odpovídat na moje otázky, vůbec ne, to byly jenom takové ilustrace. Mě zajímá, jestli jste se na základní škole naučil něco, co jste později využil při vysvětlování svým potomkům.
1: Tak já mám jako dva vnuky a tohle stano, tak je to úplně...
0: Jsou hodně zvědaví vnuci?
1: No, já vám dám tady kluka, který teďko mají zavřeno v školu, něco tam předělávají.
0: Aha, mluv.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Borek. Kdo je prosím křestním jménem u telefonu?
2: Matyáš Svoboda.
0: Zdravím, Matyáši. Tak jestli pak máš nějakou konkrétní otázku na moderátora? Ne? Je škoda. Napovídá. Matyáši, dej mi raději Miroslava. Děkuju. Miroslave, tak pochlubte se nějakou zvídavou otázkou, na kterou jste si možná mezi tím vzpomněl.
1: Já fakt ukončíme to.
0: Dobře, tak mějte se hezky a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? Z potomky, jako když najdeš, zejména když jsou hodně zvědaví. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Milan napsal, tak jsem googlil. Horníček často mluvil o tom, že tma je, abychom viděli světlo. Šalamounská odpověď, děkuju. Děkuju moc krát, Milane.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je pro tyto dvě hodiny, co se na základní škole naučíš, s potomky jako když najdeš. A aby náhodou nevznikl velmi mylný dojem, že snad já vím úplně všechno, v žádném případě. Já si taky pamatuju jenom střípky, takové ty využitelné, taky jsem je používal při výchově svých dvou synů. Ale kdybyste se mě zeptali na něco z makroekonomiky, tak úplně mimo. A konec konců Přemyslovce taky nemám úplně přesně v hlavě srovnané. Dano, jak jste na tom vy? Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer a všechny moc zdravím, kromě vás teda do studia, tak všechny na všechny světové strany. No já jsem milovala školu a milovala jsem teda hlavně ty technické předměty a to mi toho ještě docela dost zůstalo v paměti i po těch dlouhatánských desetiletích, kdy jsem tu školu ukončila, tu základku. No a jako abych pravdu řekla, tak já jsem docela výřečný člověk, to asi jste poznal.
0: Já to takže chápu. Já vy se jako ze všeho vykecáte, chcete říct.
1: No já vnučka prostě dokážu vysvětlit, kde co všechno. A mě zajímá prostě vesmír a samozřejmě nejvíc mi zajímala matematika, fyzika a chemie. Jo? A moje dcera vlastně v tom pokračuje, to je učitelka biologie a chemie. A takže máme podobný základ, takže já vnučky nějak v tomhle věc nemusím, jo. Ona teda má docela výhodu v té biologii. Ale co si teda pamatuju do dneška, mě teda hrozně, a pak teda přejdu k tomu, co vytýkám dnešnímu školství. Já si pamatuju do dneška prostě různé chemické vzorce, fyzikální vzorce, to mi prostě z té hlavy nevyleze a v tomhle tom jsem schopna pomoci tam, kde třeba dcera nebude schopna.
0: Jo, takže valenční přípony, nýna, ty, i ty, i či ty a tak dál, to si pamatujete.
1: To určitě, tak to byla moje profese, že jo, já si jako chemička jsem musela umět. A na co já právě jako profanuju a co mi chybí v tom školství, že se prostě neučí lidi logicky, děti, že se neučí logicky myslet, že se neučí ta logika, taková ta Komenského škola hrou a pak přechod k té logice, abychom třeba já celý členku umím spočítat, kde co všechno do dneška, třeba to pí například, jak jste říkali, 3,14 a tak dále a pak za desetinou čárkou, tak to vím, že třeba slouží k tomu, abychom si vypočetli objem a obsah kruhu. Jo, a to se mi taky vyhodilo v praxi. Jo. A takovýhle věci. Nebo já si pamatuju Ohmův zákon. A z toho si pamatuju. A já mám takovou pomůcku pro sebe, že když vlastně já si říkám, U rovná se R krát I. Urí. Urí si pamatuju, jo?
0: Jo. Vy jste na té urinoterapii.
1: A z toho já si odvozuju prostě pak zlomky, když počítáte buď ohmy, nebo intenzitu, nebo napětí proudu. No? A to jsou takové moje pomůcky.
0: Jo, takový ten trojúhelníček si v duchu nakreslíte. U je nahoře a dole je RI, takže když I, tak U lomeno R.
1: Ano.
0: Jo? Mám to úplně stejně. Ale mimochodem, mluvili jsme o Ludolfově číslu. Jak je vlastně definováno? To si pamatujete taky? Co to vlastně znamená? Co to je to?
1: Ludolfovo číslo. No já
0: je to poměr určitý, ale čeho k čemu?
1: Ano, poměr k čemu, ale to vám teda nepovím. To fakt zase tak, já si nehraju na žádnou přechytralou, jo, to vůbec
0: ne. Ani já ne, říkám, ale to jsou jenom střípky, co si pamatuju.
1: Ale jako vím, že prostě k výpočtu obvodu kruhu, to je vlastně 2πr je vlastně, nebo πd je vlastně
0: obvod
1: kruhu.
0: No a πr na druhou kruhu, je?
1: A πr na druhou je obsah kruhu.
0: No prosím, pamatujeme si vzorce. No. Je to poměr obvodu jakéhokoliv kruhu k jeho průměru, ono pi.
1: Přesně, jo? Tak.
0: 22 lomeno 7 se to taky někdy může použít.
1: No ale já jsem nikdy nepřemýšlela na některýma věcma, ale to, co jako mi logika dovoluje, o čem popřemýšlet a to, co bych jako mohla vysvětlit třeba těm svým potomkům, protože já mám třeba vnučky od 6 let vlastně do a to jedna už je na gymnáziu, takže vlastně do 12, do 11. 12 jí bude. No, takže prostě tam se vystačím s tím, co jsem se naučila já, ale opravdu ta logika, učit se logice a takovému tomu praktickému myšlení. A my jsme se, mě třeba hrozně vadilo u mých dětí, když začaly množiny. Ježíš, to jsem z toho byla úplně na nervy. No, prostě takový ty, jak se okroužkovávaly čísla, to prostě mi přišlo absolutně nesmyslný.
0: No. Ano, operátory, co je pod množinou, jaký je průnik, jaké je sjednocení. Úplně jsem se otřásl.
1: Tak jo. Ale to se učilo na základce mému synovi.
0: No, to se učilo na základce a to si ani neumíte představit, jak moc se moje matka tenkrát snažila, abych nebyl v té speciální třídě, která začínala hned v první třídě množinami. Že jsme klasicky se učili 1+1.
1: No. Který mu je kolem 50. Tak ten právě se to učil a ti mě úplně nabourali lásku mojí k matematice, protože já jsem vždycky považovala matematiku za logickou. Jo? No. Tam prostě se musíte naučit nějaký vzorečky, ale ty využíváte v praxi. Ale mě to prostě hrozně vadilo.
0: Když vás tady takhle mám a vy jste takový praktik, tak jak v praxi využijeme pi, když jsme říkali, že teda obvod je 2πr, no, obvod kružnice. Jak byste to využila v praxi? Mě tak napadá při nákupu látky na...
1: Obvod. Přesně, na kolovou sukni.
0: Tak, ano. Nemůžete přece na modelku, nebo je zbytečné na modelku kupovat 4 metry látky, ano. Že? A obráceně na dámu, která denně ano. nakupuje ano. plný košíky jídla, zase nekoupíte jenom metr látky, že? No. Takže ano, praxe, logika,
1: to
0: kauzalita.
1: To jsem využívala prostě v praxe, ale ono i při vaření se dá využívat spoustu technických věcí, jako jo.
0: Například?
1: No, tak jako... Teď vám z rovínka nařeknu. Já jsem třeba přemýšlela, jak papiňák funguje a proč papiňák funguje, jo. To patřím docela ráda.
0: No, ale asi do Najbernujího rovnici teda.
1: Tam je to uzavřený, ten prostor, a teď vlastně pod tou pokličkou ta pára vám vlastně to tam nazdvihne a tím pádem se vlastně zkrátí ten čas toho vaření. A to je logika... Taky takový logický přemýšlení. Jo.
0: No teď, jestli nás poslouchají znalci, tak si možná rvou zbytky vlasů. No ale no, jo, vím, kam míříte.
1: To je mi úplně jedno.
0: Já už je nemám.
1: On mě nikdo, naštěstí mě nikdo nevidí. A já ještě mám teda vlastně.
0: Jo, no tak já na té webkameře raději nebudu moc řádit. Mějte se hezky,
1: ne,
0: paní.
1: Já vás velice dobře znám z webkamery i z fotek, takže ve vlasech to není prostě. Jestli má někdo vlasy nebo
0: já
1: nemá.
0: To říkám, pořád.
1: V tom to není. O tom to prostě není.
0: Tak.
1: No. A mějte se krásně všichni posluchači, těším se na poslech, protože i to mě zajímá. Jak budou přispívat i ostatní.
0: Děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně. A Májově.
0: Májově, to především. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš? Tak už jsme tady měli Ludolfovo číslo, poučka o lití vody do kyseliny zatím ještě nebyla příliš probraná, ale já věřím, že u dalšího telefonátu se znovu dozvíme, jak jste pomocí svých znalostí ze základní školy něco vysvětlovali svým dětem, svým vnukům. To je téma Noční linky Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: proč? Proč takhle začínají většinou dětské zvídavé otázky a mnohdy k jejich zodpovězení využijeme třeba toho, co jsme se naučili na základní škole. A na to se vlastně ptám i pana Vlastimila, který teď v noční lince bude slyšet. Zdravím vás, Vlastimile, tady je Borek.
1: Já zdravím vás i všechny posluchače ostatní a prosím vás, my jsme se dívali s rodinou, dneska jejím dětem přes 50 let, ale tehdy syn byl starší, tomu bylo asi 8 let a dcera byla ještě předškolačka. A najednou oni tam v televizi mluvili o tom, jak přibývá, jakou řadou přibývá Číňanů, jo, kolik jich bude za 10 let, kolik jich bude, já nevím jak a takový. A najednou syn se zeptal, oni to tak neumějí nebo co? A teď já nevěděl, co mi, jestli to k té televizi je, a nebo já říkám, co kdo neumí, jsem udělal otázku a on říká, no ty Číňany, že se jich tolik narodí, jo. A teď já jsem nezůstal pav, ale nějak jsem se zachoval, říkal, oni mají jiný myšlení nežli my, víš. Oni si myslejí, čím víc jich bude, tím jich víc bude pracovat a budou se mít lepší, ale ono to tak není. A on řekl, aha, a byl spokojený.
0: Jo, no tak přiměřená odpověď k přiměřenému věku. Vy jste to vlastně krásně vystihnul, Vlastimile. Někdy není třeba zacházet do úplných detailů. Já jsem se nejdřív lekl, že se ptal už přímo na otázku z porodnictví, jako jo, proč je jich tolik, ale...
1: On prostě... já jsem nevěděl, co on myslí, tak jsem se z opatrnosti zeptal, co kdo neumí, jo?
0: Jo.
1: To bylo ono. A on mi to vysvětlil.
0: Na poslední chvilku vlastně uhnul z toho směru, kterého jste se asi bál nejvíc, že byste musel vysvětlovat, co neumí a proč neumí a jak je to a no, tak dále. Já vím co.
1: To nejde, jo. Takovýmu dítěti něco takového říkat, to nejde úplně.
0: No oni, děti někdy mají záludné otázky.
1: By to bylo, ještě by to vyprávěl ve škole ten druhej nebo na ulici, co táta říkal, to nejde. No.
0: No ono to bylo v době, kdy jsme si museli dávat pozor na to, co dětem říkáme, aby to neznalý poměrů náhodou někde neprolátli takzvaně, že?
1: No jistě, ale tady prostě by to nebylo by to vhodný pro něj, jo?
0: Souhlasím.
1: A tak nějak mi to napadlo a byl jsem rád, že byl spokojený, že řekl aha a stačilo mu to.
0: Zeptal se vás někdy váš syn nebo vaše dcera, na které jste vzpomínal, proč je v noci tma? Ta otázka už tady dnes taky zazněla.
1: Ne.
0: To
1: se ne.
0: To prostě vzali jako fakt a nepátrali.
1: No nevím, a nebo to znali ze školy sami, tak se nepotřebovali ptát. Nevím, jo.
0: Vlastimile, děkuji vám a přeju vám krásné jaro. Mějte se květnově.
1: Já taky vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: A hodně zdraví vám přeju a já bych ho taky hodně potřeboval.
0: No, přeju vám už je obrovský 80, balík zdraví.
1: 87 let téměř a už je to... Jsem chavrus, jo.
0: Já jsem to slyšel v nějakém filmu, ale nevím ve kterém. Stáří není pro sraby, se říká, že jo?
1: Ano, jistě. No, já se snažím udržovat, že jo, ale nevím, no. Třeba mi to překvapí, anebo nebudu ani vědět, jak a byl bych radši, kdyby se to přihodilo a abych netrpěl moc.
0: Vlastimile, to jsme se dostali k trošku černému tématu, ale ano. Věřím, že i tohle téma budeme někdy v noční lince rozebírat s našimi posluchači a posluchačkami. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš téma noční linky, kterou právě posloucháte. Jaké to byly otázky, kterým jste museli čelit? Na jaké otázky vašich potomků jste odpovídali za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu, kteří si možná myslí, že dnes si dělám takovou kolekci zvídavých dětských otázek. Ano, v podstatě to tak je, ale ptám se hlavně na to, co jste za pomoci znalostí ze základní školy, kdy vysvětlovali svým potomkům, když měli ty chvíle se zvídavými otázkami, jako třeba proč je všecko v zrcadle obráceně. Možná nám k tomu něco řekne paní Anna, která čeká na čísle 731 800 900. Paní Anno, dobrý večer.
1: Já vás moc poprosím, protože s paní Aničku Kapitánčikovou jsem seděla v jedné lavici, mám ročník 43 a já bych chtěla tolik roku poslouchám pana Kapitánčika, jestli to nebyla jeho rodiny a já jsem neměla atlas a ona mě půjčovala atlas a já jsem dělali, zmalovali jsme mapu země a tak dala, zeměpis. Já jsem ze sedmých dětek, rozumíte, nejstarší. A já jsem tu Aničku a tolik let už mám a ze školy jsem 15 letech mě odvezli na brigádu a jsem tady na Moravě, já jsem ze Slovenska. A tím pádem já bych tak chtěla toho pana Kapitánčika se zeptat jenom, protože ona měla bratra a ten bratr byl v Brně studoval, tatínek bydlel na Slovensku a maminka taky. No, já bych to chtěla kontakt, jenom takový malý, nic po ním nechci, jenom já tu Aničku tak vzpomínám.
0: Tak jsme úplně mimo téma. Úplně mimo téma, ale paní Anno, já vás zklamu. Bohužel tohle spolu nevyřešíme do vysílání. Je mě líto, ale nepomůžu vám. Pokud nemáte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a s potomky, jako když najdeš.
1: Já jsem se naučila, protože

0: slyšeli hodně, ale zatím nic k tématu. Prosím.
1: No, tak já taky děkuji, že jste se dovolala. Kůrní šopa.
0: Tak nic, mějte se krásně a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. Snad se objeví něco na webu rozhlas.cz/linka. A bohužel nepíšete. V tom případě vám dávám šanci v tom dalším dni, protože už se nám blíží půlnoc a v té další hodině to možná uslyšíme. Co jste za pomoci svých, třeba i po zapomenutých znalostí, museli vysvětlovat svým potomkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vážení a milí přátelé, teď už jen pár vteřin a budu vás moci přivítat v novém dni, v tom pátém květnovém, kdy máme samozřejmě v kalendáři napsáno významný den, květnové povstání českého lidu, ale taky jméno Klaudie, takže je-li mezi vámi někdo nositelkou tohoto jména, vězte, že teď už je ten nejvyšší čas gratulovat. Nicméně není to Klaudie, ale Jarmila, která otvírá druhou část noční linky Českého rozhlasu na čísle 731 800 900 svým telefonátem. Jarmilo, zdravím vás, přeju vám dobrý nový den.
1: Taky zdravím všechny a i vás samozřejmě.
0: Moc krát, děkuji.
1: A chtěla bych se teda vyjádřit k tématu.
0: Ano, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš.
1: Ano, ano. Takže bylo to už na Hladově u Jihlavy, když jsem tam se narodila a když jsme chodili vlastně nebo naši do práce a nemělo nás dohlídat. Takže mamka, tenkrát byla taková doba, že nás normálně s paní učitelkou se domluvili, ale do nás, dali nás do, nebo mě o půl roku dřív do školy. Mm-hmm. Prostě to šlo tenkrát, že jo? No, s tím, že teda, no, až tam bude mět chodit, tak prostě jí to nebude bavit. No, což se taky stalo. Mně se tam líbilo, protože jsem si malovala, že jo, omalovánky vybarvovala, byla, chodila jsem tam se sestrou, ta byla o dva roky starší, takže ta už chodila do školy, takže mě tam jakoby měla pod dohledem trochu na starost taky, ale pak, když jsem měla chodit do školy do první třídy, tak se mi tam teda moc nechtělo, ale strašně mě bavilo ruční práce nebo něco takového, výtvarná výchova, jo, a takový, a pro, taky jsem se ptala vždycky, proč a proč. No a stalo se mě to právě potom, když jsem byla už větší, tak to samé ty otázky okolo 3 let, že jo, to jsou takový zvídavý děti, a prostě to je proč je to tak a proč?
0: No, proč je moře slané třeba?
1: Proč? A proč, já nevím, a i se synem jsem měla takovou příhodu, když byl menší, tak my jsme obědvali a měli jsme, myslím, něco z hořticí a já říkám, tu si nebe kremskou, ta pálí. A on na ní šáhl na kelík, pál, nepálí. Nepálí. Jo, a takový perličky, anebo třeba Kristýna ještě ta mladší, ta nejmladší, mám strašně ráda zvířata. A když tak dělala tak, takový opičky, dala si polštář na hlavu a bylo to takový, máme fotky. A teďka povídá, místo, že je Rambo, tak pojá, já jsem brambor. Jo, a bylo to taky takový prostě legrační, no ale teďka třeba, co chci říct, ještě...
0: No chcete říct, jakým otázkám jste musela čelit a jak jste na ně odpovídala za pomoci znalostí ze základní školy, ale konkrétněji?
1: No, třeba teď se stalo nedávno, že můj vnuk od syna, tak je velice, byl, nebo ještě, už tolik teda ne, ale hyperaktivní. No a když jsme šli na procházku, tak samej klacík, samej kamínek, do všeho kopal, samá kalužina proběhl, že jo. Já říkám, nechoď tam, nebo tohle. A on schválně, jo, schválně. No a s tím, že teda teďka jako se učí dobře teda, ale on má asi paměť, že se stačí podívat a on si to pamatuje, jo. A strašně ho, tuhle jsem za nima byla, dovedla jsem jim dárky k Vánocích. A teďka se jdu na něj podívat, co dělá a rodiče pá, no jo, on si furt hraje na tom, na internetu a furt tam něco tohle, to je hrozný s ním. Ten, říkám, a to mě ani nepřijde přivítat, říkám, tak já se jdu za ním podívat. No, běž. Tak jsem šla a on normálně teda si hrál na tom mobilu a říkám, Denny, co děláš? A on, babi, já víš, já si tady projektuju, já si tady stavím domy. Já chci být architekt nebo projektant zahrad a jí a interiéru, ale já to budu navrhovat, ale někdo to bude dělat. Říkám, no tak to máš dobrý. Říkám, a když byl malej, tak chtěl být hasičem. No jo, to taky, to mě baví, to jo, protože máme taky nahraný video ve 3 letech, jak dává rozhovor, který hasicí přístroj je lepší, že jo, a co se jako Břidíra je u hasičů a tak ho tak jako vedou se strejdem a to. Tak ve 3 letech on odpovídal jak profík. Fakt,
0: to takže vlastně byste nemusela čelit žádným otázkám. Tak jak jste to popsala, už víme, že kdo byl u vás u hasičů, kolik je vašemu vnukovi, ne. Že hraje Minecraft zřejmě, že chce být architektem a ostatní to za něj budou dělat. Ale pořád mi tam chybí ta otázka, na kterou jste musela odpovídat za pomoci znalostí ze základní školy.
1: Teďka právě se chci ještě k tomu dobrat. Nedávno právě říkám, tak mi ukaž nějaký sešit, jak teda se učíš, nebo jak co tě baví a pomprej. No baví, víš, mě baví zeměpis a to druhá světová válka. A to mě teda docela vzalo, protože v 10, v 11 letech druhá světová válka, říkám, no. A teďka jsem dělala, já to teda otočím trošku, jsem to jako, bude to trochu otočený, ale já se k tomu dostanu. Tak jsem si ho tak jako, že si ho vyzkouším, jo. Když bylo to květnový povstání a tak, anebo vlastně, když začala druhá světová válka, tak jsem prostě dělala hloupou a já říkám, Deny, prosím tě, a nevíš, kdy ta druhá světová válka začala, když tě teda ta baví, ta druhá světová. A oba, no babi, ty to nevíš. Ty to nevíš. Přeci 15. března. No, a to nás zabrali Sudety, nám zabrali Sudety a tam ty bungry a to jsme museli opustit. No a takhle začal povídat a to a teďka já jsem říkala, no jo, a ta největší bitva v Ardenách a to taky tam byli ty představitelé a politici a to, a nevíš, ten tam měl ten doutník, co to bylo zač za politika a on, ježíš babi, ty to taky nevíš, Chamberlain ne, to by utál. A oni nás zaprodali prostě, oni nás zaprodali a to byla největší bitva a to. Já jsem si ho zkoušela, no, pak 68. rok a to si pamatuju jako malá žaba, že mě bylo 5 let a z Hladova jako byly vrata a tam byly jako široký sloupky. Já jsem si na to vylezla a teď jsem slyšela, jak to duní, ty tanky, jak jedou. Já říkám, mami, co to je, prosím tě. A ona začala plakat.
0: Je to úplná sága, kterou jste přednesla do vysílání. No. Ale bohužel jsme se nějak nedostali k tomu, jak jste musela vysvětlovat za pomocí znalostí ze základní školy vašemu vnukovi nějakou otázku zodpovídat. No. Takže děkuji vám moc krát, zkusíme dát šanci ještě někomu dalšímu. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: No
0: tak už 7 minut, je to úvod, tak já čekám na to, že přijde konečně nějaký děj.
1: No, tak právě jsem se chtěla dobrat, že teda ten vnuk má v těchto letech prostě takový přehled, jak kdyby někdo nevěděl ani teď, co je, jako kdy začala válka nebo tak. Takže mě prostě ponaučoval spíš on. Mm-hmm. A já jsem mu pak vysvětlovala s tím, že teda jsem si ho jako chtěla proklepnout ještě dál. A on teda opravdu se nedal, on má fakt přehled jak blázen. Takže to teda klobouk dolů a baví ho fotbal a prostě, že jo, všechno možný, ale říkám, byl takovej, že taky se ptával kdysi. A proč je ta tráva taková, a proč je tady to kytička, tak jsem mu říkala, říkám, no teď to je pampelička, to je jak sluníčko. A proč je to sluníčko, říkám, no protože to taky vypadá jak sluníčko. No, takže to bylo tak jako od malinka, sice byl takový hyperaktivní a všechno se trochu usadil, ale s tím, že teda jak vyrůstá mezi dospělejma, dědem, že jo, babičkou a rodičema, tak prostě umí s váma mluvit tak, jak s dospělejma. To jsem chtěla říct a říkám otázky, když potom jsem třeba byla v učení, tak taky tam třeba někoho potká, někdo jede s kočárem a začne se smát to mimino nebo plaká a pláče a já říkám, on neploč, ty jsi to, a on se začne smát, kouká a prostě hnedka jako úplně jiná nálada a začne.
0: Paní Jarmilo, děkuji vám moc krát, mějte se krásně a přeju vám dobrou noc, naslyšenou. Takže, co jste museli za pomoci znalostí ze základní školy vysvětlovat svým potomkům? Prosím konkrétně na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vůbec potomky, jako když najdeš. Kdo je prosím na telefonu? Tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Jarmila od Řípu.
0: Pěkný večer, paní Jarmilo. Kdy se naposledy zodpovídala otázku svých vnuků nebo dětí za pomoci znalostí ze základní školy?
1: No, já to musím teďka otočit, protože my jsme na základní škole měli tak už dávno, teda už jsem stará, takže takový prostě nás učili všechno možný a spoustu nám toho chybělo. Takže já vám řeknu, kdy moje děti mě naučili to, co věděli zpátky, protože když dávali film Planeta opic, tak já jsem ho viděla jako dítě. No, tak Planeta opic. Potom se nesměl dávat, bylo to zakázaný, léta, to nešlo vůbec. A když po 89. roce dávali Planetu opic, tak já jsem posadila celou svoji rodinu a řekla jsem, to je dobrý, to jsem viděla kdysi strašně dávno, do obyváku, že se budeme dívat společně. Děti už byly velký. A když to skončilo, tak já jsem najednou řekla, představte si, tak oni přistáli zpátky na zemi. A teď ty moje děti na mě koukaly, jako když jsem spadla z měsíce. A říkali, no a jako co? A říkám, ale já jsem to 40 let neviděla. A já jsem nevěděla, že nějaká socha svobody je. A že ta ruka, co tam kouká, že je ze sochy svobody. Já jsem čekala 40 let, až mi děti vysvětlili, že přistáli zpátky na zemi. Protože oni už to ve škole měli. My jsme měli samý, kde bylo povstání, kde jsou pomníky.
0: Ano.
1: Prostě my jsme se to vůbec neučili. No, takže celá rodina se strašně smála. Jo, říkali, no máme jako ty jsi to nevěděla. Jsem říkala, jak jsem to mohla vědět, když jsem nevěděla, my jsme se o Americe neučili vůbec.
0: No, my jsme věděli, kde je Kuzbas, ale to bylo asi tak všechno, že jo?
1: No, obrácený trend, že moje děti mě doplnili vzdělání do školy. To je jedna příhoda. Ale pak zase já jsem jim doplnila jinak vzdělání. Já jsem byla na kurzu angličtiny. Už tedy. No. No a protože jsem anglicky vůbec neznala, chtěla jsem se trochu učit, tak jsme tam měli kolegu a měli jsme takovou zadanou práci. Já jsem seděla v první lavici. Jsem byla pilná. No a on použil při nějakým povídání slovo secret. Ale on neřekl secret, on to řekl teda jenom já jsem jak si to v té angličtině, jak on vyprávěl, on uměl líp, nepochodila. A paní učitelka šla a napsala secret, tak se to píše na tabuli, koukala se na mě a řekla, tak kolega vám tady, bylo na spanáčí, a kolega vám tady použil slovo, které neznáte, tak si ho vysvětlíme. A řekla Jarmilo, vysvětli nám to slovo. A já, protože jsem neměla vůbec žádné podvědomí a vůbec mě nenapadlo, že to teda někdy vidím jakoby razítko v televizi, někde na nějaký bedně, že jo, když jsou takový ty tajúplný věci, tak vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlela a řekla jsem, no sekret, to bude asi sperma. A teď celá ta třída, prostě to byly učitelky, jo? Celá ta třída, dospělí lidi, normálně na mě koukali, paní učitelka angličtiny se začala tak strašně smát a říká, jako, jak vás to jako napadlo? Já jsem říkala, no hele, sekret je výměšek, tak to je sperma. Říkám, a já jsem povoláním původním zootechnička, já to vidím takhle. Takže celá skupina, asi 40 lidí dospělých, řekla, tak tohle si budeme pamatovat, že secret je tajné, jmenujete se to Secret, jo? Je to tajné, jsou to ty razítka. No a všichni si to pamatují. A pamatují, jsou to i moje děti, podle mě, i moje vnoučata, které už jsou odrostlí a mám jich 7, protože takhle já jim to předávám, protože podle příhody se to pamatuje mnohem lépe.
0: To je pravda. Já nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale bylo to, tuším, 7. třídě v přírodopise, kdy jsme probírali holuby. A jeden z mých spolužáků na otázku naší paní tehdy soudružky, učitelky, když přišla k tomu místu, kterému se říká volátko, že? Tak se ptala, a jestli pak někdo ví, jak se říká tomuhle? A jeden můj spolužák, on si, nevím, jestli to bylo, protože se styděl vyslovit to slovo, které možná někomu připomíná ten dobytek, kterým se jako oslovujeme, vole, ale místo toho řekl varle. Bylo to podobné, jako ve vašem případě, že?
1: No, tak já jsem to, ale říkám, tak dobrý, celý kurz si to pamatuje, paní učitelka na to teďka vzpomíná, no. To tak prostě je, no.
0: Jarmilo, tak...
1: To je takový předání jinýho trendu, že se to prostě stává a je to zase dobře zapamatovatelný, no.
0: U vás to bylo obráceně. U vás to bylo obráceně, vy jste se učila jednak od svých potomků, no a potom jste učila i vyučovala i ty ostatní v angličtině, no.
1: Z mé základní školy dětem, my jsme měli chemika, který nás učil, chemika fyzika, který nás učil a pořád měl básničky. Takže děti si ode mě pamatovali i vnoučata, že karborundum brousek, dej mi taky kousek.
0: No.
1: Takže on měl takový ty, a to ví celá naše rodina, že karborundum je brousek, dej mi taky kousek. No, on nám to takhle veršoval.
0: Mimochodem, když jste zmínila chemii a já tady zmiňoval některé záludné dětské otázky, lijeme kyselinu do vody anebo vodu do kyseliny?
1: No. Já si myslím, že kyselinu do vody jemně.
0: Správně, aby nedošlo k exotermické reakci, protože
1: exotermické reakci.
0: Při ředění se uvolňuje velké množství tepla. No jo.
1: No, ale jak musela jsem to hodně zamyslet.
0: Ale trefila jste to. Jarmilo, moc krát vám děkuju, přeji vám dobrou noc a mějte se
1: já vám přeju ještě klidnou službu a všem, aby se jim dobře usínalo.
0: Klidná služba to nebude, protože jsem tady někde ztratil veršek od pisátka studiového a pořád ho tady hledám. To vidíte i na kameře a nemůžu ho najít, ale já se s tím nějak vyrovnám. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Já na kameru nekoukám a hlavně, že se neztratil jiný vršky.
0: Tam by nebylo co vidět. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svůj telefonát na čísle 731 800 900 začala paní Marie, která teď vstupuje do vysílání noční linky s velkým omylem. Já nejsem chytrý, paní Marie. To jsou střípky, které si pamatuju a potom to prodávám za dvojnásobnou cenu akorát. Dobrý večer.
1: Já vás nakonec povýším na svého tatínka a zeptám se vás taky na něco chytrýho.
0: Ano.
1: Tak já jenom bych vám chtěla říct, že jak tak slyším, vy máte všichni strašně chytrý děti. Já mám vnoučátko v první a v páté třídě a na nějaký takový věci, 3,14. A proč je moře slaný, se ještě nikdy nezeptali. A přesto, a teď dávejte pozor, mi jednou řekli, babi, ty jsi chytřejší než druhá babička. To jsem na to byla děsně hrdá, rázem mě narostla jako pícha, ale já jsem se zeptala, proč? No, babice je chytřejší. Tak a teď mě to bylo trapný, říkám, ale babička je stejně chytrá, ale umí líp vařit a oni, no to jo, babi, to umí, no. A já povídám,
0: a teď povídám,
1: no a zase příště přijeli a zase s tím začali. A já říkám, můžete mi říct, proč tedy jsem tak chytřejší než ta babička? A víte, co mi na to řekli, v čem viděli mou chytrost? Mou chytrost viděli v tom, že já jim pořád zpívám. A když chtěli, aby jim zaspívala něco druhá babička, ta jim řekla, já nic zpívat neumím. No. A tím pádem si mysleli, že jsem hrozně chytrá, ale na nějaký takovýhle moudrosti, jako se ptají děti těch normálních babiček, to jako se mě nezeptají. Ale je pravda, když jim něco čtu, tak se ptají na obsah třeba, když jim čtu, jaká tady byla zima něco, tak se ptají a jak předzimoval křeček a to se ptají, ale na takový nějaký vědecký věci ne. Ale na vědeckou věc, já bych se teďko tatínku zeptala vás.
0: No, tak jsem zvědav.
1: Tak, jestli byste mi mohl říct, kdy umřelo mrtvé moře?
0: To se musíte ptát, teď jsem málem řekl to jméno. Ne, nebudu říkat žádná konkrétní jména. To se musíte ptát těch starších. Já si teda pamatuju Šemíka ještě jako hříbě, ale kdy umřelo mrtvý moře, to nevím.
1: To fakt nevíte, jo.
0: Ne, fakt
1: a
0: nevím,
1: myslíte, že je ještě hodně lidí starších, když mě už je před 80, že ještě hodně starších si bude pamatovat, kdy to moře mrtvý umřelo.
0: Ale to je zajímavá otázka. Jak na to odpovědět dětem, které by se na to ptali? Proč? No. Nebo ne proč, ale kdy umřelo mrtvé moře?
1: No.
0: To je tak strašně dávno, že si to nikdo nepamatuje. Bych asi odpověděl
1: takže
0: já.
1: Takže vlastně si můžeme vymyslet, jakou kravinu budeme chtít.
0: Tak,
1: že?
0: Přesně,
1: a
0: přesně.
1: K tomu nějaký příběh, jak k tomu došlo, kdo ho zastřelil a takový, že jo.
0: Ano, odpovídajícímu věku, odpovídající odpověď. No, nemusíte do podrobna, no. Jo, jak to vysychalo a tak.
1: No, ale no. Jinak tedy, jak říká moje děti, se na vědecké otázky neptají, teda zatím.
0: No, no, počkejte, až se vás zeptají, proč jsou červánky? S tím jsem se zapotil.
1: Jo,
0: no,
1: no tak to je nějaký odraz od sluníčka ještě, ne? Tak si myslím.
0: No ale proč jsou akorát večer, anebo teda někdy bývají i ráno? Proč? No?
1: No protože to sluníčko je nízko nad asi u obzoru, ne? Dole u obzoru a
0: bravo,
1: tady taky před obzorem.
0: Bravo, musí no. Překonávat mnohem větší vrstvu atmosféry, protože je šikmo, že? No. A je to...
1: Hele...
0: Marie, vy nejenom, že zpíváte, vy to máte v té hlavě srovnaný.
1: Ale víte, co vám řeknu, ale mě právě, a to vám jenom řeknu a řeknu to i do éteru, mě teď strašně vadí, že ty děti a lidi nespívají, když třeba v soutěži je slovo za našich mladých let býval svět jako a je tam vysokoškolák a neví, co tam říct, no to se na mě nezlobte, to je hrozný. Nebo Vlk, jak se jmenoval Vlk, knize jako to, Kiplinga, tak oni řeknou, že to byl K, jako rozumíte?
0: Hmm.
1: To mě vadí, taková obyčejná inteligence.
0: Hmm.
1: No a takový ty složitosti tak vědět nemusíme, ale obyčejné věci bychom měli vědět všichni.
0: A jak se jmenoval, ten medvěd?
1: Balů, ne?
0: Správně,
1: asi.
0: Já jsem si říkal, no. Jestli to byl Balů, nebo jestli to byl Meďa Béďa.
1: Šerchán byl tygr,
0: ano.
1: Takže jsme si popovídali, víte, a kdybyste náhodou nemohl usnout někdy, tak přemýšlejte, co byste dětem odpověděl na to moře.
0: Jo, tak já si to, víte co, Google ví všechno, píšu si,
1: no.
0: Kdy umřelo mrtvé moře, otázník. Tak. A teď jsem zvědavý, co mi AI odpoví.
1: No. Tak to jsem taky zvědavá. Hele, tak se mějte strašně moc hezky A ať jsme aspoň trochu inteligentní ještě, ale mějte se.
0: 120 tisíc let, až budete potřebovat konkrétní číslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té aktuální noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháme, si vlastně saháme hodně hluboko do historie a až k okamžikům, kdy jsme chodili do základní školy. Co si tak možná ještě pamatujete, ze základky občas využijete, když se vás vaši potomci, ať už děti nebo vnuci či pravnuci, ptají na takové ty zdánlivě obyčejné věci, které nám přijdou tak nějak automatické a mnohdy se nad nimi nezamýšlíme. A možná to bylo nedávno, kdy paní Magdalena musela odpovídat na podobnou otázku. Dobrý večer vám přeju, Magdaleno.
1: Já přeju taky všem krásný večer a já jsem jenom chtěla říct, že moje vnučka s pravnoučaty žije v cizině a protože pravnučka asi do 3 let žila tady v Česku, takže ve 3 letech mluvila 3 jazyky. A vnouček teda se narodil v cizině a všichni teda dbáme o to, aby mluvili česky mimo svůj jazyk, který používají ve škole. Takže vnučka skládala asi do 5. třídy na český škole vždycky o prázdninách zkoušku z českého jazyka mimo jiné. Takže přes rok jsem musela šáhnout po základech českého jazyka a správně si to zopakovat. Jednalo se v té době hodně o základy, to znamená podstatná jména, přídavná jména, zájmena a tak dále. A když mi volala, tak vždycky říkám, aby zkoušej mě. A tak díky tomu, že prostě všichni jsme byli nadšení, že mají děti do toho chuť se česky učit, tak jsme je, když tu byli o prázdninách, nebo oni tam mají víc volna než naše děti tady, tak když přijeli sem, tak tu ráno jsme šahali po učebnici českého jazyka a opravovali jsme je a nejhorší bylo pro mě zopakovat si vyjmenovaný slova, protože dneska už se učí jinak, než už jsem se učila já, takže mě neustále opravovali, tak jsem si připadala malinko taková jako hlupačka proti ním, ale co teda u nich si cením, že zpíváme. Zpíváme český národní, moravský národní, a už jsme šáhli i, protože mají sice dědeček, se s nima nestýká na Slovensku, ale líbí se jim i slovenský. Takže já tady mám asi 4 zpěvníky a když přijedou, tak si nalistujou a musíme zpívat. A já to mám hrozně ráda, protože si myslím, že se i v písních naučej dobře vyslovovat česká slovíčka.
0: Za to, co jste řekla, vám teď moc děkuju, protože si myslím totéž. Právě v písničkách si myslím, že si nejvíc procvičí češtinu, ale vy jste říkala, že žijí v cizině. Je to anglofonní cizina?
1: Ano.
0: Ptala se vás, mě tak napadá, protože přemýšlím o tom, jaký dotaz jste musela zodpovědět za pomoci znalostí ze základní školy. Už padl dotaz, proč my píšeme prezident s písmenem Z, zatímco oni píšou se S?
1: Ne, tak to se mě neptali.
0: A co byste jim na to odpověděla, kdyby tahle otázka padla?
1: No, my jsme psali S a já bych řekla, že dneska se píše obojí.
0: Ano, zřejmě to připouští pravidla, já to teda nemám přímo nastudované, to je prostě jenom tak od boku vypálená otázka. Ale co byste odpověděla, dejme tomu 10letému pravnukovi? Proč ten rozdíl?
1: Teď se mě teda zarazil.
0: No já obecně, znovu říkám, já to nemám promyšlené, ale já bych řekl, že čeština tak trošku víc respektuje to, jak vlastně vyslovujeme, že tomu přizpůsobujeme i to psaní zpětně, jo? Takže když řekneme prezident, tak řekneme z, neříkáme prezident, že?
1: Ano.
0: Že, A řekl bych, že čeština to víc respektuje.
1: No, takhle, čeština to víc respektuje a myslím si, že přestože je tam spousta výjimek. Já ráda poslouchám relaci pana Nováka s paní Vagincovou, protože tam se dovídám spoustu novinek, které jsem nevěděla, nikdy neslyšela a leco si obnovuju. Ale mě se děti ptají spíš, je tam měkké nebo tvrdé?
0: No, prosím, sirup třeba, to je takový zářný příklad. Dříve s Y, dnes s měkkým I. No ale dobře, já jenom tak mě napadla tady tahle otázka, tak jsem se zeptal, jak byste vy na ní odpověděla. Děkuji vám moc krát, paní Magdaleno, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já tež. Dobrou noc a hezky ráno.
0: Dobrou noc a dobré ráno. Máte pravdu. Za chvilku nastane a za chvilku bohužel nastane i konec noční linky, takže ještě pár chvil na telefonáty na tomhle čísle máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Co se na základní škole naučíš? S potomky jako když najdeš. Jarda by měl být tím dalším, kdo k tomu má co říct. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Také dobré ráno, tady je zaspěl jsme vás, tady všechny posluchače Noční linky a paní Danu z Blata, jestli volala levým, pustil jsem to až déle, ale k tématu. Takže já vlastně děti ještě nemám, že to nemůžu nějak o tom povídat, takže teď momentálně s tím nejsou ještě, není doby.
0: No tak v příbuzenstvu se nějaký dítě najde, ne?
1: No tak určitě, mám sourozence, taky mají, jakoby, no. Mám synovce, ale teď, ale na tím mám poměrně čím dál méně času, no, je to takový složitější. No.
0: A nikdy za vámi nepřišli s dotazem třeba, proč je přehrad, jako, proč je rybník modrý, nebo proč se nám zdá moře modré?
1: Ne, ale já bych spíš se brousil do toho dětství u sebe, co jsem položil, mám se asi ve dvou a půl rokách nebo třech letech.
0: No.
1: A docela jsem jí tím zaskočil, bez nevěděla, jak jim odpovědět. Jsem přišel s otázkou, proč musíme umřít.
0: Co vám odpověděla?
1: No vůbec teď nevím, jak na to tenkrát reagovala. Jako říkala, že jsem asi hrozně mladý počet, jako, jak to země to mohlo mi v těch letech vůbec jako vypadnout.
0: No a co byste odpověděl vy svému, dejme tomu, šestiletému dítěti?
1: Kdybyste tohleto otázku přišel na mě, jo?
0: No,
1: dítě třeba,
0: no, to by vám to vrátil.
1: Tak jako určitě musíme umřít každý, že by ta paralela tady byla pak předlněná, že
0: by jo? Bylo by, no jasně, bylo by tady přeplněno. Kam bychom se všichni vešli?
1: Vešli, no. Je to pouštět pak někam do nějakých jiných, což asi není možný do jiných planet.
0: No, stěhování hromadné. Jardo, tak škoda, že nemůžete mít žádný konkrétní příklad, když máte vlastní děti. No ale zapisujte si třeba ty dotazy, se kterými se na vás obrátí synovec nebo neteř. A třeba se ještě někdy vrátíme. A já to ještě možná líp vysvětlím, to téma. No.
1: Dobrá. Tak jo, pane Borku, taky hezký večer. Nebo spíš dobrou noc.
0: Nebo dobrou noc.
1: A
0: ano.
1: Jak budete chtít. A šťastnou cestu domů z vysílání a... Já jsem někdy naslyšenou, že se posluchačeva.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Na skle, dobrou.
0: Ještě pořád můžete volat. Ještě pořád můžete všem ostatním říct, jaké to bylo, když se vás vaše dítě, vaše vnučka, váš vnuk zeptali třeba na to, ne, kdy umřelo mrtvé moře, to už jsme si tady vysvětlili, ale proč je, když jsme u moří, proč je voda v moři slaná?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já si ještě tady dopisuju poslední dotaz, který by možná taky mohl padnout od případných potomků. A chci ho položit i paní Míle, která teď volá na číslo 731 800 900. Dobrý večer vám přeju, paní Mílo.
1: Dobrý večer, já zdravím taky všechny posluchače i vás.
0: Děkuji.
1: Pane kapitánčík. A já nejdříve začnu tím tma a světlo, jestli...
0: Ano, co se na základní škole naučíš s potomky, jako no, když najdeš? Takhle se vás někdy zeptali vaši potomci?
1: My se učili, že sluníčko stojí a my obíháme kolem něho, jako země koule, země. A tím, že oběhneme to slunko jednou za rok a tím se vystřídají 4 roční doby podle naklonění té země.
0: No, výborně, výborně. Víte, jaký je náklon zemské osy, jen tak mimochodem?
1: Ne, to nevím.
0: Jakých 23, jestli se nepletu stupňů, ale to jsem tak úplně nepatřil.
1: No, tím nakloněním té osy, ta zůstává stejná a tím, jak my se přikláníme k sluníčku, je teplo, odkláníme, tak je...
0: Zase teplo na druhé straně v Austrálii, že jo?
1: Ano. No a teď ještě ta tma a světlo. Tak to slunko, když stojí a my se ještě otáčíme kolem své vlastní osy. A když my se otočíme směrem, ta naše Evropa, směrem k sluníčku, máme den. A teď pokračuje dál to otáčení, přijde západ a my se dostaneme ze spodu na tu druhou stranu. A máme tmu a Amerika má zase světlo.
0: Tak a takhle se vás někdy zeptali vaši potomci nebo vaši vnuci či vnučky?
1: No tak neptali, ale tak jsem se to s nima trošku vysvětlila jim.
0: Jo.
1: Že jsem vzala baterku země kouly a teď jsme si točili s ní a ve tmě a jenom ta baterka svítila na to jedno místo, na tu Evropu, tak viděli, že z té druhé strany je tma.
0: No, názornost úplně na jedničku, paní Mílo, já vám musím fakt zatleskat.
1: No a jsme to otočili zase na tu Ameriku, no tak se to otočilo dokola, to byl ten den a noc. A teď ještě k těm dětskám. Co se mě děcka ptali, že jsem je učila, pomáhala s matematikou. Takže odmocňovat čísla, druhou odmocněnu jakýchkoliv čísel, odmocnit... No a potom, když chodili vnuk chodil do školy, tak je nutila paní učitelka učit vzorečky. Co já vím, A závorka, A na druhou plus B na druhou závorka, no a na druhou. No a to ještě aj na třetí, že byly ty, a tady tu algebru a to všechno. No a já říkám, on si to nemohl zapamatovat, tak jsem ho to učila, ať si to roznásobí. Napíše jedenkrát tu závorku A plus B, krát znovu tu závorku A plus B, ať si to roznásobí a že dojde k tomu výsledku.
0: To je přesně... Ano, to je přesně to, co navrhovala paní Dana, respektive říkala, že jí to chybí, že bychom měli spíš děti učit tomu myšlení, odvodit si to logicky myslet, jo? Příčina, následek.
1: A já jsem měla právě tak výbornou paní učitelku z matematiky, Šolinova, už nežije chudina, ale výborná, že já jsem se nemusela, já si to tak pamatuju, ona nám všechno názorně vysvětlovala. Plocha trojuhelníku, tak nám ho nakreslila, výšku, teď tam v půlce té výšky přesla a ty klíny, které byly v té špici, překlonila dolů to a udělala z toho vlastně obdélník. A tak byl vzoreček hotový, základna krát půl výšky.
0: No tak,
1: Takže nás to tak učila, tak to.
0: No ale je hezké, že jste si to tak zapamatovala, že jste vlastně byla schopná předat tyhle znalosti i vašim prapotomkům. Paní Mílo, já vám musím opravdu zatleskat. Gratuluju. A teď mi řekněte...
1: A to všechno, to já

0: větru.
1: Klíčové slovo je vztlak na křídlech. Ale ano. To jen tak mimochodem. Paní Mílo, vy máte jedničku s hvězdičkou a děkuji vám za váš telefonát, který zároveň uzavřel dnešní noční linku. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: A já vám přeji taky hezkou dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: A všem posluchačům.
1: Děkuji za všechno.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Za 22 hodin se shledáte, tedy obrazně řečeno, s Jarkou Barboříkovou. Bude to totiž ona, kdo v té příští noční lince zasedne za mixážní pult a bude ji pro vás uvádět opět po celé 2 hodiny na téma, teď jsem to ztratil, tak ještě jednou, tady to mám, na téma okamžiky, kdy začíná život. Jí budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Ta příští brněnská vás čeká ve čtvrtek 7. května. Přijdu za vámi a budu se vás ptát, kdy jste prokázali odvahu. Odvaha ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži, žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli pít přemnoho, johoho, johoho, a křičeli johoho, johoho, johoho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jich jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch. Jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora. Strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi bráníkem a chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a vskutku. Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se shromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to, k sakru, za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
2: Divadlo pro vaše uši.

Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky Bohu za sušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého Pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému Pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša Mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhajíce v kuchyni ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do Pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhle mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil Otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdravas Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc v břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, načež si sedl a povstal pan katecheta.
Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a jednou Zdrávas Královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat, ale nyní, když slyšel zase o Otčenáších a Zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi. To je nějakýho modlení za každou onucí. Ten pán jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas. To já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první Otčenáš hned za slovy a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. Toť se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

já jedu k ní a ona vstříc mi běží. Náš cit má miliony hápek, mezi námi všechno klape v rytmu jediné. Ona mi voní benzínem, dálka je píseň, kterou mám tak rád. Má tisíc lok, má tisíc kilometrů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Váš nos, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vážnosti, to je jen malé škrábnutí vážnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vážnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vážnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko, vážnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není, vážnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vážnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán, to je horká půda. Najednou to vybouchne. Ale ne, vážnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vážnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě, oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět, ale když ono to taky dobře nejde, vážnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vážnosti, na Turka se musí jít chytře, Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vašnosti, to není zíznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vašnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vašnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vašnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vašnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vašnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vašnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale vašnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak. Odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bačibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vašnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vašnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vašnosti, snad mě tady neomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný. Já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí, tak vašnosti ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro je pozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly. Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale. Zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenál, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vnímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič.
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostrom.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste,
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi protivnímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum,
1: podívejte. Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

שיהיה טוב מאוד פיין למתחיל každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.